0: Kysáci, když když vytočíte na telefonním čísle, na tom číselníku, kozená čísla 210-323-323, tak se můžete dovolat sem ke mně do studia. A když se vám to opravdu podaří, budete mít trošičku štěstí, protože nám volá hodně lidí, tak budete stejně tak šťastlivý člověk jako Petr, který je tady se mnou dneska už teďka na lince. Petr, čau, čau, slyšíme se.
1: Čau.
0: Ahoj. Tak já tě zdravím, ty jsi říkal, že se konečně, po jaký době dovolal?
1: Po 4 letech.
0: Po 4 letech, jo, tak to je masakr, tak to ti gratuluju, to je super. No a já teda se zeptám, odkud voláš, kde pak se nacházíš teďka?
1: Momentálně v Písku v práci.
0: V Písku v práci, jasně, máš nočku normálně do 6?
1: Jo, do 6.
0: Jasný. No, tak v tom případě, jestli nás posloucháš, tak já ti tady budu hrát ještě celou noc. Ale teď konkrétně jsme vybrali jednu písničku, která ti udělá speciální radost, a to je Kiss Message. Komu ji pošleme?
1: Všetkým, co pracuju. Uh-huh. A tebe to služí.
0: Výborně. No tak jo. Tak ti přeju krásnou noc a písnička letí do éteru.
1: Díky.
0: Zatím.

0: essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Noční jukebox. Jukebox. Tak kysáci, pokud by náhodou někomu nestačil DJ D'Agostino a neprobral ho a nenabil energii, tak Tom z Rumburku má pro vás ještě jeden velmi, velmi dobrý tip.
2: Ahoj Alexi, mohl bys prosím zahrát od Prodigy song Autospace? Bylo by to všem pro dobrou náladu a na vzpruhu. Díky moc, Tom z Rumburku.
1: Tak Tome, já věřím, že tohle zvedne náladu a možná to zvedne i někoho, kdo už dlouho nevstával, protože Prodigy, to je prostě pecka. Navíc chystaj se k nám tady do Česka, budou mít koncert v listopadu, tuším, v Praze, v O2 aréně a já se tam teda chystám, protože to je jeden můj velký nesplněný sen, zajít si na Prodigy a vypadá to, že letos si ho teda konečně splním. No a sváně kysáci, s kým se tam potkám, věřím, že vás tam bude spousty, no ale do té doby si to pojďme užít teďka hezky v éteru. Prodigy, Out of Space.

0: Noční jukebox.
1: Kysáci, stále posloucháte Noční jukeboxy s Alexem na rádiu Kiss. No a opět bych vám chtěl připomenout, kdybyste nahoru zapomněli, jakým způsobem si ty jukeboxy u nás objednat. Je to velmi jednoduché, buď to se můžete dovolat sem přímo ke mně do studia na telefonní číslo 210 323 323, anebo využít aplikace Rádia Kiss, skrz kterou můžete jak psát, tak i posílat hlasové zprávy. No a můžete nám posílat jak v objednávky, tak i možná nějaké ty tipy do života, protože já jsem tady zmiňoval, že se nám blíží opět tropy. No a Pepino to uslyšel a rovnou nám posílá dobrou radu, co s tím dělat.

0: Ahoj Alexi, tady Pepino z Vysočiny. Prosím tě, jak jsi se bavil o klimatizaci a to do před chvilkou. Stačí zmrzlá voda v PET flaškách, stahovací páska, přiděláš to hezky krásně k větráku ze zádu a hnedka máš příjemný doušek. A co se týče muziky, prosím tě, chtěl bych nechat zahrát písničku od DJ Antonia, výběr nechám na tobě. A všem krásný večer, krásný ráno, díky moc, Pepino z Vysočiny, čágos.
1: Tak Pepino, díky moc za tip, no

0: Posloucháte Juboxy na Radio Kiss, máme 3:15. No a to znamená, že ještě skoro víc, jak respektive 100% víc jak 3 hodinky parádní hudby podle toho, jak nám vy konkrétně kysáci budete diktovat. Respektive ne, nám dneska to mám na starosti já, takže co mi pošlete, co si objednáte, tak to taky dostanete. No a teď budeme plnit přání Lubošovi.
1: Alexi, ty bombardáku, ahoj, přeji krásné, fantastické ráno. Hele, jestli ti můžu poprosit, tak tam zahraj buď Follow Me od Lunch, anebo zremixovanou Pevnost Boyard. Co tam najdeš, nebo co máš rád, tak to nám pust, díky moc, a ti to uteče, měj se úžasně, hlavně kysácky, čau, Luboš.
0: Luboši, ty bombardáku, pěkná hlasovka, děkuju, hezky, parádní nálada takhle po ránu. Jsem rád, že jsi mi takhle poslal objednávečku, jinak z toho teda, co jsi mi nabídl, tak já jsem se rozhodl, že vyberu Follow Me od Lange a je to samozřejmě písnička, kterou já si pamatuju hlavně z filmu Kevin and Perry Go Large, neboli jak většina z nás zná ten film Klub srpípáčů, to byla autocenzura. Jako, pozor, tohle je úplně legendární počin, já myslím, že my, co jste, jakoby zhruba můj ročník, možná něco starší, tak jste na to koukali v mládí, v dětství a byla to taková jako legendární šílená komedie. Jenomže hele, když si to pustíte dneska, tak si uvědomíte, že to je vlastně naprosto jako legitimní luxusní parodie, to je vyložení jako satira toho, jak se chová tady ta mládež v tom věku, když je mi prostě, nevím, 15-16, a je neuvěřitelný, že i je to vlastně je to přenosný po těch 26 letech, když se na to podíváte, tak některé ty znaky, co jak oni tam komunikovali a tak dělali, co je, tak to furt platí vlastně i dneska, takže 100% doporučuji, ale dost už bylo řečí, tady jsme v rádiu, takže jdeme poslouchat ten parádní song Lunch, Follow Me!

0: Kysáci, máme 2 minutky po 3. hodině a to znamená, že ještě 3 hodinky nočních jukeboxů před námi, tak pojďme na ně.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Mailbox Rádia Kiss.
1: Kysáci, děláte mi radost, mám tady spoustu hlasovek, spoustu vzkazů textových, ale taky mi voláte přímo do studia. A další, kdo se dovolal, jsou tady dvě dámy. Holky, slyšíme se, halo, halo.
2: Halo, halo, halo.
1: Vy mluvíte úplně v unisonu. Ahoj, ahoj. Jenom připomeňte mi, prosím vás, jména. Vás tam bylo víc, tak já bych...
3: Anet a
1: Denča. A Denča. Tak holky, vy prejedete teďka domů od někud ze Sněžky, teda, jestli si to nepletu.
3: Ano, byli jsme na...
1: Vy jste byli lyžovat, nebo...
3: Ne, my jsme byli na výšlapu na západ slunce jenom.
1: Jo, ale to je krásný, to je hezký. No a to jste si takhle... Jo, tak proto ten solar systém, jste si řekli, jako, že solar, slunce, západ, leto, jo. Trošku těch drum and bassových rytmů takhle po ránu je určitě fajn. Máte rádi drumky, nebo tohle je výjimka?
3: Jo, určitě.
1: Určitě
3: to milujeme.
1: Určitě milujete, jasný. Sledovali jste teďka na tu Morelandu, měli premiéru, či ten status na hlavní stage a viděl jsem, že teďka tam dali konečně záznam a prý to bylo jako velký, takže hodně doporučuju, můžete si pak pustit na YouTube. Myslím si, že vám to taky zpříjemní, jak ten sešlap dolů nebo i nahoru, to už je potom jedno, jak si vyberete.
3: Super, děkujeme.
1: No, takovej tip, ale jdeme zpátky k Subfocusovi. Solar System, komu posíláme?
3: Asi všem, kdo byli na Sněžce, nebo tam teďkom třeba lezou na východ slunce.
1: Jo, bylo vás tam hodně, jo, holky? Potkali jste jakože tam nějakou frontu?
3: Docela tam bylo lidí, docela dost, jak to mě, no.
1: Fakt, ale
4: jako tak 30, jo.
1: To je
4: ale
1: dobrý.
4: Ale to je podle mě dobrý, že o víkendu je to horší.
1: To je dobrý.
3: Když jsme cestou potkali někoho, došel zpátky nahoru, jako no.
1: Hezky, a to já jsem vůbec nevěděl, že to je taková, jako, že to je jako trend nějaký, nebo vlastně, že se to dělá takhle, že tam je to nějak hezky vidět, jo, nebo...
3: Jako já, bylo to tam docela hezký.
1: No tyjo, tak to mám teďka tip na výlet se svojí dámou, no tak krásně. Tak já vám přeju, ať si užijete zbytek noci, nevím, jestli jste vstávali, nebudete spát. Každopádně s touhle písničkou pravděpodobně nějakou dobu ještě neusnete.
4: Ještě řídíme hlavně auto, takže všem, co řídí, posíláme a tobě taky do studia.
1: Super, tak jo holky, mějte se krásně, ahoj.
3: Taky, ahoj.
1: No a už tam to startuje Subfocus Solar System na Radio Kiss.

0: Box, Rádia Kiss.
1: Tak kysáci, divím se, že ještě stále nehrál Scooter, protože to je hodně oblíbený interpret, zejména tady v nočních jukeboxech, ale tuším, že tady Míra z Olomouce nám už Scootera přinese, pojďme si ho poslechnout.
2: Dobré ráno, Alexi, prosím, zároveň mi tam Scootery WW pro všichni kysáky, hlavně mi to do studia Pekaře pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
1: Tak Pekaři, noční letka, všichni, kdo teďka musíte vstávat nebo pracujete, tady máte Scootera a WW Rave from Outer Space.
3: Scooter, WW, welcome to the rave culture.

Tak kysáci, to byl remix Gladiátora, luxusní záležitost, já osobně mám tenhle remix moc rád a jsem zvědavý, jestli třeba nás v budoucnu čeká i nějaký remix na Odysseu, protože to je teďka hit číslo jedna, všichni o tom mluví, kdo to neviděl, tak jakoby nebyl, samozřejmě všichni se snaží to vidět tak, jak to chtěl pan režisér Nolan, a to znamená v tom IMAXu, navíc nejenom v nějakým IMAXu, ale ideálně v tom, který to přehrává z toho 70mm filmového pásu. A těch IMAXů je vůbec ve světě celkem málo, my máme jeden v Praze a sjíždí se sem velprovské množství turistů, všichni to chtějí vidět tam a ten IMAX, myslím si, že to nikdy v historii takhle nebylo, ani když byl Oppenheimer nebo jiný velký pecky, co právě byly taky vytvořeny pro tenhle formát, tak IMAX promítá od rána do večera, ale jako do noci, opravdu oni začínají se v 9 a končí až nějak po půlnoci a furt se tam jede dokola ta Odyssea a je to jako beznadějně vyprodaný, což je teda jako fakt jako úlet. Já na to jdu příští týden, tak vám pak podeferuju, jestli to za to stálo nebo ne. Každopádně jsem rád, že se nám taková ta filmařina vrací, protože poslední dobou to bylo, no sami to znáte a víte, bylo takový taková divná digitální kaše, furt nějaký takový ty hrdinové, tohleto, já to mám teda taky rád, ale nějak to začalo stagnovat, tak jsem rád, že se konečně objevilo zase něco, co by mohlo pobavit a co by mělo být velkolepý a poctivě udělaný. No, uvidím, zatím jsem četl jenom recenze, tak pak poreferuju. Ale co vám můžu teďka slíbit je, že mám pro vás další skvělou hudbu a to je E-Type, This is the Way, anebo Rose a Bruno Mars na Radio Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, krásné ráno přeju, pokud jste právě vstávali. Krásnou noc přeju, pokud nespíte a nevstávali jste, ale prostě nemůžete jít ani spát. No prostě všem přeju krásný den, ať už vám začíná nebo vám končí. No a vám, co to potřebujete ještě jakoby udržet, tu energii, co potřebujete ještě makat, ještě do těch šesti to vydržet, tak mám pro vás připravenou písničku, kterou vybral Maty Matuš. Pojďme si poslechnout, co to bude.
2: Ahoj Alex, prosím tě, mohu by si zahrát DJ Quicksilver, Bellissima, a bylo by to pro všetkých pekážov, nočnou hlídku, pro všetky nočné slovy, pro tebe a celý záchranný systém. Díky moc, ahoj.
1: Děkuju moc taky, hele, Bellissima, to mi připomíná to, co jsem už tady říkal na úplně na začátku vysílání, že dneska je Národní den lazání, takže je tutto bene, Italiani, Bellissima, DJ Quicksilver na Radio Kiss.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pick Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, my pokračujeme v nočních jukeboxech a já tady mám už dalšího volajícího. Halo, halo, kdo tam je? Tam Honza, já to vím. Halo, slyšíš mě?
2: Čau, ano, slyším.
1: Čauky, čau, čau. Tak prosím tě, řekni nám, co děláš, kam jedeš? Nebo nejedeš?
2: Jedeme tady s kolegyní velkým autem do Neapole. Složíme, naložíme a vracíme se zpátky.
1: To je krásný. A nebudete mít ani chvilku se trošku jako projít, vyloženě práce,
2: jo,
1: práce?
2: My tam jezdíme každý 14 dní a máme tam vždycky nějakých 20 hodin čas.
1: Tak to je krásný. Já na Neapol hrozně rád vzpomínám, já jsem tam byl za kamarádem, který tam měl svatbu a my jsme si tam dávali takovou to, oni tam mají takovou tu burátu, víš, takový to prostě bufalo mozzarella, takový to obrovský kus síra, co si tam můžeš dát někde v restauraci. A já teda nevím, jestli máš rád sír, ale já to miluju, takže já od té doby s ním, že se tam někde vrátíme, ochutnám to znova.
2: Jo, tak to my chodíme přímo před hotelem tam do jedné pizzerky a taky to není špatný. No.
1: Jasný. Tak přece ona ta pizza vznikla, že jo, v Neapoli, tam nějak historicky jsou ty největší kuřeny, že tam je taková ta neapolská jako verze té pizzy, taková ta tuščí.
2: No.
1: No tak hele, tak přeju, ať si to užijete tu cestu a těch 20 hodin trošku taky chillu a klidu v Itálii. A my jsme se s tebou domluvali, že teda chceš něco českýho, já jsem vybral píseň Muravo, Vesna a Ego, mám tady i nějaký textový požadavky, že to chtělo tady víc lidí, tak věřím, že to udělá radost nejenom tobě, ale i dalším posluchačům. No a komu to pošleme?
2: Tak já bych to poslal tady kolegyni, jak jsem říkal, pak všem kolegům odtahovkářům a zároveň bych udělal takovou malou pozvánku, že tento víkend bude na Slovensku největší sraz v Evropě odtahovek.
1: Ty brďo,
2: bude
1: hezky.
2: To probíhat celý víkend na letišti v Žilině a budou tam teda odtahovky doopravdy zkaz celé Evropy. Takže kdo může, se tam přijede podívat. Bývalo to několik let po sobě ve Vyškově.
1: Aha.
2: A teď se to vrátilo, protože začátky byly na Slovensku, tak se to vrátilo zase na Slovensku.
1: Čověče, ty jsi mi teďka úplně otevřel nový svět a jsem vůbec netušil, že něco takového existuje, jako vyloženě sraz, jako odtahovek.
2: Dokonce loni vytvořili český rekord, kdy se všechny odtahovky naložili jako do takových těch odtahových brýlí.
1: Aha.
2: A mělo to, myslím, přes půl kilometru ten řetěz.
1: Ty jo, tak to je hustý.
2: Je to zapsané v Guinnessově knize rekordů českých.
1: Tak to zní skvěle, no tak děkujeme za pozvánku.
2: Určitě tam bude na co koukat, bude tam spousta soutěží a říkám, budou tam odtahovky tak z celé Evropy, takže bude dobrá podívaná, budou tam jak velký, tak malý, budou tam soutěže z nakládání s rukou a tak dále.
1: No a kdyby to někdo náhodou přehnal s pitím, tak ho potom odtáhnete domů.
2: Určitě.
1: Super. Dobře, tak jo, tak přeju šťastnou cestu a posíláme písničku. Ahoj, čau.
2: Dej se, čau.

0: Kysáci, máme minutku po 16:00, to znamená, že se posouváme k 6:00, ještě 2 hodiny a končíme.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
0: Takhle, ne, že bychom končili, jako že bychom končili, jo, ale někteří z vás už půjdou spát. No a někdo možná právě začíná. Protože řeky plynou dál.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, další hlasovka a další přáníčko, které plníme tentokrát, to bude pro Vláďu.
2: A všem kysákům a hlavně to by Alexi, můžeš zahrát vypalovačku z po 90. letech a Rondo Volt od Daft Punk. Mám po zákroku na břiše a tak rád bych si trestnul a nemůžu. Tak se aspoň připomenu starý časy. Díky, Vláďa.
1: Vláďo, já věřím, že se brzy uzdravíš a teďka samozřejmě potřeba trošku klidu a potom, jakmile budeš fit, tak zatrsáš na tady tu pecku a i na další pecky, na ty nejlepší pecky od 90. let a všechno, co tady máme na Kisup, což je většinou, nebo takhle většinou, vždycky je to prostě velká paráda. Ale teď už Daft Punk Around the World. Oh. Tahle písnička... To je legendární záležitost, přátelé. A ten klip? Absolutně nadčasový. Tak jo, pojďme si to trošku roztrsat. 5, 6, 7, 8.

0: Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem. A nejenom s Alexem, protože tady se mnou ve studiu na telefonní lince je už Honza. Honzíku, slyšíme se, čau!
1: Ahoj, Alexe, jasně, slyšíme.
0: Mně se líbí, že máš ještě pořád to nadšení v tom hlase, ty máš hroznou radost, že jsi dovolal, viď?
1: Jo.
0: To je super. Já jsem ti zrovna říkal mimo éter, že co lepšího si můžeš přát takhle ve 4 ráno, než se dovolat do rádia. Člověče, co teďka děláš? Jdeš někam do práce, nebo jsi se rozhodl jen tak třeba projít?
1: Hele, Alexe, ty jsi trefil hřebík na hlavičku.
0: Jak to?
1: Já normálně chodím.
0: Fakt? Normálně prostě procházečka.
1: Já jsem začal někdy v lednu.
0: Aha.
1: A říkal jsem si prostě, ať něco zhubnu do plavek. Já mám takový dlouhodobý problém prostě s váhou.
0: Jasně.
1: A taky s fyzičkou. A tak jsem si říkal, že začnu prostě chodit. No a ono mi to tak nějak vydrželo. Aha. A prostě chodím furt. Akorát jsem si říkal, kdy nejlíp chodit. A já vlastně tak nějak žiju v Praze. Takže abych zažil, řekněme, prázdný Karlův most, tak teď je vlastně ideální příležitost, protože
0: to je pravda.
1: Na 5 ráno.
0: No jasně.
1: Moc lidí na Karlově mosty nepotkáš.
0: No jasně. Ty můžeš zažít to, co jsme zažili tady za covidu, což teda jako rozhodně nechci teďka nějak přivolávat, ale to byla ta doba, kdy byly úplně prázdné ulice a je pravda, že nikdy jindy než takhle ráno ty vlastně nemáš možnost ucítit krásu toho města bez těch turistů, bez všeho. To je krásný, hele, to je hezký, inspirativní, líbí se mi to, nice. A chodíš pravidelně každý den, nebo nějak jako máš?
1: Jo, snažím se každý den a skutečně jako byli pro všechny, kdo třeba chtějí něco udělat, tak to chození je fakt jako ideální, protože jednak jde fyzička nahoru a jednak člověk se cítí tak jako dobře, že jo, když prostě má třeba v mém případě teď asi minus 20,
0: no
1: tak jako prostě to je fakt jako dobrý, no. Jo, ještě tam druhá věc, je potřeba po pátý nejíst a vyřadit všecko takový to, nebo vyřadit, no tak ne úplně vyřadit, ale omezit, takový to sladký a tučný, jo, takže žádná klobása, žádný bramburky.
0: No hele,
1: jenom
0: tohle je můj největší problém. Já jako mě je naprosto jasný, že bych taky mohl vlastně trošku zhubnout jako do lepších tvarů, ale to jídlo, tyjo, to je prostě těžký, no. Ale já tak rád jím.
1: No.
0: No jo, ale ono je to jinak nejde. Ale ono to vlastně může, hele, ono to může fungovat tak, že si dáš něco dobrýho, ale je potřeba prostě si to hlídat, no. To je o tom, no. Nebejt línej, trošku pro to něco udělat a potom ty výsledky přijdou, takže to. No.
1: A ještě zajímavý teda bylo, původní plán byl zubnout do plavek. A ono, jak mi to člověče začalo jako bavit, tak jako už mi ani vody plavky nejde a prostě mám z toho chození.
0: No jasně, no protože to se ti zvyšuje, že jo, úroveň endorfinu a všeho, protože jako to proudí přes to tělo, to je hele, ve zdravém těle zdravý duch, to prostě se neříká nadarmo. Hezky, no tak jo. Tak já ti k té procházce pustím písničku. Markov jsme vybrali Because I Love You. Tak věřím, že budeš mít tu procházku o to hezčí.
1: Já ji potřebuji někomu poslat.
0: No tak posílej.

0: No, já i teď chci poslat všem kysákům, protože já s kysem prostě jedu od toho ledna a prostě vy mi ty procházky tak jako zpříjemňujete, zlepšujete, mám rád prostě všechno, co hrajete, mám rád i všechny pořady, protože chodím nepravidelně, takže tu si poslechnu prostě juboxy, skoro vždycky, ale pak mám rád i prostě Bass Machine a všechny pořady kolem, takže já jsem vlastně z KISu nadšenej a doufám, že jsou stejně nadšený z KISu i ostatní posluchači.
1: Honzíku, ty seš moc milý, moc děkujeme.
0: No, samozřejmě pro tebe, protože jak jsi zmínil, hodina a půl do konce, tak a ta čtvrtá hodina je taková kritická.
1: Ale dobrý, dá se.
0: Jasný, takže všem kysákům.
1: Tak jo, tak díky moc, měj se krásně. A Marko už nám hraje, tak ho dáme pořádně, budeme doprava a pojďme si to učit.
0: Díky,
1: tak
0: ahoj.
1: Jo, čau, ahoj.

0: Kysáci noční jukeboxy pořád jedou na Radio Kiss s Alexem, no a to znamená, že další a další písničky mám tady pro vás připravený. No a chtěl bych ještě připomenout, že už nám teda odstartoval den pro některý z vás a nezapomeňte, že dneska má svátek Marta, takže Martičky, jestli mě slyšíte, všechno nejlepší k vašemu dni, užijte si to, dejte si něco dobrého na zub, nebo si můžete dát nějaký dobrý drinčíček, prostě pohodičku, ať ten den stojí za to. No a my pokračujeme na další písničku, další jukebox, který teďka objednává Jirka.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny kysáky, zrovna jedu do Brna a z Brna z firmy pojedeme, přesedláme všichni do aut a pojedeme směr na Seteky v Praze. Prosím o zahrání písničky ředitel autobusu pro všechny, co točí kulatou lopatou a pro našeho řidiče Jirku, díky, taky Jirka, ahoj.
0: Tak od Jirky pro Jirku, no a pro všechny řidiče a prostě pro všechny kysáky, The Tap Tap, ředitel autobusu.

dopravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Posloucháte Radio Kiss, víkendové jsem chtěl říct, ale ne, jsou to noční jukeboxy. Dneska už teda není víkend, i když možná pro někoho, kdo má prázdniny, tak pro ně je víkend celou tu dobu, dokud třeba nezačne škola. Já to už teda bohužel nejsem, nevím, jak je na tom Mirek, který se právě dovolal sem ke mně do studia. Míro, slyšíme se, čau čau.
1: Slyšíme se, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Taky pracovně, vej, ty taky už asi nestuduješ, už prostě práce, vej.
1: Už od půlnoci na nohách.
0: Už od půlnoci na nohách, ty brdě, tak to máš podobný. A končíš aspoň v 6, nebo to máš nějak delší?
1: Ne, tak do 11. A právě potřebuji probrat.
0: Potřebuješ probrat? No tak ty jo, tak to voláš naprosto správně. Hele, my jsme s tebou vybrali písničku od Dary Bangaranga, to je pecka z Eurovize letošního roku. Komu ji pošleme?
1: Pošleme ji všem, co jsou z hůru, pecka a hlavně pro moji dceru Míu, která tady tráví od půlnoci se mnou čas.
0: To je hezký. A ona s tebou takhle ponocuje nebo spí?
1: Ne, ponocuje, jede se mnou autem.
0: To je hezký, to je dobrý.
1: A nechce si jít spát, radši bude dělat tačku.
0: To je krásný. Tak vám pustím písničku. A to je její oblíbená, nebo taky máš dát tuhle stu?
1: No, jsme přiznej jak se. Ani ráda zili a líbí se nám. Zatancujem si trochu.
0: No, tak to se mi líbí, pořádně si zatancovat. Hele, já se zatancuju s váma, protože trošku rozejbat ty ramínka to tělo, ale ono to pomáhá, najednou ta krev proudí a najednou si člověk říká, že ani není tak ospalej a všechno jde, takže naprosto skvělý plán. Tak jo, jdeme na to, Dara Bangaranga, hezkou cestu vám přeju a pojďme si to užít.
1: Díky, mějte se, zatím.
0: Čau, čau, ahoj.

0: Kysáci, dobré ráno všem přeju, tohle jsou noční jukeboxy, ale už máme 5. hodinu, takže se to pomaločku blíží ke konci.
1: Nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Noční jukebox to byl, ale teď už se nebojím říct, že to už je takový ranní jukebox. No a v tomto jukeboxu já nejsem sám, protože tady se mnou je Iva, která se dovolala na telefonní linku 210-323-323. Ivo, slyšíme se, čau.
2: Ahoj, slyšíme se, ahoj kysáci.
1: Ahoj kysačko. Tak co ty děláš takhle ráno? Ty teďka vstáváš nebo ti končí směna?
2: Ne, jsem vzhůru od 2 hodin.
1: Od 2 hodin si vzhůru, aha. A co pak jsi dělala?
2: Musela jsem najít na linku, protože jsem autobusák.
1: Jo, hezky. Já jsem teďka před, no, asi tak to bude už půl hodinka, asi co jsem hrál Tap. Ředitel autobusu, mimochodem moje oblíbená písnička.
2: Ano, myslím, že si to dávali kolegové.
1: Jo, výborně, no tak vidíš to. No ale my jsme s tebou vybrali úplně jinou písničku, ty jsi říkala, že chceš něco z Top Gunu a já jsem našel Take My Breath Away, což je taková jako trošku slaďárna, ale je to taková klasika z té doby. Komu ji pošleme?
2: Pošlu ji všem, kdo teďka jedou do práce, vstávají a tak mají pěkný den. A hlavně, mým synovi, který dneska slaví narozeniny jako já.
1: To je krásný. Takže ty máš narozky taky?
2: Ano.
1: No tak v tom případě ti zaspívám písničku. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Ivo, hodně štěstí, zdraví.
2: Oh. Děkuju.
1: A jak se jmenuje synátor?
2: Samuel a myslím si, že ještě.
1: A hodně štěstí taky Samuelovi. Tak jo, děkuju. Tak jdeme na to, posíláme písničku a mějte krásný den, nejlepší, co si můžete udělat, protože přece nemáte ty narozky, takže prostě si ho pořádně užijte.
2: Tak děkuju.
1: Tak jo, tak ahoj. Čau.
2: Ahoj a děkuju.

0: Tak kysáci, máme už 20 minut po 5. hodině, to znamená, že za 40 minutek už budu předávat žezlo Martinovi Hovorkovi, který má na starosti ranní show. No a to znamená, že v 7 hodin bude 7 v 7, pak budou ještě další určitě nějaký soutěže a spoustu zajímavého, takže nás určitě poslouchejte i dál. Ale zpátky k tomu, co mám na starosti já, a to jsou samozřejmě juboxy. Mám tady teďka jeden velmi hezký, který budeme plnit komu? Budeme plnit Rasťovi.
1: Dobré ráno, tady Rastě. Chtěl bych nechat zahrát písničku od E-Type, Angels Are Crying, na moji cestu do Ostravy. Bude to ještě trošku trvat, ale zatím to sviští. A pro všechny, kdo jsou teď v autě a na cestách, díky, hezký den.
0: Tak Rastě, ať to sviští, hlavně bezpečně, a posílám E-Type, nebo E-Type, Bůh, jak se to čte. Já to čtu jako E-Type a Angels Crying.

Kysáce, měl jsem teďka krásný rozhovor s Antonínem, který by chtěl poslat písničku Jindřišce Pospíšilový. On sám jezdí s Pepelkem a teďka už mu končí směna, takže dojíždí domů. No a jinak to taky posílá pro řidiče, co ho vozí do Říčan, pro Pavlíka Urlicha, pro všechny tyráky, autobusáky a všechny dobrý lidi. Takže přátelé, pokud to teďka slyšíte, tak je to hlavně taky pro vás, protože pokud jste kysáci, tak věřím, že jste všichni dobrý lidi. A písničku, kterou Antonín vybral, je prostě klasika, která vždycky potěší, vždycky pohladí. Je to Beruška, takže pokud jste zamilovaný, nebo pokud jenom máte rádi trošku té romantiky, tak tahle písnička je pro vás.

0: Jukebox Rádia Kiss. Tak kysáci, sem ke mně do studia se dovolala posluchačka Marcelka a ta teďka bude vybírat, co budeme hrát. Marcelko, slyšíme se, halo, halo.
1: Haló, haló, slyšíme se, dobré ráno všem.
0: Dobré ráno i tobě. Já musím říct, že ty si hnedka na začátku řekla, že chceš tu největší možnou vypalovačku. A já si říkám, Ježíš Maria, co já ti zahraju. No a nakonec jsme teda vybrali něco, co si myslím, že udělá dost i příznivcům trošku metalové scény. Bude to Linkin Park. A pro koho to bude?
1: No a bude to pro všechny, kdo musí být v práci. Mhm. To je úplně logický. A i když to nebereš ty jako práci, ale pořád si v práci a musel si stávat a nebo půjdeš teprve spát a vůbec.
0: To je pravda.
1: Takže pro nás, pro všechny, co jsme zhůru, ale hlavně pro ty, kteří na svoji dovolenou teprve čekají, tak jako já.
0: Já taky.
1: A budou čekat ještě chvíli, protože jí máme až září.
0: Jo.
1: Takže...
0: Ale hele, ono
1: pro nás,
0: to v tom,
1: aby jsme ono to vydrželi.
0: No jasně, ono to v tom září je lepší, protože hele, oni, tady ti, co jsou takový ty letňáci, tak oni se vrátěj, v ním se do práce a my nejenom bum, máme prázdný pláže, jo, počasí ještě
1: tak,
0: dobrý.
1: To je přesně ono a máme na to ten správný klid a líp si to užijem.
0: Přesně, tak. Přesně, takže vůbec nezoufejte, jestli to nestíháte, tak září to jistí. Hele, a jsou i země, kde to i v zimě je dobrý, takže si myslím, že vůbec by se toho nebál.
1: Ono poslední roky i tady u nás je to dobrý.
0: To je pravda, to je pravda, to je pravda. Já to mám tady moc rád, takže určitě prostě je potřeba jenom prostě vyrazit a ono už potom se něco hezkého najde. Tak jo?
1: Tak, přesně tak.
0: Tak mám to tady připravený, tak ti přeju krásný pracovní den, a ti to utíká hezky, no a Linkin Park letí do éteru, měj se, papa, ahoj.
1: Děkuju a hezký den, ahoj.
0: Ahoj.

Tak chysáci, naše mašina jukeboxová se pro tenhle okamžik uzavírá. To znamená, že já se s vámi loučím. Bylo to krásný, uteklo to jako voda. Musím říct, že s vámi to vždycky utíká nádherně, protože ta energie je prostě cítit v obou směrech. Já ji od vás dostávám a doufám, že vám ji i dostatečně předávám. No a já v tenhle okamžik rovněž taky předávám štafetu, protože za malý okamžik už se tady chystá Martin Hájek, no a s ním taky ranní show. Tak vám přeju, ať si tu ranní show užijete, mějte krásný den, hezky, s úsměvem na tváři, jak tady rádi říkáme, prostě be happy. No a na závěr jsem vybral písničku, která si myslím, že je jako fajn hlavně pro ty lidi, kteří třeba vycestovali na Ibizu. Víme, nebo vy, co následujete na sociálních sítích, tak víte, že partička tady s Patrikem Peltánem Míša a nejenom, že tam jeli nedávno, protože po svatbě se rozhodli, že si splnějí jeden ze snů, že se tam podívají. No a bylo to velkolepý, no a proto taky ta písnička se jmenuje I Took a Pill in Ibiza. Luxusní hit, já ji měl vždycky hrozně moc rád a strašně dlouho jsem ji neslyšel, tak věřím, že vám taky udělá radost. Mějte se krásně, ahoj! I took a pill.

NSYNC zpívají Bye Bye, ale já říkám Hello Hello. 5 hodin 57 minut. I dneska budeme stávat společně. Já jsem Martin Hovorka. Já jsem asi taková ranní jednička, mi dochází. Ranní jednička Martin Hovorka. Tak, přátelé, dneska nás čeká svěží den, ale abychom se postupně propracovali tím dnešním ránem tomu horkému dni, chtělo by to začít dobrou kávou, tak si pojďme udělat nejprve. Dobré ráno.

0: je ten tvůj. Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Středa přinese slunečné počasí a tropické teploty. Těšit se můžeme na jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. Premiér Andrej Babiš to řekl při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o přípravě rozpočtu. Premiér také potvrdil, že vláda dá pro rok 2027 na obranu 2% HDP. Schillerová po schůzce uvedla, že přesnější odhad deficitu bude možné udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy. Tisíce francouzských hasičů spolu se zahraničními kolegy dál bojují s obrovskými požáry. Ty už západně od Bordeaux zasáhly 42 tisíc hektarů. Od pondělí se ale příliš nerozšířily, a to díky chladnější noci. Francie ale s obavami sleduje předpověď počasí. V dalších dnech má být v regionu Gironde až 40 stupňů. V boji s ohněm asistují buldozéry, zemědělci a letadla z různých států světa. A teď zpátky domů.
2: Chebský hrad spouští novou službu pro všechny milovníky historie a památek. Návštěvníci si teď mohou přímo na místě stáhnout do svého mobilního telefonu digitálního textového průvodce. Stačí chytrým telefonem naskenovat QR kód umístěný u vstupu do areálu a objevit tak unikátnost tohoto místa. Z Chebu Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Francouzskou fotbalovou reprezentaci převzal Zinedine Zidane. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030. 54letého rodáka z Marseille na tiskové konferenci jako nového kouče představila francouzská federace. To byly první dnešní zprávy a raníky se s datem 29. července odstartuje Martin Hovorka.
3: To vidíš to, Zinedine Zidane, ty slavný fotbalista, bude koučem, ty kráso, kam to dotáh? On vždycky měl nagelovanou a hlavně odbarvenou hlavu, co já si vzpomínám. Zinedine Zidane, ty legenda.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.
3: 6 hodin 4 minuty startuje raní Kiss pro 29. červenec a na start skupina Squeezer.

0: to tady. Dneska bude hot. Hot summer day. 1:30. No, ale to pořád, přátelé, jen takový trénink, protože zítra 5 a v pátek 6:30. Pak bude o víkendu pršet, ale jen trošičku. Přátelé, jak se máte? 8 minut po 6 hodině. Jak se máte? Zavolejte mi, protože budete prvním hlasem, který bude slyšen v novém dni. Lehce po 6 hodině máte možnost, aby vás slyšel celý národ. Všichni, kdo poslouchají. 210-323-323. Já jsem si, přátelé, uvědomil. Počkej, já to řeknu, až někdo volá. Haló, dobré ráno.
1: Čauky, Martina, tady Pepíno.
0: Já jsem si říkal, Pepíko, že bylo fajn, kdyby mi někdo pomohl s tím prvním vstupem. Přece jenom ta mašina se musí nějakým způsobem rozjet. Tak co ty, jak se máš?
1: Ale dobře, pracovně. Ty to bylo 3 od rána, ty to máš o trošku lepší. Ale slyšel jsem, že tě Alex přeměnoval, že tebe udělal Martina Hájka, takže na pohodu ne.
0: Ale to je drnda, ale prosím tě, člověče.
1: Ale bylo to úplně v tom posledním vstupu, on to třikrát, že tady budeš ty. A na poslední pár dny bude Martina Hájka, říkám, tak dělá si ta sranda. Říkám, škoda, že to není kakna, víš, že to je před čestou.
0: Prosím tě, jsi stával ve 3 hodiny, jo? Ve 3.
1: Ne, stával jsem v půl třetí.
0: A v kolik jsi šel hajat?
1: Ale tak kolem tý 11.
0: Jo, to máme podobný. Já jsem včera, prosím tě, když už jsme tady řešíme, já jsem včera šel s kamarádem ze střední školy, strašně dlouho jsme se neviděli, tak jsme šli na jedno včera. Takový to odpolední. No a člověče, dorazil jsem domů v 11, člověče, jaký příjemný odpolední jedno a byla z toho 11. večerní.
1: Jasně, byly to 2 jedničky, že jo?
0: To 2 jedničky. Člověče, já říkám si, že v těch 42 letech už to není úplně dobrý, člověče, jak vysedávat dlouho a pak vstávat ve 4 ráno, člověče.
1: Hele, máme to podobně, jo. Jako, ale říkal jsem si, že byla doba, kdy to člověku nevadilo, ale teď já určitě takový, je to horší, no.
0: Jak říkáš, tak já ti přeju hezký den, ať to utíká, čau, čau.
1: To mě taky, hele, díky. Čau,
0: tak to byl Pepík, vlastně jeden z prvních hlasů, které jste dneska ráno slyšeli, moc sympatický chlapík. Kdo pak je s námi dál, haló?
2: Ahoj.
0: Ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tady Hanka.
0: Haničko, řekni, Hanka, říkám dobře?
2: Ano, Hanka.
0: Jak se máš, Haničko, po ránu, řekni nám, právě první tvoje pocity z nového dne?
2: No úplně úžasně, bude krásně, takže vstávám úplně super.
0: A když jsi viděla okno, co jsi viděla, nebo co jsi si říkala?
2: No, že bude dneska krásný den.
0: Já si taky myslím, že dneska bude opravdu hezký. Tak si ho pojďme užít, jo? Pojďme si slíbit, že si ten dnešní den užijeme.
2: Určitě na 100%.
0: Tak jo. Haničko, rád se mě slyšel. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Čau, čau. A do třetice, kdo pak vstává s Kisem? Čau. Radio Kiss, halo, je tam někdo na druhé straně? Tam nějaký stydlín, to je nějaký stydlín. Tak do třetice ještě vyzkoušíme telefonní linku. Čau, tady Martina Kiss.
3: Čau, tady Martina
0: Kiss.
4: Ahoj, Andreas.
0: Já tě zdravím, jak se vede po ránu?
4: Je, dobrý, už se slyšíme.
0: Všechno dobrý, slyším.
4: Jo. No, teď jsem stál, teď jsem vyrazil do práce, takže super, sluníčko, krásný den. Podobný zážitek, jak ty včera večer s kolegama.
0: Taky jste šli po práci, jen tak jakože na jedno.
4: Ne, my jsme v práci, víš, my jsme tady zakempovali na louce a prostě jsme tak nějak poseděli, vyndali nějaký chlazený a no co ti budu povídat.
0: A to je na tom létě podle mě krásný, že to není plánovaný, že to prostě přijde tak jako z hůry a člověk najednou má hezký večer, viď?
4: Když máš hezkou práci, tak máš i hezký večer.
0: To je důležitý, přesně tak. Já jsem to včera říkal, když mám takovou hezkou práci, takovou vlastně zábavu, musím si to udělat hezký až do večera, jsem si včera říkal.
4: Tak.
0: Tak jo, tak si popřejeme krásný den a díky, že jsi ozval. Ahoj.
4: Ahoj.
0: I našim posluchačům přeju krásné ráno, krásný den, užijte si to, jak nejlíp umíte, protože jaký si to uděláte, takový to budete mít. Nikdo jiný to za vás neudělá.

Hezké dobré ráno, dneska mají svátek Martičky. A víte, jak se říká, kde je Marta, tam je celá parta. Takže doufám, že kolem Marty se to dneska všechno sejde a proběhne nějaký hezký letní třeba večírek nebo obídek. Klidně můžete vyrazit s tou vaší Martou, kterou máte v práci na obídek. Tak, přátelé, máme 6:45 ráno a už jsme zahájili dnešní ranní kys s datem 29. července. Jak jste slyšeli, naši posluchači jedou do práce, těší se na ten dnešní letní den a já si myslím, že se můžete těšit i na dnešní ráno, protože máme pro vás samozřejmě 7000 korun. Hra v 7-7 i dnes a také dneska je plný bank, tedy 7000 korun. Uvidíme, kolik padne na hrací kostce a kolik si v reálu odnesete. Pak vás také dostaneme do podzemí, protože my tu máme vstupenky do 14 jeskyních komplexů v České republice a aby toho nebylo málo, mám tady i ranní balíček, takzvané best of toho, co máme v našem Kiss Shopu, tak to nejlepší vám dáme do našeho kysáckého ranního balíčku a ten vám rozdám za ranní kachnu. Ovšem je otázka, jestli vůbec ranní kachna zazní. Třeba už zazněla, co já vím, nějaký blábol, nesmysl, fake news. No, zkrátka bedlivě si číhejte na naše vysílání a třeba vás něco cvrkne do nosu a řeknete si, tak to je blbost. To jim zavolám a vyhraju ten balíček. To bude před 9:00. Přátelé, takový je dnešní plán a samozřejmě muzika, ta na sebe nesmí nechat čekat. David Guetta je hodně v kurzu, aktuálně si dělá radost s BB Rexou, mají písničku Sad Girls.

To je jedna informace a ta druhá. Teďka v září, to bude 30 let od chvíle, kdy byl zastřelen slavný rapper Tupac. Hvězda 90. let, Tupac. A představte si, že současní rapeři, už to taky mají, už taky něco pamatujou. 50 Cent a Eminem, ty všichni taky známe, protože v miléniu drtili hitparády. Tak si představte, že teďka dělají novej song, makaj na muzice. A to bude normálně trio 50 Cent, Eminem a ten Tupac. A Eminem s 50 Centem byli na nějakém rozhovoru a řekli, že to rozhodně bude bez použití umělé inteligence, že se našli někde v šuplíku nějaký nahrávky Tupaca, ještě nezveřejněný, takže teďka z toho plácají novou písničku, která vyjde letos v září. Tak jsem zvědavej. Stejně to je zvláštní, že jo, že najednou prostě po 30 letech někdo někde otevře vždycky nějaký šuplík a tam se prostě najde nějaký nevydaný materiál. Jako, kdo to tam jako najde? Já nevím. Třeba jeho děti? Nebo je to nějaký jeho pokojíček, kde kam teďka vstoupila třeba jeho máma a říká, že jsme ještě nevyklidili, že jo, prostě tady šuplík nějaký. Je tam i písnička, takže bychom to dali Eminemovi, aby si něco udělal. Jak tohle to funguje, by mě zajímalo. No tak každopádně pojďme se naladit. Já bych se naladil slavným hitem Tupaca. Ten vyšel, ta je písnička, která vyšla vlastně v den, když umíral tenkrát, když se to stalo. No nic, ale to je jedno.

muzika, ať už je to taneční, popový, anebo tak trošku jako do R&Bčka hozený. Tupac, tyjo, 30 let od jeho odchodu budeme mít novou písničku jeho, to se těším, jak jsme o tom mluvili před okamžikem. Je 6 hodin 25 minut, dneska se teploty budou drápat poprvé v tomto týdnu přes 30, takže jestli vám bylo včera horko, dneska bude ještě větší, ale pozor, je to stále trénink, protože v těch dalších dnech se budeme šplhat až k 35 stupňům Celsia. Já už jsem zaregistroval ve svém okolí takový jako šílenství kolem toho, že bychom měli mít doma v každé místnosti větrák. Říkám, co blbnete, lidi to na dva dny. Ne, musíme mít větrák. Takže přátelé, do každé místnosti, hele, větrák do každé místnosti, ideálně, nebo nějakou klimu, prostě pojďme to pořádně ochladit. Ale já jsem zaregistroval, jsem se na to samozřejmě byl ptát včera v obchodech, mají vyprodáno, normálně nemají větráky a pokud nějaký mají, tak stojí nesmysl úplnej, bambilion. A já tomu rozumím, tak zbylo jim pár kousků na skladu, tak to chtějí pořádně z toho vytěžit, že jo, já bych to taky prodával draho. Takže jako jestli si myslíte, že sežijete nějaký větrák za 2,50, tak ne, ne. Jestli vůbec nějaký sežijete, tak tak si připlatíte. Ale zase pak budete mít radost, až vás to bude ochlazovat ty dva dny. Ono se potom teda ochladí samo o víkendu. Takhle, podle mě, když teďka objednáme všichni větráky, teďka, nebo pokud máme chuť se objednat, tak ono, než to přijde přes nějaký ty kurýry, tak ono se mezi tím ochladí samo, že má o víkendu pršet. Ale každopádně, přátelé, větrák do každé rodiny. Ten se teďka neochodí ty dva dny. Ale tak třeba se ještě nějaký horka vrátí v srpnu. Já jsem četl, že by měl být extrémní srpen, tak uvidíme, co na tom bude pravdy. Kaču Beat a další 90 v našem playlistu, tohle to je taky legenda. Mr. Wayne, dobré ráno.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnice. Pozor, dávejte právě teďka na dálnici D5 těsně před Prahou. Jedete-li od Berouna, tak pozor na druhém kilometru D5, protože v odstaveném pruhu máme vůz. Lidé se tu pohybují ve vestách, zřejmě čekají na odtah. Pak se podíváme i na dálnici D7. Tady nám provoz brzí zúžení u letiště. Je to na příjezdu do Prahy ve směru od Chomutova. Pokud máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss a pojďte si s námi zavysílat. Dobré ráno! No.

0: Filmové tipy.
1: Na Prima Plus nově uvidíte dokumentární krimi s reálnými policisty, kteří chrání naše bezpečí. Jak vypadá den ve službě policie České republiky? Žádné hrané scénky, prostě reálný dokumentární projekt, kdy vůbec poprvé budeme moci zblízka sledovat skutečnou práci pražských policistů přímo během výkonu jejich služby. Podíváme se k dopravní policii, hlídkové službě nebo na kriminálku. Speciální pořádkové jednotky uvidíme v průběhu zásahu při zatýkání nebo eskortu nebezpečného zadrženého. Syrovou realitu pražské policie uvidíte v seriálu Ve službě jménem zákona na Prima Plus. Pro KIS Katka Čepelíková.
0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu KIS.cz. V našem KIS shopu. Rádio KIS počasí.
2: Středa přinese slunečné počasí a tropické teploty. Těšit se můžeme na jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
2: Počet úmrtí na rakovinu plic může podle českých lékařů snížit včasný záchyt při vyšetřování lidí bez příznaků v takzvaném screeningu a podrobnější genetické testování nádorů. Praktičtí a plicní lékaři od roku 2022, kdy začal pilotní projekt screeningu, vyšetřili desítky tisíc lidí. Rizikových, tedy současných nebo bývalých silných kuřáků ve věku 55 až 74 let je v populaci zhruba půl milionu. Nepříjemný problém řeší uprostřed dovolenkové sezóny španělský ostrov Mallorca. Zaměstnanci tamního letiště se rozhodli stávkovat a rozhodně nepůjde o záležitost na pár hodin. V běžném provozu letiště nebude fungovat týdny.
0: Sport.
2: Prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino podle médií plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20 až 30% a zaplatit za ně několik miliard dolarů. Evropská fotbalová unie UEFA na tyto zprávy reagovala ostrou kritikou. A po zprávách pokračuje ranní KIS.
3: Já jsem dneska ráno nemohl dospat, tak moc jsem se na vás těšil a jsem tady. Martin Hovorka s vámi na KISu, bylo půl sedmé, teďka DJ Bobo.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: Je to tady, už za půl hodiny budeme hrát další kolo hry 7 v 7.
1: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
0: Nám se daří, jak zpíval Bob a Tom. Nám se daří. Tak si vemte, že minulý týden, vlastně čtvrtek, pátek, padly šestky, takže jsme rozdávali 7 000. Teďka v pondělí opět šestka, takže byl hat-trick. Po třetí jsme rozdali 7 000. Včera padla krásná pětka, takže jsme rozdali 5 000. Takže prostě mezi vás teďka jde takových peněz a my s toho máme radost, protože vlastně každou tisícovku, kterou vám pošleme, tak samozřejmě slavíme. A když je těch tisícovek víc, tak z toho máme radost, stejně jako třeba měl Vašek, který se dovolal. Vteřiny nás dělí od dnešního verdiktu. To letí 5 000 korun, padla pětka.
2: Tak super.
0: Wow, tak přátelé, takhle jsme házeli včera a takhle říkal posluchač Vašek, super. No, a já jsem potom s Vaškem mluvil, ještě ex post, když už hrála muzika, a Vašek měl takovýhle první pocity po té, co získal 5 000 korun v našem vysílání.
2: Jo, super, paráda.
0: Co si koupíte jako první doma?
2: Něco koupíme dětem.
0: A nepojete nějakou dobrou véču třeba?
2: Asi možná, jo, uvidíme.
0: Prostě
2: se domluvíme.
0: 5 000 takzvaně rozšíří váš rozpočet.
2: To je super úplně.
0: Soutěžení 7-7 dnes v 7 hodin ráno, lehce po 7 po zprávách, po první písničce. Telefonní linka 210-323-323 a uvidíme, jak se zadaří dnes.
1: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
0: Jak už jsem říkal, ty hody kostkou se nám nějak daří poslední dobou. Jak zpíval Bob a Tom, nám se daří. Tak si pojďme zahrát tuhle veselou písničku pro dnešní ráno. Počkej, tohle vám umí zahrát.

A pojďte si taky zaspívat všichni teďka v těch autech. A jedeme la la la dohromady, pojďme. Stáhnout okýnka. A podívejte se kolem sebe, jestli na tom semaforu sedí taky někdo.

0: Máte náladu, já doufám, že skvělou, famózní, že vás nemůže už teďka nic rozházet, že teď jsme vás úplně naladili na 1000%. I když samozřejmě může se stát, že teďka si zpíváte za volantem, la la la a jo tohle a prostě pecka, jo, za tím volantem teďka, máte dobrou náladu, ale může se stát, že třeba hnedka, co přijdete do kanceláře za pár minut, tak vám tu náladu zkazí šéf. Stát se to může. Já doufám, že i páni šéfové jsou dobře naladěni a že nebudou dneska prudit, jo. Ale samozřejmě stát se může, že se objeví nějaký šéf, který třeba dostal doma vynadáno včera, že nesehnal větrák, rozumíte, nebo nějakou klimatizaci a teďka se bude samozřejmě snažit ty své problémy hodit na své podřízené. Přátelé, nepřeju vám to, v žádném případě nepřeju vám takovýhleho šéfa, ale abyste byli jako připraveni na všechny varianty, tak tady máte ukázku, jak to vypadá, když váš šéf rozjede peklo hned po příchodu do práce.
1: Kubo Kabát, Hanče Klobouk, hajnej flintu, nestát, nekoukat, lenoši mizerové tudlen, ne, úlovníci, rychle spěcháme, pojďka dva to budu říkat, to, že jste pandalína.
2: Morning. Raníky, každý všední den od 6 do 10.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

Hladíte rádio KISS, 6 hodin 53 minut. Taky se vám někdy stalo, že jste chtěli znát věk dotyčné osoby a bylo vám hloupý se na něj ptát? Třeba v restauraci se seděli večer na nějakém drinku, vedle seděla nějaká sympatická slečna. Vlastně vás to strašně zajímalo, kolik je let, ale bylo vám hloupý zeptat se napřímo. Tak samozřejmě dá se to obejít. Mám tady pro vás geniální nápad, který nás včera napad, když jsme seděli u asi druhého koktejlu kolem 9 hodiny večerní. Tam totiž byly takový slečny sympatický, takže přátelé, úplně je to jednoduchý. Prostě musíte zjistit datum jejich narozenin. Ve chvíli, kdy znáte datum jejího narození té slečny, nebo toho muže, tak v tu chvíli máte vyhráno. Prostě vezmete dnešní datum, z toho odečtete, od toho dnešního data, datum jejího narození, jo. To číslo, co vám vyjde, tak vynásobíte dvakrát a pak ten výsledek vydělíte dvěma. A to je věk. To je věk té dotyčné osoby. A přijdete na to krásně jakhle oklikou, kdy to vůbec nebude hloupý to zjišťovat. Ať máte hezké ráno. A pojďme se nachystat na 7 hodinu. Už po zprávách, další kolo hry 7-7.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme na silnice, bude 7 hodin. Komplikace jsou na dálnici D1 na průtahu Brnem, je to ve směru od Prahy na Bratislavu. Ten problém je ukřížení z dálnici D2, kde došlo k nehodě 3 vozidel. Kolona už od Kývalky v rámci D1, tak si počítejte. Provoz se aktuálně komplikuje také na příjezdu do Prahy od Chomutova. 15 minut se zdržíte před letištěm, stojí nám to zhruba od 3. kilometru D7. No a problémy jsou i na pražském obchvatu, obousměrně kolony na 20 minut před sjezdem na Ořech. Máte-li i vy informace z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Hezké ráno.

krátké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí.

0: KISS počasí.
1: Středa přinese slunečné počasí a tropické teploty. Těšit se můžeme na jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Minulý týden přinesl poměrně chladné a místy deštivé počasí, stav sucha se ale zlepšil jen nepatrně. Hlubší vrstvy půdy zůstávají kriticky málo nasycené vodou a téměř polovina sledovaných profilů na vodních tocích hlásí sucho. Do Česka teď navíc míří horké počasí s minimem srážek, takže se extrémní sucho může v řadě oblastí znovu rychle rozšířit. Během vlny veder, která zasáhla Belgii v druhé polovině června, zaznamenala země nejvyšší nadměrnou úmrtnost v Evropě. Na konci června a v prvních červencových dnech bylo zaznamenáno 2000 úmrtí nad obvyklé počty. To je nadúmrtnost ve výši 48%. Tento údaj byl mnohem vyšší než v sousední Francii a také Nizozemsku. A teď zpátky domů.
2: Roční zkušební provoz nástupu všemi dveřmi na příměstských a regionálních autobusových linkách Pražské integrované dopravy hodnotí Středočeský kraj a integrovaná doprava Středočeského kraje jako úspěšný. Od této soboty 1. srpna se proto tento způsob odbavení stane na dosavadních 122 linkách trvalým. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci, informoval o tom svazový šéf. 61-letý kouč u národního týmu působil už v letech 2018 až 2023 a v roce 2021 s ním vyhrál mistrovství Evropy. Zprávy v 7 jsou za námi a před námi je soutěž 7 v 7, tak volejte.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia KISS a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.

0: Jdeme na to, jdeme házet kostkou, bylo 7 hodin.
1: Bylo 7 hodin ráno. A na rádiu Kiss začíná soutěž 7-7.
0: Máme po zprávách, odehrála první písnička po 7 hodině, to byla Chumba Wamba a její legendární hit Tap Thumping. A já už vítám Adama v našem vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno všem, ahoj.
0: Adame, jak jsi připraven na dnešní horký den?
2: No, jsem připraven, pojď mi na to.
0: A máš doma větrák nebo klimatizaci?
2: Ale nemám nic takového, je tam hit a nedá se to už moc vyvětrat.
0: Už se to ani nedá vyvětrat, fakt, ne? Jo?
2: No, jako tak po ránu ještě trošku, jo, ale teď, jak to začnou ty velký vedra, tak už to bude...
0: Musíme vydržet pár dní, ale možná dneska vyhraješ nějakou hezkou sumu, tak by si mohl třeba koupit nějaký hezký větrák, aspoň na stůl.
2: Bylo by to pěkný, ale mě se rozbily zrovna sluchátka, tak bych si asi koupil nějaký pěkný sluchátka.
0: Počkej, ale oni dělají takovou věc, já jsem si to přivezl od někud ze zahraničí, myslím, že v Itálii to jako hodně nosili, ale kecám, v Barceloně. Ono to vypadá jako sluchátka, ale fouká, dáš to jako na hlavu a fouká to jako páru, takový to mlžítko. A opravdu máš to přes hlavu, máš to naplněný takovou nějakou tekutinou, no vodou samozřejmě, tam máš nějakou baňku na to a normálně jdeš a ono ti to páří a osvěžuje tě to za chodu a vypadá to, že máš na hlavě sluchátka a přitom je to takováhle věc.
2: Tak to je perfektní, to se nám za chvilku bude hodit.
0: Já si myslím, že normálně u Vietnamců by to mohli mít, tam mají takovýhle vychytávky, člověče. Víš, jakože, kdyby náhodou jako potřeba ochlazení. No nic, tak já jsem připraven, mám připravenou kosku, asi to je to, proč voláš teďka, si myslím, víc než kvůli nějakým
2: To
0: zakecali, vy tady mlžítkem. Takže prosím tě, kostka připravená, já zrekapituluji, že jsme měli hat-trick, že třikrát po sobě padla šestka, včera to bylo za 5 a uvidíme teda, kam se dostaneme dnes. Tak prosím tě, já jsem dokonce pustil nahrávání, abych to zdokumentoval, kdyby jsi to chtěl vidět. Tak, Adame, dneska si můžeš koupit tak karton vody, je tam jednička. 1000 korun.
2: A nevadí, já jsem šťastný, že jsem se dovolal.
0: Mě to mrzí vlastně, ale zároveň mám radost, protože i 1000 korun může zlepšit den.
2: Jasný, určitě, já jsem vůbec rád, že jsem se dovolal, to vůbec není možný se tam k vám dovolat.
0: Na ulici to nenajdeš, takovouhle částku, takže příjemný. Hele, padaly šestky, padaly pětky, museli jsme to vyrovnat prostě, no. Muselo to někdy přijít, ty úspěchy budou vykoupeny tím, že padne jednohodné jednička, tak na tebe padla tato volba, každopádně jednička padla, já jsem to i natočil, kdybys to chtěl vidět, pošlu ti to a už posíláme i korunky, aby si mohl dneska udělat třeba pohár, radost třeba s mrzlovým pohárem, takhle.
2: Super, díky moc.
0: Měj se krásně, Adame, krásný den, čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss. Be happy.

0: Hezké ráno, 7:45 je dosoutěženo pro dnešní ráno. Hra 7-7 pro středu s datem 29. července je minulostí. Padla jednička, tudíž jsme vynásobili tisícem tuto cifru a náš posluchač Adam si odnáší 1000 korun. Ale i tak samozřejmě měl radost. Zítra každopádně pokračujeme. No ale tím, že už je dosoutěženo, tak teďka si můžete v klidu dát telefon na stranu a můžete se v klidu nasídat. Ha, 7:45 ráno, nejvyšší čas udělat si, já nevím, kafe, čaj, dát si džus a nějakou dobrou prázdninovou snídaní. Dokonce se ozvá naše posluchačka Aneška, která má skvělej tip na to, jak si dát o prázdninách do nosu.
1: Prosím tě, chleba, máslo, med a ještě to máslo s medem, velkou vrstvu a hodně zamíchat. A nebo chleba, máslo a posypat cukříkem.
0: Wow, tyjo. Chleba s máslem a s medem. A nebo vykašlat se na tuhletu sladkou variantu a ten chleba s máslem si posypat pažitkou. Čerstvou pažitkou ze zahrádky. Pokud jste někde na chatě, máte dovolenou, je na to čas, běžte si utrhnout trošku pažitky, natrhat, nasekat nožem a pak pěkně jemně posypat ten chléb. Tomu káva. Já si myslím, že není nic lepšího, než tento úžasný moment, o kterém tady teďka všichni jenom sníme ve 7:45 ráno. Lady Gaga, dobré ráno.
2: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

20 minut, ladíte Radio Kiss a pojďme se podívat na zpěvačku Britney Spears, která zářila na konci 90. let s hitem Baby One More Time a pak přidávala spoustu dalších hitů i během milénia. Tak si představte, že tato velice známá zpěvačka zvažuje nový podnikatelský záměr. Svěřila se svým fanouškům, že uvažuje o ukončení působení na Instagramu. Místo toho by se ráda věnovala výrobě mídel a svíček. Jako umíte si představit, že taková globální hudební ikona jako Britney Spears dokáže vyměnit i digitální filtry, nekonečné tancování před kamerou a sbírání lajků za vaření poctivého vosku, tak to je jasný signál pro celý internet, že by se měli třeba připojit i další. Ne, prostě, ona jako prodávala prostě ty různý, ona to nedělala, ale jsou prostě influenceři, co prodávají takový ty předražený slevový kódy, jo, prostě napište tam prostě Eva 15 a máte slevu 15%, jo, a ona tohleto přestane dávat na Instagram, nebo nějaká jiná globální ikona, a místo toho začne věnovat vaření vosku a svíček a mídla. Jako třeba takový kovář, ne kovář, kovy se jmenuje, kovy a mikýř. To jsou takový jako globální české hvězdy. Tancují a plavou tady v tom našem mediálním rybníčku. Takže by takový mikýř a kovy se rozhodli, že prostě opustí Instagram a budou vařit mídlo a svíčky jako Britney Spears. Já si myslím, že to je prostě cesta. To je cesta v roce 2026, jak se odlišit a být jiný. Tak je to vidět, no, prostě algoritmy sociálních sítí se mění, tak je potřeba se tomu přizpůsobit. Jdeme vařit svíčky. Svíčky mají stabilnější budoucnost než TikTok, že jo?

Good morning, dobré ráno, máme 7 hodin 25 minut, s vámi je Radio Kiss a hned po půl osmé po zprávách se mrkneme na filmy. Já totiž využiju toho, že tu s námi je Katka Čepelíková, každé ráno naše filmová expertka, která připravuje rubriku Filmové tipy Radia Kiss. A tak jako různé televizní programy nabízejí ty nejlepší české letní komedie v průběhu celého léta, takový ty nejlepší český filmový klasiky, tak i my tady hádáme tyto letní české filmy. Takže už po půl osmé další hádanka naší Kačky a uvidíme, kam se dostaneme dnes. Včera jsme tu měli 20 let starou letní komedii Ravťáky, tak dneska jsem poprosil Kačku, aby nachystala něco staršího, dá pár indicí a uvidíme, jestli se chytnete a jestli odhalíte film, o kterém bude dneska Kačka v hádankách mluvit. Takže po půl osmé Katka Čepelíková v našem vysílání, teď Mike Perry a za okamžik i pohled na silnice. Tady je Radio Kiss, dobré ráno.

0: Ladíte Radio Kiss, je tu půl osma, mrkneme se na silnice a pak pro vás chystám třeba 24/7 v našem vysílání.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Problémy jsou na konci dálnice D6 a to přímo u Prahy. Ahoj.
2: Na sjezdu z D6 úřeb, takový ten odbočující pruh, který se připojuje zase na ten pražský okruh, který je furt ucpaný u letiště, tak se tam srazilo asi 4 nebo 5 aut, je tam hromadná bouračka, začíná se to tam štosovat, dávejte pozor.
0: Kolona na dálnici D6 na příjezdu do Prahy kolem 10 minut, problémy jsou také na průtahu Brnem, po dálnici D1, už od 183. kilometru se tvoří kolony a v nich pomalu pojedete až na 197. kilometr, kde došlo po ránu k hromadné nehodě. A kolony jsou také na dálnici D2 na příjezdu do Brna a to už od 2. kilometru. Mějte opatrně a pokud máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: KIS počasí.
1: Středa přinese slunečné počasí a tropické teploty. Těšit se můžeme na jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Policie odložila prověřování poslance Filipa Turka v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích kvůli promlčení jeho trestní odpovědnosti. Rozhodnutí policistů není pravomocné, bude ho ještě přezkoumávat státní zástupce. Turek uvedl, že rozhodnutí ho nepřekvapilo, protože se ničeho nedopustil. Vedle toho bylo pravomocně odloženo oznámení o údajném domácím násilí poslance. Populární švédská poproková skupina Roxette letos oslaví 40. výročí od svého založení. Při té příležitosti si naplánovala koncertní turné na severoamerickém kontinentu. Pořadatelská agentura ale na poslední chvíli živá vystoupení Roxette zrušila a odložila na neurčito. A to kvůli logistickým problémům a enormně zvýšeným nákladům.
0: Sport.
1: Na mistrovství světa v šermu dnes nastoupí čeští kordisté k soutěži družstev. Oproti předloňskému bronzu z olympijských her v Paříži chybí v týmu pouze Jiří Beran. Jakuba Jurku, Martina Rubeše a Michala Čupra v Hongkongu doplnil Matyáš Pavlík. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní KIS.
2: Dobré ráno, já jsem Martin Hovorka, bylo 7:30. Za malý moment budeme hádat film, tak buďte s námi. Teď 24/7.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

0: letní prázdninová probítačka Katky Čepelíkové. Já tě vítám, ahoj.
1: Hezké ráno, hezkou středu všem.
0: Viděl jsi nějaký dobrý film teďka?
1: Ty jo, spoustu dobrých filmů, to prostě mám všechny jmenovat.
0: Já si myslím, že když nám dáš indicie k tomu jednomu, k nějaké filmové klasice, tak to bude bohatě stačit.
1: Dobře, tak tady mám opět jednu letní klasiku.
0: Tak povídej.
1: Tak prosím vás, tenhle ten snímek je pokračováním jedné úspěšné rodinné komedie. Jo. Další indicie je, že hlavním hrdinou je malej kluk, který ho vybrali z castingu asi 140 dětí. A to přesto, že tam působil spíš nenápadně a vlastně vůbec moc nemluvil. V tomhletom filmu se poprvé objevilo slovo zašprcnout. Chalupa, kde se hodně natáčelo, stojí v obci Dobšice u Sobotky. No a horolezecké scény se natáčely v Českém ráji, zejména na Hruboskalsku. Kdo už to ví, odpoví.
0: Už to vidím, tamhle v té díře se zašprclo, jdu tam, to je ono.
1: No, takhle nějak, ale to už jako radíš dost. Teda.
0: Tak radím, tak klidně zavolejte teďka, jestli tušíte, o jakou filmovou českou letní klasiku se jedná. Kačko, tobě krásný den.
1: No, vám taky a držím palce.
0: Kdo pak je tam? Čau.
2: Maruška.
0: Maruško, máš ráda takové ty české letní filmy?
2: Jasný.
0: Tak, o kterém jsme teďka mluvili v hádankách?
2: Jak dostat tatínka do polepšovny.
0: Je to tam. A registruješ to slovíčko, který v tom filmu zaznělo?
2: Ne. To jsem neslyšela.
0: Zašprcnout, normálně zašprcnout, to se v tom filmu říkalo, to nikdy předtím ve filmu nebylo. Dneska, když to někdo řekne, tak se červenáme, jakože zašprcnout, ale tenkrát úplně běžná věc, tyjo. Malej ten Tomáš Holý. Já jsem teďka viděl u Tomáše Holýho takový jako medailonek a byl tam sem, že to je kluk, který nikdy nezestárnul. Z čehož až vlastně mrazí svým způsobem, viď? Z čehož až mrazí.
2: Byl úžasný.
0: Jak říká, pojďme si ho připomeneme si ho trošičku teďka. Chceš si ho připomenout?
2: No.
0: Tak hele.
2: Můžem.
3: Ty si vybíráš cukřenky mravence? A proč?
4: Aby se s náma nejela nakupovat.
3: Ty tomu rozumíš? Proč bych s vámi neměla jít nakupovat?
4: Jo, že abys mohla spát i ve dne.
3: Máme hodnýho kluka, vy.
4: Jasně, dneska půjdem zase nakupovat, vy, tati?
3: Jednou můžete vynechat.
4: A to mlíko? Maminko, abych chtěl mlíko.
0: Tak co, dáme si mlíko dneska, Maruško?
2: Jo, jasný.
0: Já bych chtěl mlíko, já ho vypiju celý litr. Tyjo, Tomáš Holý, ale to je krásná vzpomínka, vej. To je krásná vzpomínka,
2: jo,
0: na kaporánu, prázdninová.
2: Byl úžasný, jako. Fakt.
0: Já bych ti chtěl udělat taky nějakou radost. Ty si potěšila mě, že si tento film poznala. Tak co kdyby jsi vybrala nějakou hezkou písničku? Může být letní, ale nemusí.
2: Ježíš, teď mě ho na nic nenapadá.
0: Co máš ráda?
2: Ty bláho, fakt mě teď vůbec nic nenapadá.
0: Tak já něco vyberu. Souhlasíš?
2: Jo, určitě vyber, nechám to na tebe, fakt mám... Já jsem se divila, že jsem se vůbec dovolala, takže jsem z toho překvapená.
0: Já jsem tě strašně rád slyšela, že jsem rád, že jsme se potkali v našem vysílání. Tak se měj krásně.
2: Ahoj.
0: Money.
5: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.
0: Další letní filmová komedie, opět zítra, česká komedie. Budeme hádat, tak buďte s námi i po půl osmé, zítra ve čtvrtek ráno.

pátky na 8, posloucháte Radio Kiss a my už za malý moment se budeme bavit o dovolené v Egyptě, protože vám jednu dáváme gratis pro dvě osoby tento týden. Přátelé, mám ale historku a teď já upřímně řečeno nevím, jestli je z Egypta nebo z Tunisu, ale je to jedno. Jedná se o takovou past, která se vám může stát, když pojedete třeba do Egypta na vlastní pěst, a nebo tam budete někde bloudit nějakým tím městečkem. A může to být samozřejmě v Tunisu. Přátelé, focení s velbloudem. Velká past na turisty. Nám se to totiž stalo. Oni chtěli, prostě ten týpek, co tam venčí toho velblouda, tak nabízel možnost vyfotit se za 5 euro s velbloudem. Tak my tam byli samozřejmě partnerka, pak tam byli nějaký prostě kamarádi, tam měli děti, tak říkali, fajn, se vyfotím jako v partě, že jo. My dva, oni rodina a tak dále. Bylo nás celkem vlastně 6 a frajer vyfotil a říká 30 euro. A my říkáme, počkejte, ale když se říká, že to stojí 5 euro, ta fotka s tím velbloudem. Říká, no to jo, ale tady se platí za každou osobu na fotce. Jsem si říkal, tak to je super business, to je pecka. Tak jsem měl vlastně v tu chvíli radost, že s velbloudem se nefotila celá třída, to bychom tam nechali výplatu. Takže ono je možná jako lepší, když jede člověk do nějakého, já nevím, právě třeba toho Egypta, jí zmiňovaného, zůstat přímo v tom rezortu, kde člověk tyhle skryté poplatky řešit nemusí, že za ty peníze to fakt nestojí. No a přátelé, my tu máme pro vás jednu dovolenou v krásném rezortu, all inclusive, 5 hvězda pro dvě osoby. Všechno si řekneme za malý moment, tak buďte s námi. Teď další skvělá muzika, tady je Robin Schulz pro Dobré ráno od Rádia Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Egypta zadarmo. Zesete se rádio a poslouchejte, co máte dělat. A udělejte to hned, co vám to prozradím.
1: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a rádiem Kiss.
0: Výhrou je pobyt pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Picalbatros Dana Beach s Ultra All Inclusive. Krásný resort, kde bude nádherné jídlo, nádherný výhled na moře, samotné moře samo o sobě bude skvělé, potápění a tak dále. No, prostě si to maximálně užijete. No a kdybyste chtěli být právě v tomto pětihvězdičkovém Picalbatros Dana Beach hotelu s cestovní kanceláří Blue Style, tak je potřeba právě teď vyrazit na web kiss.cz a odpovědět správně na otázku. Takže kysáci, jedeme kiss.cz a tam najdete pod soutěží s Blue Stylem otázku, kde se ptáme, do kterých egyptských letovisek můžete s Blue Style cestovat z Pardubic? Do kterých egyptských letovisek můžete z Blue Style cestovat z Pardubic? Tu správnou odpověď si dohledejte třeba na stránkách cestovní kanceláře Blue Style, pak ji napište právě k nám na webkiss.cz do toho formuláře, kam připojíte i svůj kontakt. No a počkáte si na páteční den, kdy v pátek ve 3 odpoledne náhodně vybereme jedno jméno, bude to lehce po 15. hodině v pátek. To jméno řekneme do vysílání a pokud se daný soutěžící obratem dovolá do studia, vyhraje dovolenou. Pokud se nedovolá, tak budeme vybírat dalšího posluchače. Takže dovolená pro dvě osoby, pětihvězda, all inclusive v Egyptě. Už tento pátek budeme znát výherce. No a já držím palce, abyste zvítězili právě vy, co teďka ladíte. Ranní Kiss.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
4: Yes. It is not that funny. That's not.

0: Po 8 hodině čekejte v našem vysílání muziku od Passion Fruit za okamžik čerstvé zprávy, teď doprava.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Uspaná je dálnice D6 na příjezdu do Prahy od Karlových Varů, protože se 5 aut srazilo na tom přejezdu na pražský obchvat. Stojí nám to už od 25. kilometru, ta kolona je na 25 minut. Ucpaný je také příjezd od Chomutova po dálnici D7. Zašprclí to je kvůli zužení u letiště, tak s tím kysáci počítejte, tady kolona na zhruba 10 až 15 minutek. A zdravíme také sever Čech, protože právě teď máme hlášený problém, a to přímo u Varnsdorfa. Varnsdorf, příjezd do Varnsdorfa od České Lípy, 4 osobní vozidla v sobě, to jsou čerstvé informace. Tak s tím kysáci počítejte, jestli máte i vy info z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Rádio KIS počasí.
2: Středa přinese slunečné počasí a tropické teploty. Těšit se můžeme na jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů Celsia.
1: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
2: Premiér Andrej Babiš chce řešit výši podpor v nezaměstnanosti. Ty podle něj nelogicky vzrostly a nezaměstnaní tak dostávají více peněz, než tomu bylo dříve. Premiér to uvedl po jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. V červnu dosáhla podpora v průměru 17 213 korun. A to je téměř o 5 000 více než na konci minulého roku a nejvíce v historii. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu přijel do Bílého domu na schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jde o jejich první setkání od začátku války proti Íránu v únoru. Prezident Trump v rozhovoru vyjádřil rozladění ohledně toho, že Netanyahu zveřejnil podrobnosti témat jejich nadcházejícího jednání. A teď zpátky domů.
3: Unikátní sbírka 40 000 pohlednic Českého ráje a Jičínska je uložena v Národním archivu v Praze. Jde o jednu z nejrozsáhlejších sbírek pohlednic v českých archivech, která dostala i ocenění klubu sběratelů Kuriozit. Zachycuje turisticky zajímavá místa, města a obce regionu od roku 1889 do současnosti.
1: Sport.
2: Zinedine Zidane převzal francouzskou fotbalovou reprezentaci. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030. 54-letého rodáka z Marseille na tiskové konferenci jako nového kouče představila francouzská federace. To byly zprávy v jedné minutě na KISu a Tereza Jandová.
4: A ještě jedno jméno, to moje, já jsem Martin Hovorka, bylo 8 hodin ráno, před námi jsou Passion Fruit, ať se vám s KISem skvěle vstává.
1: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.

0: Rigga Digga Ding Dong Song. Hezké ráno, 8 hodin, 10 minut. Před malým momentem jsme mluvili o dovolené v Egyptě, o kterou můžete soutěžit díky webovkám kiss.cz, tak tam klidně teďka jukněte. No ale my vysíláme do celého světa, takže nejenom v Egyptě nás můžete ladit, ale také třeba na Bali. A přátelé, já jsem teďka ve spojení s Bali, protože právě tam je na honeymoon, na líbánkách, náš Patrik Peltán, kterého znáte z ranního vysílání Rádia Kiss. No a Patrik se k nám teďka připojil. Ahoj!
1: Ahoj Martine, čau kysáci, my vás tady s mojí ženou Míšou zdravíme. Momentálně jsme na Gili ostrovech na Bali, je to tady nádherný, krásný. Máme tady chvilku po obědě, tak si užíváme. Našli jsme momentálně nádhernou pláž, kde jsme teď byli v moři a normálně vedle nás plavala taková ta obří želva, tak jsme na ní koukali, je to tady úplně skvělý. Tak si užívejte, vy prej máte v Česku mít taky teplo, tak hlavně někam k vodě a moc vás zdravíme, těšíme se na vás. A Marťas, díky, že jsi to za nás vzal, ahoj.
0: Je to tak, má tady být horko a jak my dneska říkáme, do každé rodiny větrák povinný. Patriku, my tě zdravíme na Bali, i když říkám si, jezdit na Bali, na svatební cestu, na takzvaný líbánky, na honeymoon, to je trošku nebezpečný. Patriku, dávej pozor, aby tě na Bali někdo nezbali. Hezké ráno vám všem. Radio Kiss. A propo, myslíte si, že na Bali mají také příliv a odliv? Příliv a odliv moře, to bude téma za 3 minuty v našem vysílání. Dobré ráno.

0: Před malým momentem jste ve vysílání Rádia Kiss slyšeli našeho ranního showmana Patrika Peltana, který je na dovolené aktuálně, je na Bali. A už se odpojil, protože šli na večeři. Oni tam mají čas večeře. A už běželi, protože samozřejmě routové stoly už to ubývá, takže museli nabíhat, aby jim to tam nesnědli, že jo. Klasika, to známe z dovolených. Jídla dostatek, ale je potřeba si to pohlídat, aby to nesnědl někdo od vedlejšího stolu, že jo. Tak a přátelé, už tady pouštím to, co známe z každé dovolené. To je příliv a odliv moře. I Patrik aktuálně na Bali zažívá příliv a odliv. Zažil se to jistě i na dovolené v Egyptě, pokud jste byli, nebo pokud pojedete i i v Chorvatsku to znají. Prostě to je jev, který je běžný. Přátelé, já to mám rád. To je jako když posloucháte třeba Felixe Holzmana nebo Šimka s Grossmanem, taky prostě milujete každé slovo jejich historek a jejich scének. A já tady mám, přátelé, tu slavnou influencerku, která svého času na sociální síti vysvětlovala, co to je příliv a odliv. A mě to tak baví, že já, když to poslouchám, já se to úplně užívám.
1: Na tu pláž se budeme určitě vracet. Řekli jsme si, že minimálně jednou za týden tam zajedeme a budeme si užívat. Jinak, jak jsem tam zmiňovala včera, tak vlastně oni regulují hladinu toho moře. Takže někdy prostě ta voda je opravdu daleko a potom zase v určitý čas se vrátí ke břehu teda. A u toho břehu vydržela včera nějakých maximálně 30 minut, takže a v tu dobu já už jsem měla nějak vybitý telefon a nechtěla jsem prostě být na internetu nebo na telefonu obecně. Takže jsem už vám to ani neukázala, ale fakt jako vydržela ta voda u břehu nějakých 30 minut a pak už zase se vracela zpátky někam, kde prostě je to potřeba.
0: Tak už tomu rozumíte, ne? Doufám.

0: Doritos a pití, iced tea, Coca-Cola, Sprite, Fanta, tak má pocit, že si omylem koupil vstupenky i do té budovy. Tak schválně, nosíte si vlastní zásoby anebo poctivě nakupujete na kinobaru?
1: Tak to jsem zvědav, jaké budou odpovědi našich posluchačů, protože samozřejmě... To se děje. Já jsem to taky viděl v kině, jak někdo otevřel vedle batoh a začal vyndávat křupky, bramburky, petlahve s kolou a tak dále. No tak uvidíme, co naši posluchači jestli to také dělají, nebo jestli to naopak odsuzují. Za malý moment se přesvědčíme. Radio Kiss.

0: Bez 9:30, posloucháte Radio Kiss a já jsem teďka přizval k sobě Michala Kavalčíka, protože ten včera dopoledne otevřel dost zásadní téma, které se týká návštěvy kinosálů.
1: Berete si do kina svoje pití a jídlo?
0: A tady jsou vaše nejlepší odpovědi ze včerejšího dopoledne.
2: Hele, já jsem pracovala v jednom nákupním centru v Praze. Tak tam, když jsme vyváželi odpad, tak tam byly hromady toho popcornu z toho kina a vyhazovali to a pan si to tam bral pro nějakýho kamaráda pro divočáky. Takže jsem si říkala, že tam se poměli divočáci, no, jinak do kina si nosíme svoje občerstvení většinou na tajňáka.
3: Já se dostanu kvůli tomu, že mám 3 děti do kina tak málo, že když už tam jdu,

0: tak si zaplatím VIPčko. Sice ono to stojí nějaký ranec, ale já si to tam řádně užiju. Vyvalím se do obrovské sedačky na polu, si to dám si stoleček, pěkně pod čumák a na to si naskládám všechny ty ňaminy, co tam mají zdarma.
1: Lucka má nejlepší radu, která se jí dokonce osobně stala.
2: Já většinou nosím pití, to jo, protože s třema dětma to je masakr a oni prostě to litra půlku vypijou. Popcorn kupujeme tam, ale teďka jsme nedávno byli u nás v Karvine, v kině, a tam prostě jako mi řekli, no nám to tu dneska nefunguje. Vidíte toto Vietnamce? Tak tam si běžte nakoupit. Vyřešena, ne? Nakupena, no. Najezena.
3: Tak přátelé, doufám, že si k poslechu Rádia Kiss dáváte teďka popcorn nebo nachos a já vám přeju dobré ráno.
4: Takhle se vstává jedině na Kissu.
3: A Michal Kavalčík, ten dorazí v 10 hodin. Teď Becky Hill.

0: Přátelé, my musíme vyhodnotit před 9. hodinou také dnešní ranní kachnu. A já vám poradím, byly dvě. Dvě ranní kachny, ale dneska těžký, super těžký.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Tak uvidíme, kterou z těch dvou kachen vyberete. Teď ale naprosto seriózně pohled na silnice. Měli jsme tu dopravní nehodu na 197. kilometru dálnice D1 ve směru na Olomouc. Ale pozor, nehoda už je odstraděna a kolony kolem Brna se začínají rozjíždět. Naopak nám kolabuje doprava v Praze, je neprůjezdná k Belská ve směru z Letňan na Černý most, tudíž nedá se projet z Ústecké D8 na Mladoboleslavskou D10. No a pokud přijíždíte do metropole po dálnici D6, tak na 0. kilometru, respektive tam, kde se přejíždí z D6 na den na pražský obchvat, tak došlo k hromadné nehodě a právě proto se štosuje i D6. Příjezd do Prahy je problematický už zhruba od 7. kilometru, tvoří se čím dál tím větší kolona. Jděte opatrně.

0: KIS počasí.
1: Středa přinese slunečné počasí a tropické teploty. Těšit se můžeme na jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Mamografické vyšetření snižuje podle lékařů úmrtnost na rakovinu prsu až o třetinu, jenže více než třetina žen ve zralém věku vyšetření, které je zdarma, nevyužívá. Preventivní prohlídky a screeningové programy přitom zachraňují tisíce životů. Ministerstvo zdravotnictví i pojišťovny se proto snaží klienty k jejich využití více motivovat, a to různými benefity nebo rozšiřováním nabídky zdarma nabízených vyšetření. Do Evropy se rychle šíří nová vlna spalujících veder, přinášet jí bude meteorologický jev, označovaný jako tepelná kupole, která se tentokrát na delší dobu usadí nad střední Evropou. Teploty mohou lokálně vystoupit až ke 40 stupňům Celsia. Horké počasí navíc může přetrvávat řadu dní.
0: Sport.
1: Trenéra Stanislava Levého překvapilo, jakým způsobem se fotbalisté Sparty v úvodu sezóny prezentovali při porážce 1-3 v Brně se Zbrojovkou. Letenští podle něj zatím nemají kádr na zisk ligového titulu. Za námi jsou zprávy v 8:30 a před námi ranní KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Mám pro vás, milí posluchači, další souboj hitů, další battle. Budete vybírat 90 nebo mileniovku. Souboj dvou dekád už za malý moment v našem vysílání. Tak jsem zvědav, k jaké písni se přikloníte. Dobré ráno od Martina Hovorky.

0: Ladíte Radio Kiss a nám se schyluje teď v 8.40 k další battle, další souboj hitů. Teďka tady přišla takováhle zpráva. Dobré ráno, ahoj.
1: Ahojky, Marťas, tak určitě bych si dal Milény a díky.
0: Náš posluchač, který se jmenuje Honza, ani neví, jaké dvě písničky budu nabízet a rovnou chce Milénium, to se mi líbí, rovnou. Ale přátelé, my milujeme devadesátky, my milujeme Milénium, obě ty dekády jsou plné hitů a teď asi těžko říkat, jako co bylo lepší, jestli devadesátky nebo Milénium, každý se cítil po svém v té dané dekádě, ale každopádně muzika, ta teďka dokáže, co je víc, jestli Milénium nebo devadesátky, nebo jestli devadesátky nebo Milénium, abych neupřednostňoval něco speciálně. Takže přátelé, dám na výběr dva hity a vy z nich vyberete ten, který si pustíme úplně celý. Přátelé, za Milénium nabízím Morandy. A pokud jsou vám přece jenom bližší devadesátky, tak na výběr je i Saš. Vemte apku Rádia Kiss, namluvte vzkaz, jestli chcete Morandy, nebo jestli chcete Saše, tedy Milénium nebo devadesátky. A prvních pět vašich hlasovek rozhodne, jakou z těch dvou písniček si pustíme úplně celou. Než to tady zhodnotíme a vyhodnotíme, tak David Guetta a Andrea Bocelli. A jedna fotbalová, DNA, na Kissu.

0: Kdyby to byl býval tušil Andrea Bocelli, že během toho, co bude zpívat, tak se bude rozhodovat o tak důležité věci, jestli 90 nebo miléniovka. Dal jsem na výběr dvě pecky. Morandi, písničku Save Me, co by zástupce milénia, a pak taky za 90 jsem vybral Saše a song Ecuador. A na vás teďka bude, respektive už mi tady přišly vaše odpovědi, ale já tady teďka vybírám těch prvních pět vašich hlasovek a ty si přehrajeme a zjistíme, kam bude směřovat náš další playlist. Jestli směrem 90 nebo směrem milénium. Tak co? Milénium Morandi nebo Sáš 90. Dobré ráno.
1: Marcel, za mě určitě Morandi. Díky, čau Pepino.
0: Wow, Milénium vede, 1-0 vedou Morandi.
2: Dobré ráno. Já bych dala Saše, měj se fajn, Martina.
0: Tak máme vyrovnáno, díky Martině, 1-1.
3: Martinku, já hlasuju za Saše, děkuji, krásný den.
4: Čau Martina, jednoznačně Saš, díky.
5: Saš, Martinku, Saš, děkuji, čau, hezký den všem.
0: Aha! Saš to rozboural a zbořil. Takže přátelé, Ecuador, to je písnička, kterou uslyšíte právě teď, protože to je vítěz našeho hudebního souboje, jestli Morandi nebo Saš. No a přátelé, kdyby náhodou vám ty miléniovky chyběly a chtěli jste si je dát, tak v pátek večer vysíláme speciál Best of Millennium mezi 18. a 22. hodinou a tam budeme hrát výhradně pouze hity z milénia. Teď ale vámi zvolený Saš a Ecuador na Radio Kiss.
6: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
7: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al

0: Dvě těžké váhy proti sobě nastoupily, Morandi a Saš, a v naší dnešní hudební bitvě zvítězil Saš. Hráli jsme si pecku Ekvádor, je 8.49, nás teďka čeká Kejnán a mezi tím vytáčejte 210-323-323, protože už za malý moment si dáme vyhodnocení dnešní ranní kachny. Tak schválně, jestli to dneska ráno někdo uhádne.
1: Ranní kýs. Každý všední den od 6 do 10. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Kisu.
1: Kdo s námi teď v 8.53 bude vysílat? Dobré ráno, tady je Martin a Kis.
2: Dobré ráno, ahoj, tady Ondra.
1: I když má ranní trojka dovolenou, tak zástup je víc než dobrý, ranní jednička, Martin Hovorka. Můžu to také říkat, nebo to je moc jako namyšlený?
2: Ne, za mě úplně v pohodě.
1: Prosím tě, od kolika posloucháš? Od kolika posloucháš?
2: Já jezdím v 6 ráno vlakem, takže někde o 6 hodin přesně to vychází.
1: No, tak teď se něco ukáže, protože já se tě ptám, jestli dneska jsi slyšel ráno ranní kachnu, nějakou blbost, nesmysl, povídej.
2: No, jsem ráno ještě v takovém polospánku, ale trošku mě zarazilo, že nový reprezentační trenér Francie Zinedine Zidane a možná, nebo určitě neměl nikdy nagelovaný vlasy a odbarvený, vždycky byl plešatý, tak mě to zarazilo, tak mám takový typ, že by to mohlo být ono.
1: Pojďme to rozplést, jo. Tereza Jandová, ty si říkal, že si ladil o 6 od rána, že se ho vlakem. Tak Tereza Jandová, naše zprávařka, v 6 ráno měla ve zprávách toto.
3: Zinedine Zidane převzal francouzskou fotbalovou reprezentaci. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030.
1: Mluvila o tomto slavném francouzském fotbalistovi, který mu je dneska už 54 let, že bude trenérem fotbalové francouzské repre. To říkala Tereza v 6 ráno. A můj první dnešní vstup zněl takhle. Reakce na Terezyny zprávy. To vidíš to, Zinedine Zidane, tyho slavný fotbalista, bude koučem, ty kráso, kam to dotáh? On vždycky měl nagelovanou a hlavně odbarvenou hlavu, co já se vzpomínám. Zinedine Zidane, ty legenda. A to byla právě ta kachna, takže jsi to správně vyhrál a vy typnul jsi, je to tak, samozřejmě nesmysl. Jakou měl on hlavu, jak vypadal? Vypadá.
2: Co já si pamatuju, už nějaký rok mám, ale vždycky byl plešatej, nebo vždycky skoro plešatej.
1: Přesně tak, vždycky byl plešatej a já jsem si říkal, že fotbalisti mají samozřejmě odbarvený vlasy, většinou nagelovaný, tak jsem to tam jako šoupnul do toho prvního vstupu a ty si poslouchal bedlivě v 6 ráno. Neuvěřitelný. Takže jsi střelec dneska. Pro dnešní ráno.
2: Děkuji moc, skvělý, krásný ráno.
1: A to ještě pozor, Ještě, chceš ještě říct jednu věc, takovou zákulisní?
2: No,
1: slyšel jsi, jak se z Bali dneska ozval náš kolega Patrik Peltan?
2: Ne, to jsem zrovna.
1: Po 8 hodině Patrik Peltan telefonát z Bali z dovolené a já jsem říkal, že aktuálně už běží na večeři, protože se blíží doba večeře a oni mají teďka na Bali v oběd. Mají lehce po 14. hodině. To byla kachna číslo 2 a vidíš, tu jednu si odhalil, takže správně posíláme cenu. Měj se krásně, ahoj.
2: Moc díky, hezký den.
1: Jsem rád, že jsi s náma. Čau.
2: Ahoj.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Radio Kiss počasí.
2: Středa je ve znamení slunečného počasí a tropických teplot. Těšit se můžeme na jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Smishing, tedy podvodné SMS zprávy, u kterých je cílem vylákat si lidí peníze nebo citlivé údaje, zažívá letos v létě v Česku nebývalou vlnu. Kyberšmejdi ve velkém rozesílají falešná upozornění na dopravní pokuty i zprávy o údajných problémech s doručením zásilek. Scénáře se sice liší, princip ale zůstává stejný. Příjemce má podlehnout panice, kliknout na odkaz a zadat platební údaje. Za podpory poslanců vládní strany TISA a opozičního hnutí Naše vlast schválil maďarský parlament zřízení Národního úřadu pro vymáhání a ochranu veřejného majetku. Proti návrhu hlasovali poslanci strany Fidesz expremiéra Viktora Orbána. A teď zpátky domů.
3: V pondělí se řidičům uzavřel průjezd z Klatov na Železnou Rudu, tedy část hlavního tahu 1/27 na Šumavu a Německo. Správa železnic začala v Klatovské ulici 5. května směrem na okrajovou část Luby přestavovat železniční most s úzkým a nízkým viaduktem. Hotovo má být do 23. listopadu. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport.
2: Na okruhu v Mostě bude o víkendu závodit 17-letá dcera dvojnásobného mistra světa Formule 1 Fina Miki Hakinena. Ella Hakinen se představí ve formulových vozech v seriálu F4 Central European Zone. Dokonce pojede pod českou vlajkou. Její maminka je totiž Češka. To byly zprávy v 9 hodin a teď už má slovo Martin Hovorka.
4: Ještě hodinku spolu, tak si to pojďme užít. Odbyla 9. a mám dokonce dárek pro celou vaši rodinu. Už za malý moment na KISu.

Teploty dneska polezou nad 30 stupňů Celsia. Kdo nemá větrák, tak to bude mít hodně těžký. Ale přátelé, pozor, my máme vstupenky na místo, kde vám rozhodně horko nebude. A může tam vyrazit celá vaše rodina, protože rodinná vstupenka pro dva dospěláky a pro tři děti je tady připravená. Jedná se o vstup do jakékoliv ze 14 jeskyní, které jsou v České republice. Klidně už teď se můžete podívat na stránky caves.cz, psáno caves.cz, na ta místa, která můžete navštívit díky té vstupence, kterou vám už za malý moment rozdám. Takže s rádiem KIS do podzemí už za malý moment, telefonní linka 210 323 323. Pokud, dejme tomu, ještě máte nějaký volný den během dovolené nebo během prázdnin, chtěli byste vzít někam děti, tak si myslím, že jeskyně, to je to pravé ořechové, to se bude líbit všem, jak dospělákům, tak i právě prckům. Aspoň budou mít o čem ve škole na začátku září vyprávět. Takže pomalu, ale jistě chystejte telefony 210 323 323. Teď nám zahraje Gustavo Lima a až bude hrát ta další písnička od Vice, která se jmenuje Memories, tak už vytáčejte a jednoho z vás si nabereme přímo do éteru, dáme nějakou jednoduchou otázku a pošleme vás na prázdninový výlet. To je fair nabídka, ne?

0: Je 9 hodin 20 minut, dohrálej Vice a já teďka vítám v našem vysílání. Koho? Halo, Radio Kiss?
1: Ahoj, tady Katarína, Katka.
0: Kataríno, nebyla jsi v nějaké hezké jeskyni v České republice?
1: Zatím ještě ne.
0: Vlastně teď slyším tvé jméno, my tady máme Kateřínskou jeskyni. Což jak ty říkáš Katarína, tak ty bys to mohla přejmenovat na Katarínskou jeskyni. Co ty na to? Je to na Moravě, kousek od Brna. Katarínská jeskyně, kousek od Brna. Stejně tak i Macocha, to znáš, ne?

0: ti pustím jeden velice známý letní hit. Poradím, že bude z 90. let. A nastavil jsem, aby ta písnička zněla s jeskyní ozvěnou. S ozvěnou, jako je v jeskyni. Takové echo, jo? A schválně si uhodneš, o jakou písničku se jedná. Bereš?
1: Jo.
0: Tak hele, pouštím. A dobře poslouchej, protože ten hit z 90. let bude znít tak trošku, jako kdyby se poslouchala v jeskyni. V nějaký masoše. Tak co ty na to?
1: Tak to je masakr.
0: Hej, Macarena. Co?
1: Macarena?
0: No Macarena! Bylo to normálně, bez nápovědy. Ono se to v té velké jeskyni úplně ztratilo, ale prostě takhle, až tam budeš, tak musíš napínat uši, až tam bude ten průvodce s vámi a bude vám vyprávět o historii a tak, aby se ho dobře slyšela, tak musíš
1: a napínat... A ty tam zaspíváme Macarenu.
0: Můžeš mu zaspívat a říct, a pane průvodče, já vám zaspívám, jak to zní, když tady někdo zpívá Macarenu, to dělali v rádiu, když jsem vyhrávala ty vstupenky. Tak jo, tak už...
1: No. Mohla bych ještě pozdravit mýho Petra a jeho spolupracovníka Davida do Holic, do Skleren.
0: Určitě, takže zdravíme.
1: Ať to tam utíká.
0: Takže počkej, ať to krásně všichni slyší. Sklárny Holice, říkám to dobře?
1: Ano.
0: Sklárny Holice a Petr a jeho spolupracovník se jmenuje?
1: David.
0: Takže zdravíme Petra s Davidem. Kluci, ať vám to utíká v práci. Doufám, že se všichni krásně setkáte a dáte si třeba odpoledne prosečko na svlažení.
1: Děkuji moc krát.
0: Ahoj, posíláme vstupenky, čau.
1: Ahoj.
0: No a do jeskyní vás pošleme zase zítra, tak poslouchejte ranní Kiss mezi 6:00 a 10:00.

Ladíte rádio Kiss, tohle byl Captain Jack, za okamžik taky David Guetta a Teddy Swims. No a přátelé, dneska 29. července je Mezinárodní den lazaní, což je populární gastrosvátek, který oslavuje tyto tradiční italské těstoviny. Takže normálně dneska jdu na lazaně, ovšem ne s kečupem, nýbrž s tou fakt jako dobrou italskou červenou omáčkou. A co je taky dneska za den, je Mezinárodní den turistiky na boso. Máme odhodit boty, aby jsme trošku si vyzkoušeli zdravou hůzi bosýma nohama po přírodě. Dá se to spojit, normálně teďka odhoďte kecky a do té restaurace na ty lazaně běžte dneska na boso. Já to úplně slyším, co se bude dít u stolu. Táto, ty jsi se zul, ale jenom trošku.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz Yes.
3: Come on. Martinez, you ready, girl?

0: Ladíte Radio Kiss, 10:45 bez pár minutek. Milí posluchači, držte si kornouty, protože já jsem včera v obchodě objevil naprostý svatý grál pro tohle léto. Já jsem, člověče, včera procházel obchodem kolem jako regálu, kde měli takový přístroj. Ale domácí mašina na zmrzlinu. Ale žádnej takový ten línej mixer, co vám udělá jenom tu zmrzlou hroudu. Tohle mělo i regulérní páku. Ha! Klasická poctivá točená zmrzlina, kdy vám to udělá jednak tu zmrzlinu, tu hmotu, když tam dáte všechny ty ingredience, umíchá vám to, ale potom si seženete normálně kornouty a můžete si točit zmrzlinu doma v kuchyni. Tak jsem úplně sám sebe, jsem se zamyslel, zasnil jsem se a viděl jsem se obratem jako král ulice, tam u nás doma, kde bydlíme, na kraji Prahy, a úplně jsem si představoval, jak stojím v tom okně, v tom prvním patře, točím tam tu domácí vanilkovou, přímo do pusy kolem jdoucím a vybírám 5 koruny. No hele, samozřejmě, že jsem ten krám koupil, že jo? Že to musím mít, ale to je svatý grál tohohle léta, jo.
1: Takhle zní léto. Hrajeme největší letní hity.

0: Přátelé, rádio Kiss jde dál, večer samozřejmě Juboxy s Vojtou Sklenářem, budete i Bassliker, protože je středa, tak samozřejmě Kiss Paráda a Trance Party v odpoledních hodinách, náš Jump s Radkem a Magdou, ovšem ze všeho nejdřív Michal Kavalčík po 10. hodině. Ahoj!
1: Krásné dopoledne, ahoj Martine!
0: Jsem zvědavý na téma, protože včera jsem slyšel ty bramburky v kině, to mě bavilo, ale to je podle mě věc, ty si uhodil řebíček na hlavičku.
1: Ale vem si jako vlastně potom, když jsem našel tu jednu studii, vlastně proč je to tak drahé, že oni vlastně musí z toho lístku třeba 50% opravdu odevzdat těm distributorům a tak dále, že jo, ten, kdo to natočil, kdo má na to práva, no tak ti nezbývá, než toho zákazníka vlastně na něm vyrejžovat na něčem jiném, no.
0: To je pravda, záchody ještě by mohli spoplatnit v kině.
1: Ježiš, ale počkej, ty brďo, první kino na světě, kde by si platil za toaletu, já myslím, že by ale krachli potom, ne?
0: To otázka.
1: Ty vogo, ale víš co, vem si to, popcorn 200, jo, pití to máš dneska. Já jsem si fakt chtěl koupit jeden ten slazený nápoj, že jo, co všichni znají, ten červený na světě.
0: Jasně.
1: Prostě 95. To, co kupuješ u jiných supermarketů za 29, za 30, tak tam 95, no.
0: Tak je potřeba zaplatit ty herce toho, Leonarda DiCaprio a podobně.
1: Ano. No, takže kino bylo výživné.
0: Tak
1: no.
0: Uvidíme, co bude dneska, to já ano. Budu hnedka ladit po 10. hodině.
1: Zatím... Já zkusím ty toalety, jo?
0: Dobře, já nebudem prozrazovat, ale já budu napnutý po 10. hodině u éteru.
1: Dobře, já už jako asi tuším, tak bude se ti to líbit.
0: Tak super. Michal Kavalčík, 10 až 14 Kiss. Radio Kiss. Oh Lord, hear me turn these words into a song.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme za tuhletu hlasovku, která přišla z D10.
2: Ahoj, chtěl bych nahlásit dopravní nehodu, je to dálnice D10 ve směru na Prahu, 42. kilometr, je tam nehoda, už jsou tam záchranní složky a jede to kivadlově, jiná kolona už tady asi 2 kilometry. Ahoj, Milan.
1: Super, Romane. D46, první kilometr z Vyškova na Olomouc, je tam práce údržby a pravý jízdní pruh je uzavřen a tam to je tak na 10 minut. Ulice kapitána Jasioka, to je Havířov, okres Karviná, tak pozor s opatrností, havarovaný osobák do dopravního značení a probíhá vyšetřování. 44, Lukavice, okres Šumperk, tam je zvěř na vozovce a D1 z Prahy na Brno, 230. kilometr práce na silnici, neprůjezdná celá krajnice, tak opatrně. Za chvilku nám desátová dopolední kys odstartujou dva muži v černém obleku. Men in Black.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Rádio KIS počasí.
2: Středa je ve znamení slunečného počasí a tropických teplot. Těšit se můžeme na jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů.
1: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
2: Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné. S rostoucím počtem návštěvníků ale stoupá také riziko požárů, přibývá úrazů nebo krádeží. Provozovatelé, hasiči i policisté proto připomínají základní pravidla bezpečného táboření. Lesní požáry zuřící v okolí Bordo ještě více zdůrazňují klimatické výzvy, kterým čelí největší vinařská oblast Francie. Místní producenti se potýkají s vážným suchem, stoupajícími teplotami a klesající spotřebou vína. A teď zpátky domů.
3: Českobudějovická nemocnice začala operovat mozek s využitím 3D brýlí, rozšířené reality a umělé inteligence. Nová technologie pomáhá zavádět zevní komorové drenáže. Českobudějovická nemocnice je podle její mluvčí Ivy Novákové úplně první v Česku, kde tímto způsobem mozek operovali. Z jihu Čech Lucie Sinková.
1: Sport.
2: České biatlonistky za sebou mají první předsezónní kontakt se sněhem v německém Oberhofu. Jejich mužští kolegové jsou také v plné přípravě, ale se sněhem se ještě nepotkali a řeší i zdravotní problémy, jak muži, tak ženy. Markéta Davidová se po opakovaných problémech se zády k týmu ještě nepřipojila. To byly nejnovější zprávy a teď už startuje dopolední KIS.
4: Ano, já si oblíkám protipožární oblek, dneska 32, zítra 34 a pozítří asi 40. Přežijem to.
1: Nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.

0: na hradní zříceniny Michalovice v Mladé Boleslaví je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Podle odborníků geodetického měření z minulého týdne má náklon 7,315 stupně. Město, které je majitelem památky, nechalo sklon přeměřit podle pravidel, která vyžaduje případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů. No a teď už jenom počkat, jestli se to povede. Ha! Mladá Boleslav a Putna v Guinnessovce, to chcete. A pak se tam budou všichni fotit a dělat, že to drží jako u té šikmé věže v Píze. Ale jo, vypadá to moc hezky. Už vím, kam pojedu o víkendu. Tak hezkou středu, jdeme na to, dopolední kys a za chvilku balíček.
1: Michal Kavalčík, každý všední den. Od 10 do 2. Na rádiu Kiss.

0: taky sladím na plný koule, až to ty, co chodí pěšky, mají za ušima pořádný boule.
1: Pojďme v dnešním balíčku se vrátit k tomu, o čem jsme tady tak nějak hovořili a trošku jsme to načali s Martinem Hovorkou někde 10 minut před 10. hodinou a to jsou toalety, že by se mohly ještě v kinech spoplatnit toalety, to už by asi do kina teda vůbec nikdo nechodil, kdyby jsme tam ještě měli za 10 korun, za 5, za 20 možná chodit na malou anebo na velkou, ale mě by zajímalo, jestli někdo z vás, kysáci, si vzpomene na nejdražší užití toalety ve vašem životě. Jo, hele, byl jsem tamhle ve Španělsku, byl jsem v New Yorku a byl jsem tamhle v Austrálii a překvapilo mě, kolik tam stála toaleta, veřejná toaleta. Nebo pozor, možná to bylo někde na pláži nebo někde v hotelu. Možná jste prostě někde museli zaplatit za toaletu. Já si vzpomínám na jednu historku, mám pocit, když se opravilo hlavní nádraží v Ostravě, je už to teda asi 10 let stará historka, nevím, v kterém to roce bylo. A vím, že mě překvapilo, že chtěli 20. 20 na hlavním nádraží v Ostravě. Nevím, jak je to teď v roce 2026, jo? Nechci tady jako dělat nějakou ostravskou paniku. Možná se mi ozve nějaký Ostravák z hlavního nádraží, který tam pravidelně používá malou a velkou stranu, tak by mohl zjistit ceny. Ale pojďme se dneska pobavit o tom, o nejdražší toaletě, která vás kdy v životě a kolik stála. Jo? Vzpomenete si euro, 2, 5 euro, 10 euro a měli tam i zlaté kliky, tak zkuste zavzpomínat, jestli máte nějakou takovouhle historku. Tlačítko soutěž v apce Rádia Kiss, kterou si můžete zdarma stáhnout a před 11. nejlepší hlasovka má balíček pěkně v bublinkové obálce jistý doma.
2: Rádio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Fergi, tak jo, mohlo to být lepší konec, ale nevadí. Dámy a pánové, my tady dneska v dopoledním balíčku řešíme nejdražší toaleta ve vašem životě. Kde to bylo? Za kolik to bylo? A stálo to za to? Pavel.
1: Čau, Michale, mně se v Polsku stalo, že sice toaleta stála 50 grošů, ale seděla tam taková ta baba přebytečná a trvala na těch groších. A já jsem prostě neměl. Koruny nechtěla, eura nechtěla, ne, prostě groše. A ty máš plný močák a potřebuješ. A ukecat jí to bylo úplně nemožný. Takže sice to nebylo nejdražší, ale úplně nejhorší návštěva toalety, na kterou do dneska vzpomínám. Čau.
0: Hele, já mám krátkou historku. My jsme v Pelhřimově v květnu, nebo co to byl červené, tak jsme tam měli Elektrofest a tam je toaleta kousek od náměstí a je to normálně veřejná toaleta jakoby od města, jo? A taky tam seděla ta paní a tam mi vyprávěla historku, že přišel tatínek s dítětem, které mělo asi, já nevím, 5, možná 6 let. A když se dozvěděl, že by za dítě měl zaplatit 10 korun, jo, a on za malou 10 korun, tak řekl ne, ne, ne a šel před tu toaletu na tu kamennou dlažbu a tam nechal toho svého syna vyčůrat na tu kamennou dlažbu před tou veřejnou toaletou. Ta paní mi to vyprávěla, že tehdy nebyla schopná slova. Oni nešli jako za roh třeba 15 metrů tam, kde je tráva a strom, ale on se normálně vyčural před tou veřejnou toaletou. Neuvěřitelný. Růža.
2: Ahoj Michale, tady Růža z Hradce. Hele, tak ti můžu jenom potvrdit, opravdu i v Hradci. Jsem šel na nákup a prostě jsem potřeboval na malou, tak jsem si tam doběhl na veřejní záchodky a opravdu po mně chtěli 20 korun, ale když musíš, tak musíš, tím nic se neděláš. Ahoj!
0: Možná tuhle rubriku bychom měli změnit. Hledáme nejdražší toaletu v České republice. Veřejnou toaletu, nejdražší. Tomáš.
3: Nazdar, Michale, tak můj kolega, když jsme spolu jezdili v práci, tak potřeboval. Na základ to bylo hodně daleko, tak se ve firmě tady v areálu se vymočil plotu. Oni ho nahráli na kamery, poslali to našemu šéfovi a dostal za to krásných 20 000 korun. Takže to říkal, že to bylo jednoznačně nejdražší močení v jeho životě. Takže
0: ano.
3: Takhle, čau.
0: To si pak člověk rozmyslí, zdali za 20 pěkně na veřejné toaletě, anebo za 20 000, no. A nebo nečůrat vůbec, udělat uzlíček.
4: Kiss. Radio Kiss. Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
2: Kiss. Rádio Kiss.
3: Be happy.

0: Posloucháte Rádio Kiss a my tady dneska máme koloběh života, který prostě nejde asi tak nějak ovlivnit. Když totiž člověk potřebuje přijímat ty tekutiny do svého těla, musí je pak i vyloučit. To prostě jinak nejde. A my se dneska ptáme tady na Kissu, nejdražší toaleta ve vašem životě, kde to bylo, v kterém městě, v kterém státě a za kolik to bylo, Romane?
1: Nazdar, Michaele, moje nejdražší toaleta byla, když jsem si v Německu zastavil na autobusové zastávce a vedle té zastávky jsem si skočil na malou. Přijeli policajti, všechno mi to sečetli a moje nejdražší toaleta stála 35 euro. A měj se, čau.
0: No to nechceš, takový to, jak tam stojíš, jo? Oni čekají, až to dokončíš a guten tag, ajajaj, guten tag. Pety.
2: Čau, Michaele, tak moje nejdražší toaleta byla v Egyptě, když mě honil faraon. Samozřejmě jsem pospíchala, bohužel na toalete jsem nechala klíče od pokoje.
0: Ne.
2: Telefon.
0: Ne.
2: A když jsem si to uvědomila, letěla jsem zpátky, bohužel už to tam nebylo a pokoj už byl krásně vybraný.
0: Jo, takhle.
2: Takže ano, to bylo moje nejdražší použití toalety.
0: Ne. Takže, no tak to ne, tak to, Ahoj Michale, Martin, kamarád před pár lety dostal na parkovišti v Německu za vykonání malé potřeby mimo toaletu na výběr zaplatit buď to 20 euro nebo hodinu prospěšných prací. Vybral si prospěšné práce, sbíral odhozené nedopalky a papírky. Vilda.
3: Čau, Michaele, hele, před rokem jsem jel s rodiči do Legolandu do Německa a zastavovali jsme na jedné německé benzínce, kde za toaletu chtěli 1 euro neboli 30 korun. Měj se hezky.
0: A čau, to ještě jde. Hele, jako 30 kaček je ještě dobrý, no. Ahoj, Michale. Mě tíseň na velkou chytla uprostřed Říma. A tak jsme se s přítelem rozhodli, že zapadneme do restaurace, tam vykonáme potřebu a bylo, aby to nebylo tak trapné, tak si dáme jedno pivo. No, nejlevnější třetinka stála 8 euro. Takže toaleta nás vyšla na 16 euro. A ještě sdílená. Zdravíme z Kapve, kde tě plně a pilně posloucháme, Míša. Jo, to je dobrý. Tak jako vy jste vlastně investovali do toho kraje, to je hezký. Kačka.
4: Hoj, Michaele, moje nejdražší čurání bylo v roce 87, kdy jsem si odskočila za stromeček a přijela vojenská policie, no stalo mě to tehda stovku.
0: Milan.
5: Ahoj, Michaele. Tak nejdražší záchody pro mě byly v Německu. Ne, že by byl drahý jako vstup na to WC, to stálo asi nějakých 50 centů, jenomže já jsem na tom záchodě nechal peněženku, kde bylo asi 150 euro. Takže pro mě to bylo nejdražší vykonaná potřeba. Čau, Milan.
0: Já mám kamaráda, který pracuje v jedné z nejznámějších IT firem, prostě vyrábějí notebooky, kde cena začíná od 50 tisíc a mají noťase za litr, promiňte, za 100 tisíc a tak dále. No a on měl služební noťas. Radio Kiss. A měl služební noťas asi za 130 tisíc. No a tak šel na takovou tu toaletu, dal si to tam nad sebe, že jo, ten noťas, vykonal velkou potřebu, spláchl, odešel. Za hodinu si vzpomněl, že tam má noťas. No už tam nebyl.

0: a vůně do vašeho auta. Se tady bavíme o návštěvě nejdražší toalety, kterou jste kdy museli použít. A kolik vás to stálo? Kde to bylo? Jak to dopadlo, Májo?
1: Čau, Michaele. Tak mně stojí záchody nejvíc pravidelně, když jsme s dětma. Je jedno, jestli ty záchody stojí 5 korun, 10 korun, 20, ale prostě, jakmile jsme s dětma doma, děti skoro nepotřebují čůrat, ale jakmile jsme někde na výletě, tak potřebují každých 5 minut. Takže já na výletech utratím nejvíc za záchody. Nevím, jestli to má někdo stejně, jestli má stejně učuraný děti jako já, nebo jestli to máme jenom my, ale prostě pravidelně nejvíc za záchody. Tak se měj, ahoj.
0: No jo, a víte, co je nejhorší, že těm dětem skoro nikdo nedá slevu, no. Míra.
2: Čau, Michaele, je to taková trošku vtipná vcenka, šel jsem jenom na záchod a tam stála paní a říká, dobrý den, a říkám, dobrý den, chcete podržet? A říkám, ne, děkuji, já to zvládnu, zamyslím ty dveře, no, takže asi tak jak. Čau, Míra.
0: Chcete podržet? Paní, kdybyste byla mladší. Čau, Michaele. Já byl v restauraci s rodinou v Řecku na večeři i přes mé střevní potíže. No jo, to je ta první chyba. Musel jsem akutně na toaletu. Vykonal jsem potřebu a při oblékání kalhot mi vypadla peněženka z 1980 euro. Přímo do mísy. S ještě nespláchnutou mísou. Musel jsem spláchnout, aby ta peněženka se aspoň trošku umyla. No, zbyly mi jen doklady. 3 smajlíky. No jo, Martine, no, tak i to se stává. Pokakané štěstíčko. Markéta.
3: Čauky, Michaele. Takhle jednou můj kamarád při cestě domů potřeboval nutně čůrat, tak si zašel ke stromu. Když najednou v dálce viděl, že jedou policajti, tak nechtěl dostat 200 pokutu za močení na veřejném prostranství, tak skočil dozadu za ten strom, jenomže tam bohužel chyběl dekl od kanálu, takže se celý sedřel.
0: Pardon, že se směju, no. Martinka.
4: Pro mě nejdražší a nejzáživnější záchod je v jednom obchodě v Jičíně. Přijdeš, stojí to 20. Je tam branka, ta je věčně rozbitá, protože s tím prej děcka lomcujou. Takže ty jdeš, obětavě hodíš 20, nejde to, letíš na informacích tě paní jde otevřít a než se tam dobeláš, tak to máš v kalhotách.
0: Ještě pořád mi nepřišla nějaká hlasovka ohledně toho... Ohledně toalety, kolik stojí na tom hlavním nádraží v Ostravě, prosím vás, jo, když tak dejte vědět. S kamarádem jsme byli na montáži v Mongolsku, Rudolf píše, v Ulaanbaataru. Potřebovali jsme na malou, tak jsme si ulevili u plotu, za chvíli na nás přijeli 3 policejní auta a vyskákali na nás a zadrželi nás, že močíme na ruskou ambasádu. Nejdřív nás chtěli zavřít, ale ukecali jsme je a tak jsme zaplatili pokutu 150 tisíc tugriků a pustili nás. Čau, Ruda z království. Prosím tě, potřebuji ještě vědět, kolik je to 150 tisíc tugriků na naše. Arnošt.
5: No, Michaele, nevím, jestli nejdražší, ale kdysi na Marienhilfe Strasse jsme tam byli s rodinou a to ještě byly šilinky. Já v bílých riflích s žaludečními problémy proběhl jsem celou ulici a pak jsem v dálce uviděl záchod a bylo mi úplně jedno, kolik šilinku to stalo, hlavně, že jsem to stihnul.
0: Ano, úplně tě vidím, jak jsi na Hilfe Štráse křičel, Hilfe, Hilfe, uhněte, Hilfe. Pojďme na vítěze. Balíček Rádia Kiss a k tomu toaletu zdarma dnes na jakémkoliv místě České republiky vyhrává, musí si to tam teda asi domluvit osobně, Olča.
6: Ahojky, Michaele, tak co pak o to, jako když už potřebuju, tak to zaplatím. Ale nejhorší na tom je, tady v Chebu v Tesku udělali záchody na platební kartu. Takže když nemáš kredit na kartě, tak se ani nevyprášíš, když bych to řekla takhle. Takže nevím, jestli pak do křoví, anebo ke koši odpadkovýmu, nevím. Ahojky, Olča.
0: Úplně tě vidím, víš, Olča, jak už tam úplně křížíš ty nohy a přiložte platební kartu. Ježiš Maria, tady máte drobný. Přiložte platební kartu. Zadejte pin. Ježiš, já nevím, jaký je pin. Já potřebuji. Zadejte pin. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: 11:06 to vypadá na pohodu, zatím žádná velká nějaká havárka, silnice 38 Štoky, okres Havlíčkův Brod, neprůjezdný jeden jízdní pruh, silnice 608 Postřižín, okres Mělník, tak tam došlo k nehodě nákladňáku a motorky, na místo už jedou složky IZS. A ještě tady mám Žďár, okres Mladá Boleslav, nehoda dvou osobáku a k tomu ještě motorka, na místo už jedou také hlídky policie a jedna sanitka. Tak dávejte na sebe pozor, kdybyste věděli o nějakých velkých komplikacích, tlačítko doprava v naší apce a můžete poslat hlasovku. Za chviličku Star Club a Doktor Albán, čiky, čiky, čiky, je to, jsme dlouho nehráli, počkejte si na to.

0: Kiss počasí.
1: Středa je ve znamení slunečného počasí a tropických teplot. Těšit se můžeme na jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Zvýšení rodičovského příspěvku patří k hlavním bodům, o kterých dnes budou jednat senátoři. Na druhé červencové schůzi mají probrat také senátorský návrh nových pravidel péče o nevyléčitelně nemocné nebo odklad projednávání další senátorské novely, která se týká soudního svěřování dětí do péče při rozvodu rodičů. Francouzské úřady nařídily evakuaci dalších 4000 lidí z turistických středisek z pobřeží Atlantského oceánu kvůli pokračujícím rozsáhlým požárům. Nadále se tak rozšiřuje patrně největší evakuace obyvatelstva v dějinách země mimo období války. A teď zpátky domů.
2: V největším krkonošském lyžařském středisku Špindlerův mlýn pokračuje propojení ski areálu Svatý Petr a Medvědín. Na trase nové šestisedačkové lanovky přehradní byla dokončena první podpěra a další se staví. Pokračují práce na staničních pilířích, zakládání dalších podpěr i výstavbě horní stanice. Ze Špindlu Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Českou fotbalovou reprezentaci by podle španělského deníku AS měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. 52letý trenér slavil úspěchy s mládežnickými výběry a dovedl španělský olympijský tým i ke zlaté medaili na hrách v roce 2024 v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii. Za námi jsou zprávy v 11 hodin a pokračuje dopolední Kiss.
3: Moudro dne, dneska si dáme něco výživného, když je ta středa. Držte vlnu, tady je Radio Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy. Chiki,

Některé titulky mě vždycky překvapí, ale vidíte to, umí to překvapit i meteorology, protože i meteorologové jsou překvapení. V Česku bude opět 40 stupňů podruhé během léta a to nikdo z nich nečekal. No jo, to se stává. Dítě je to jenom počasí. Já to tady vidím. 34, 35, 40. Tak teďka se schladíme, já mám pro vás skútry, trošičku zpomalíme Bring It Up a pak si dáme Milk and Sugar. Moudro dne už je připraveno. Bude to takové to moudro dne z trošku hlubšího šuplíku. Poprosíme všechny děti, aby si na malý okamžik šli hrát na pískoviště. Děkujeme.

0: tam, tam. Posloucháte Radio Kiss a mám tady slíbené moudro dne. A dneska to bude hodně, ale opravdu hodně ostrý. Tohle by se mělo tesat do kamene.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Všichni tě jednou opustí. Jenom špek na břichu nikdy.
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední. Na Kissu.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

Si koupím větrák, mám pocit, že to je taky už v některých obchodech vyprodáno, zbývají jenom takové ty malé obchůdky. A tak zapnete ten větrák, sednete si před něho metr, dva, tři a říkáte si, ha, to jsem na to vedro pěkně vyzrál. Ale bacha, mám tady studii, která tvrdí, že větráček nemusí být ten nejlepší nápad. Tak spousta z nás, když zapne větráky na plné obrátky, si myslí, že udělá...

může na tělo foukat tak horký vzduch, že ho začne spíš zahřívat než ochlazovat. Nejlepší ochranou zůstává podle odborníků klimatizace, dostatek tekutin a hlavně stín. No a pokud je venku extrémní vedro, samotný větrák zázraky nezvládne. Tak na to myslete. A pokud budete mít pocit, že vám větrák kysáci místo chlazení připomíná horkovzdušnou troubu, nejspíš si to jen nenamlouváte, ale je to skutečnost. A nebo pak ještě zbývá úplně vyndat všechny ty příčky z vaší ledničky, všechny ty přihrádky, dát to na jedničku, vlézt si na chvíli do ledničky, dát si tam 15 minut ochlazovací kůru a hlavně, aby vás pak někdo z té ledničky dostal. Jo, nezapomeňte, klepáme, jo? Klepeme, mami, otevři, už je to dobrý. Kiss, Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď. Na

21 vzpomínka na skvělou mileniovku Shifty 11.40. Teďka pojďme zavzpomínat na takovou tu věc. Ono to vždycky je jednou v roce, že se snažíme udělat screening třeba na svých mobilních telefonech, kde je 22.22, máme 22% baterky, svítí nám na displeji třeba 22 mailů, 22 notifikací na Facebooku, 22 tlačítko na, já nevím, co tam ještě může být, třeba Instagram, oznámení a tak dále, jo? A teď se snažíte to prostě screenout a mít tam všude ty dvojky, dvojky, dvojky. Tak jednomu borci se podařil jeden takovej, asi jeden z největších flexů, možná znáte v Americe obchod 7-Eleven, a on tam normálně šel a teprve potom na účtence, kterou teď prodává a chce jí vydražit, tak si všiml, že tam má pár dalších takových čísel. Týpek zaplatil $7.11 v 7 hodin a v 11 minut v obchodě 7/11, 7.11. A někdo spočítal, že šance, že se tohle vám stane, je 1:525 milionů. On normálně tu účtenku vzal, zarámoval a teď to střílí na eBay. Jako štěstí, jo? Jako že to pošlete dál. No. Tak co máme teďka? 11:41, 12:12. Jo, další šance. Prosím vás, jestli se vám podaří něco ve 12:12, jo? 12:12, 12% baterky, 12 notifikací, 12 neotevřených mailů, jo? Kdo má něco lepšího, pošlete, označte KISS a my vás třeba oceníme balíčkem, OK?

Ještě než si dáme čerstvé zprávy ve 12 hodin, kysáci, mám tady příběh, který bych teda osobně nechtěl zažít. Hasiči z Kansas City vyjížděli v půli července ke značně neobvyklé záchraně. V odpadní nádrži mobilní toalety totiž uvázl muž a strávil tam zhruba 8 hodin. Později vysvětlil, že mu dovnitř spadla láhev s limonádou a chtěl ji vylovit. Tak pro mě teda něco nepředstavitelného. Představte si tojtojku. Spadne vám tam dovnitř, jo? Limonáda a vy ji chcete vytáhnout? Nevím, dobře, já bych ji tam asi nechal. V pondělí 13. července se v americkém státě Missouri konala akce spojená a tehdy ještě stále probíhající mistrovství světa ve fotbale. A za tím účelem tam specializovaná firma dopravila 8 mobilních toalet, které si druhý den chtěla zase odvést. To měl na starosti nějaký pán, jenž zanedlouho před polednem dorazil na místo a nejprve všechny budky obešel a pro případ, že by uvnitř byly lidé, na každou zabouchal a zahulákal, aby všichni vyšli během pár minut ven, protože se toalety budou odvážet. Ano, to se dělá, dokonce se ještě otvírají i dveře, pro jistotu, jestli tam prostě někdo není. Nezdálo se, že by tam někdo byl, jen z jedné budky uslyšel podivné zvuky. Krátce na to se však ozval mužský hlas, oznamující, že vyjít ven není možné. Eddie proto požádal o pomoc kolem jdoucího policistu a za jeho přítomnosti toaletu otevřel. Nejprve se zdálo, že tam nikdo není, ale pak... pak se najednou zvedlo víko a otvorem se protáhla ruka muže, jenž byl celý nasoukaný uvnitř odpadní nádrže. No, já tady mám dokonce i video, které natočili, já už vám to víc popisovat nebudu. Samozřejmě kluk šel pod sprchu. V článku se ještě píše, že se sprchoval asi 50krát, dokonce použil savo, jar a další mycí prostředky a stejně to pořád vonilo. No, prosím vás, dávejte pozor v těchto tojtojkách a pokud vám tam něco spadne, určitě už to tam nechte, jo? Děkujem. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme za vaše hlasovky. Máme tady kysáka jménem Slaný Ivan, který nám hlásí tuhletu kolonu.
2: Diálnica D1 od Brna na Prahu sa vytvára kolona od 175. kilometra. Zdravím, Ivan.
1: Jakub.
3: Zdravím, vyřidiče. Silnice z Pohořelic na Znojmo uzavřená. Objíždí se to přes Vlatice. Čavec.
1: Ano, mám to tady úplně zavřená. Silnice z Pohořelic na Znojmo. Je tam objížďka přes Vlasatice. Zdraví, vizour a hlavně trpělivost. Ještě se podívám, zdali nám teďka nepřišla nějaká čerstvá hlasovka. Připomínám, že nejlepší je posílat hlasovky aspoň do 50. minuty každé hodiny, abychom to v 55 mohli odvysílat. A ještě, co píše Policie České republiky, D1 139. kilometr z Prahy na Brno, porouchané vozidlo, a D10 ze Turnova na Prahu, kilometr 31. Překážka a zdržení do 10 minut.

0: KISS počasí.
1: Je jasná až polojasná obloha a teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Zítra bude ještě větší vedro, 33 až 38 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Pokud někam pojedete, třeba na dovolenou, tak velmi opatrně. Pondělí bylo totiž na silnicích v Česku zatím nejtragičtějším letošním dnem. Při dopravních nehodách podle předběžných policejních statistik zemřelo 6 lidí. Teď do světa velkého biznisu. Apple se krátce stal druhou veřejně obchodovanou firmou v historii s hodnotou přes 106 bilionů korun. Překonal hranici 5 bilionů dolarů a zůstal nejhodnotnější společností na světě před NVIDIA. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali i před zapalováním svíček u pomníků či božích muk nebo před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech poroste a teplo bude i na horách. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Nakonec ještě do zákulisí hokeje. Hokejový útočník Tomáš Urbán bude příští sezonu hostovat z Pardubic v Litvínově. 24-letý hráč už za Vervu krátce nastupoval, a to v sezóně 2023 a 2024. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Pravé poledne, za malý okamžik 210-323-323. Kdo by chtěl si nechat zahrát letní devadesátku?
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

Chtěl bych poděkovat kysačce, která mi poslala tady screening ze svého mobilního telefonu, kde má své dvě děti a má tam 13.03, 13.03, 13 stupňů, sluníčko a 13% baterky. Šťastná třináctka, Veronika mi to tady posílá. Kolik jich tam najdeš? Podle mě, já si myslím, že Veroniko vzadu je ještě 13 světýlek, ale to už musíš spočítat ty. Tak třináctka, šťastná. Za malý okamžik letní devadesátka, kdo pak se dovolá? Třetí volající má tu šanci. Michalka Holčík na Kisu.

0: Letní devadesátka.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.
2: Letní devadesátka a kdo měl to štěstí a dovolal se jako třetí volající. Tady Michael, ahoj.
3: Čau, tady Lukáš.
2: Nazdar, Lukine, tak co ty, jak se máš, co děláš, užíváš volna, makáš?
3: No, makal jsem, ale teď už užívám volna, jsem v kempu u řeky.
2: Je, v kterém kempu? Nalaď, teda nalaď, chtěl jsem říct, navoď atmosféru, nebo nalákej.
3: Nalaď. No, v kempu u Mloka, na Berounce.
2: Počkej, u Mloka?
3: Jo.
2: To se tak jmenuje, jo, u Mloka.
3: Ano.
2: Ty brďo, já jsem držel Mloka v ruce tak možná dvakrát v životě.
3: To já asi vůbec.
2: Vůbec ani jednou. Jo, je to takové vzácné zvířátko, že jo, no. Válka z Mloky. Prosím tě, řekni mi, co jsi vybral, já jsem tady našel úžasnou pecku, povídej.
3: Vybral jsem Cool Yo, Gangsta's Paradise.
2: Oh, ano. Bohužel teda...
3: To pro všechny.
2: Ano? No? Ano, povídej.
3: No a bude to pro všechny, co poslouchají, jo. Užívaj taky volno.
2: Jo, jo. Já jsem tady našel informaci o tom, že už právě od roku 2022 je to neuvěřitelné. Člověk má pocit, že Coolio s náma není tak jako rok, ale ono už je to přes 4 roky. Tak 28.9. v Los Angeles v Kalifornii nás bohužel Coolio opustil navždy a zanechal tady skvělé pecky. Chlape, mám pro tebe takovou nabídku, jo?
3: No.
2: Tu pomalou verzi známe všichni, my si to tady hrajeme často i v písničkách na přání. Můžu ti nabídnout trošku rychlejší verzi?
3: Dobře, jo.
2: Nebudeš se zlobit, jo?
3: No, vůbec ne.
2: Když ti to trošku utrhne repráčky.
3: No, to by právě mělo.
2: OK. Když tak normálně přijď potom někam do obchodu a řekni, že na Kiss, ať to napíšou na Kiss, jo?
3: No, tak. No, normálně, takže v
2: pohodě. Tak prosím tě, popros tam vrchního barmana nebo nějakého toho šéfika, toho Umloka, nebo jak se to tam jmenuje, aby tam teďka vyhulil bedny, jo?
3: Určitě.
2: Zdravíme do všech kempů v republice a speciálně, jak jsi to říkala, kde je ten váš?
3: Umloka.
2: Umloka, Ubolka. Jo, tak chlape, Umloka, ahoj!
3: Čau, čau.
0: Letní devadesátka.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.
2: Yeah. Ladies and gentlemen, remix 2026.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun.
2: To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou.
1: Rozdali jsme přes 500 000 mega.
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě.

0: Je vám teplo, kysáci? Je vám opravdu hodně teplo? Chtěli byste se trošku schladit, třeba takhle 33 minut po 12. hodině? No já bych měl takový tip, protože zatímco my tady v Evropě řešíme tropická vedra přes 30 nebo 40 stupňů, na jihu Afriky si lidé užívají lyžování. Ano, slyšíte dobře. V horském království Lesotho, které leží celé ve vysoké nadmořské výšce, právě vrcholí zimní sezóna. Teploty tam v horách klesají až na minus 8 stupňů a funguje tam jediné plně funkční lyžařské středisko v celé subsaharské Africe. Resort Afriski leží ve výšce kolem 3200 metrů, nabízí sjezdovky, snowboarding i technický sníh a nejvíce sem míří turisté z Jihoafrické republiky. Pro spoustu z nich je to vůbec první setkání se sněhem a lyžemi. Zatímco my se schováváme před sluncem a hledáme klimatizaci, oni si oblékají zimní bundy a vyrážejí na svah. Jo? Tak když tak si to vygooglete, resort Afriski, letovisko Lesotho se to píše a jestli vám letos v létě bude připadat vedro k nevydržení, nezapomeňte, že pořád existuje místo, kde si můžete v Africe dát svařák a pak vyrazit na sjezdovku, přátelé.
1: Kiss Radio.

Nádhernou středu všem, kteří ladíte KIS, za mikrofonem Michal. Já bych chtěl teďka pozdravit DJ Basslickera, který už večer se tady na vás těší ve svém, od kolika tady bude, od 9 do půlnoci, říkám to ne, do 11, jo, protože on má hodinu KIS parádu a pak má hodinu Trance Party. Já jsem zapomněl, že naše Trance Party Live, ta má 2 hodiny a končíme o půlnoci. O čem jsem chtěl mluvit, že Dimitri Vegas a Like Mike, kteří před chviličkou dohráli ještě s Tiestem a kdysi naše stará dobrá 90 Dajdou, tak mám pocit, že tuhle tu dvojici DJ Basslicker viděl. Viděl live a vy se máte na co těšit, protože už příští středu, první středu v měsíci, budeme v Trance Party Live, už ani nevím, které to je pořadové číslo, blížíme se k 60, tak budeme vzpomínat na jeho poutě Tomorrowlandem 2026. A on tuhle tu dvojici, pokud se nepletu, jak mi psal v SMSce, tak Dimitri Vegas a Like Mike hráli přímo před ním, bude vyprávět, počkejte si na to příští středa po 22. hodině. Dvouhodinový speciál opět toho nejlepšího z Trance Music a celé to budeme věnovat právě Tomorrowlandu a já myslím, že

0: Přejeme vám příjemnou středu a teď vzhůru do oblak, kysáci. Letecká revoluce je zase o krok blíž. Airbus úspěšně otestoval speciálně upravený Airbus A350, který letěl, a teď si poslyšte a posaďte se z toho na zadek, z australského Melbourne do francouzského Toulouse bez mezipřistání. Ve vzduchu strávil přes 24 hodin a urazil více než 23 tisíc kilometrů. Právě tento typ letadla má už příští rok otevřít přímé lety mezi Sydney a Londýnem. Trošku se bojím, kolik bude stát taková letenka bez mezipřistání, tam to asi pod 100 tisíc nepůjde. No ale za pár let možná poletíme tak dlouho, že stihneme dokoukat všechny filmy v letadle, všechno na Netflixu, všechno na Prima Plus a ještě to můžeme dokoukat doma. Ty brďo, 24 hodin v letadle z Austrálie do Londýna. Neuvěřitelný.
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let. Non-stop. Non-stop. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Let the beat control your body.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
2: Pojďme se podívat na dopravu, co pak se tam děje. Máme tady nějaké hlášení, tak opatrně, opatrně. Mimochodem za 5 minut 13, kdyby něco, tlačítko doprava a můžete poslat hlasovku. V ulici Frištátská, to je ve Zlíně, nehoda a tvoří se kolona už teďka 4 kilometry. Dva autáky v sobě zdržení do 15 minut. D52, 16. kilometr z Pohořelic na Brno. Práce u držby, překážka a to je 16. kilometr. Ještě v ulici Opatovská, to jsou České Budějovice, tam se potkali dva osobáci a podívám se rychle, zdali D1 je v pořádku. Tam na 230. kilometru z Prahy na Brno práce na silnici a ještě D1 stý kilometr z Prahy na Brno pro defekt pneumatiky odstavený osobák. Za malý okamžik Alice DJ.

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na livenation.cz. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Basslickerem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Rádio Kiss počasí.
1: Je jasná až polojasná obloha a teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Zítra bude ještě větší vedro, 33 až 38 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Kvůli počasí, které nás čeká do konce týdne, meteorologové vydali několik výstrah. Ve čtvrtek a v pátek dosáhnou teploty skoro 40 stupňů a v části jižní Moravy je tak sucho, že je tam vyšší riziko požárů než kdekoliv jinde v Česku. Pozor také na zdravotní rizika spojená s vedrem. Teď jedna rada, pokud pojedete do Itálie třeba na dovolenou. Při cestě si dávejte pozor na dva typy stojanů na čerpacích stanicích. U stojanů typu Servito totiž zaplatíte přirážku za obsluhu, a to i v případě, kdy odmítnete její služby a natankujete si sami. Výběru stojanu, kde budete tankovat, tedy vždy věnujte zvýšenou pozornost. Z Itálie teď zpátky domů.
2: Hlavní město připravuje dokončení digitalizace systému pro správu mobilních protipovodňových opatření. Nové řešení propojí evidenci, správu a řízení všech technologických částí protipovodňového systému, který je nejrozsáhlejší v republice a přispěje k ještě efektivnější přípravě na případné povodně. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ještě bojové sporty. Přestože se v kleci minimálně rok neobjeví, irský bojovník Conor McGregor stále spřádá plány na svůj Last Dance v organizaci UFC, se kterou má nadále platnou smlouvu. Nedávné zranění kolene, které utrpěl po souboji s Američanem Maxim Holloway, ale představuje další citelnou ránu pro jeho kariéru. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Tak si představte, kysáci, z klimatizace padaly šváby. Na kterém letu? No to bych nechtěl zažít. Za chvilku vám to řeknu.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Tohle to je horor, to bych nechtěl nikdy v životě zažít. Ani kdyby mě na ten let dal někdo zadarmo. Přes 160 cestujících kysáci, kteří se vraceli z řeckého ostrova Kos do Ostravy, zdravíme Ostravu, zažilo hodně nepříjemný návrat. Kvůli technické závadě letadla čekali na odlet více než 39 hodin. Po několika hodinách strávených v letadle je nakonec převezli do náhradního hotelu a právě tam přišel podle některých klientů další šok. Popisují plíseň, špínu, hmyz v pokojích a dokonce i šváby, kteří měli padat z klimatizace. Cestovní kancelář uvedla, že situaci způsobila nečekaná technická závada letadla a že klientům zajistila náhradní ubytování, občerstvení i odlet náhradním strojem. Někteří cestující ale tvrdí, že si raději zaplatili jiný hotel z vlastní kapsy a chystají reklamace i žádosti o odškodnění. No, švába na pokoji, to jsem ještě nikdy neměl, ale zase jako na selfiečko se švábem v postýlce. Dobrý,
1: ne? Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádiu.

0: Jestli pak víte, co dneska v 9 bude tady na KISu, protože je středa.
1: Kiss paráda. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss paráda rádia Kiss s DJem Bassnickrem. Kiss paráda.
0: Hej ho, pařmeni, dobrý večer, nějak tak vás vítá, že jo? Já to tak skvěle neumím jako Václav DJ Bassnicker, on to má naučený. Mám pocit, že ta jeho říkačka má 30 vteřin, no. Já umím jenom hej ho, pařmeni. Tak takhle v 9 večer vás dneska určitě zase uvítá DJ Bassnicker. Má pro vás totiž připravenou další desítku toho nejnovějšího, co můžete slyšet ve vysílání Rádia Kiss, co si tady hrajeme a jsou to i tipy od vás. A samozřejmě dvě pecky do čekačky, do takzvané, než se dostanou do Kiss parády, do té desítky. A já bych měl pro vás tři tipy právě z téhleté Kiss parády, pro kterou můžete hlasovat a máte celkem tři hlasy. Hned ten první tip je novinka číslo 2 Alesso One Republic a pro tohle byste fakt mohli hlasovat. In Your Eyes. Minulý týden to Václav nasadil. Novinka číslo 1 je Beberex a David Guetta. No a pak už skočíme do Kiss parády. Bohužel z minulé to

0: Times. Že by se vám to až tak jako nelíbilo? Tři hlasy máte celkem, tři hlasy. No a kdo je už teďka na prvním místě z minulé dvojky?
1: Kiss paráda. Místo první.
0: Místo první. Holky s měkkým I a Mark Voss. Party 2026.

nejnovější spolupráce zo Slovenska Mark Voss a Holky. Z minulé dvojky se dostali až na jedničku. Tak si kousek dáme.

Který je ten tvůj? Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: S váma je Kiss, za malý okamžik už odpolední jump Magda s Radkem a teďka vás vemu na jedno místečko, kde teda já jsem ještě v životě nebyl. Takhle, ztratil jsem v životě spoustu věcí, ale nikdy mě vlastně nenapadlo zajít do kanceláře, kde je napsáno ztráty a nálezy a zeptat se, zdali to náhodou tam někdo nedal. Pražská kancelář ztrát a nálezů má za sebou opravdu pestrý půl rok. Za prvních 6 měsíců letoška tam dorazilo přes 3000 nalezených věcí a dalších více než 5000 předmětů našel dopravní podnik v tramvajích a autobusech. Kromě klasiky, jako jsou mobily, peněženky anebo klíče, se ale objevily i opravdu kuriózní kousky. Já jsem tady vybral pár takových zajímavých kousků, které by mě teda nenapadlo hledat ve ztrátech a nálezích. Lidé v Praze totiž ztratili třeba prsní implantát, mačetu, paddleboard, ukulele, psací stroj, fritézu s olejem, šicí stroj, hasicí přístroj anebo dokonce otisk chrupu. Většina nálezu končí právě po jízdě městskou hromadnou dopravou. Pokud se o ně nikdo nepřihlásí, město je po určité době prodává ve veřejné dražbě. No, já myslím, že na mě nikdo nemá, já jsem před 15 lety ztratil mozek.
1: Radio Kiss.

0: Jestli já se s dovolením ještě na chviličku vrátím k těm ztrátům a nálezům, jestli to říkám správně. Přišly dvě pěkné hlasovky, nejdříve dám Aleše.
1: Michael je v pohodě, ty jsi ho možná ztratil, což znamená, že jsi ho historicky někdy měl, ale jsou tací, kteří ho vůbec neměli. Nikdy, vůbec nikdy.
0: Ano, mluvil jsem tady o tom, že před 15 lety jsem ztratil mozek a ještě ho nikdy nikdo nenašel. A další kysák.
2: Jak říkáš, Majky, před 15 lety si ztratil mozek a to dneška ho v dražbě ještě nikdo nekoupil, že? Bo nebylo co kupovat. Ne, to byl jenom takový šťouch, máme ti rádi, posloucháme ti rádi. Tak se opatruj, chlapé, měj se a zdravíme všechny kysáky, čau Stanley.
0: Stanley, já se obávám, že pokud by se našel ten můj mozek a dal by se do dražby, tak pokud by tam lidé seděli v té místnosti, kde by se ten můj mozek dražil a řeklo by se, dámy a pánové, a další položka je mozek Michala Kavalčíka, vyvolávací cena 100 euro, tak by všichni zdrhli.

0: Pokud někdo z vás ještě dneska nestihl moudro dne v 11 hodin a 15 minut, tak jsme vám to dali na sociální sítě Rádia Kiss, Facebook anebo Instagram, můžete mrknout. No a za malý okamžik už Radek Hrdina a naše Magdička odpolední jump. Klasika 14 až 18 hodin. A pořád připomínám, kdo by chtěl letět do Egypta, až do pátku do 12. hodiny máte možnost vyplnit náš formulář. Zítra v 10, ahoj.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Non-stop. Kiss. Radio Kiss. Till I come.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne vám přejeme, pojďme spolu na dopravní informace. Jedna nehoda je v Brně, bouralo se v ulici Křižíková. Další dopravní nehoda je v Českých Budějovicích, tam se bouralo v ulici Opatovická. No a mrkneme ještě do Havířova, tam je taky nehoda v ulici Lidická.
2: Pojďme do Jablonce nad Nisou, Růžová ulice, tady se bouralo stejně jako v Praze na Budějovické, nevím, jestli zazněla, pardon. A jinak to je v tuhle chvíli úplně všechno. My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Radio Kiss počasí.
2: Je jasná až polojasná obloha a teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Zítra bude ještě větší vedro, 33 až 38 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Nenechte se nachytat, Českem se šíří další velká vlna podvodných telefonátů. Šmejdi se vydávají například za policisty nebo bankéře, snaží se získat přístup k účtům a často volají opakovaně z různých čísel, údajně i 30krát za hodinu. Policisté i bankéři doporučují hovory i hned ukončit, nic neinstalovat a všechny informace ověřit u banky nebo policie. České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do požárem zasažených míst ve Francii. Čechy, kteří se v oblasti nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Výzvu úřad českým občanům zaslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Z požáry se potýká také Španělsko. Teď se vrátíme zpátky domů.
3: Řidiči mohou ode dneška využívat na silnici 1/3 u Kaplice na Českokrumlovsku nový kruhový objezd. Skončilo tak omezení na 1/3, které kvůli stavbě trvalo 4 měsíce. Kruhový objezd umožní vjezd do Kaplice, napojí dopravu na obchvat města a bude i přivaděčem na dálnici D3. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport.
2: Ještě za fotbalem do světa. Fotbalový brankář Manuel Neuer se pravděpodobně chystá na poslední sezonu v kariéře. 40-letý gólman Bayernu Mnichov naznačil, že se za rok rozloučí s Bundesligou. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
4: A středeční odpolední jump už je na svém startu.
5: No a já tam koukám a vidím na špici lůnu, kterou to otevřeme hezký odpoledne.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Přátelé, milí posluchači, je tady odpolední jump, no a samozřejmě zdraví vás Magda Vronková, taky Radek Hrdina a my vám přejeme samozřejmě krásné odpoledne. Já vám tady prozradím teď jednu věc a to, že bohužel na dnešní den jsem se téměř vůbec nevyspala.
1: Ano.
0: Bylo to peklo.
1: My tě politujeme, nebo co máme
0: no,
1: udělat?
0: No, ne. A řekla jsem to tady tobě, že?
1: Ano.
0: Tak jsem si trošku jako postěžovala.
1: Postěžovala jsi si, ano, řekla mi, že prostě spala málo.
0: Ano. A můžeš tady posluchačům jenom prozradit?
1: Můžu, prosím vás, přátelé, to je i pro vás, jako já se nebráním tomu, aby tato rada se tak nějak jako vtěsnala do českých klubů a hajů. Přátelé, máte tam někde Lidl, Penny, vedle někde kolem Bailu, prostě nějakou takovouhle známou sámošku, který vydávají takový ty papírový letáky?
0: Jo.
1: Tak se tam stavte. Vemte si jeden nebo dva. A když se takhle probudíte, můžete si zaškrtávat slevy. A potom, až bude 7 ráno, nebo kolik otvírá je otevřeno, můžete být mezi prvníma. To je stáří.
0: Děkujeme za radu. Začíná odpolední jump.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Rádiu Kiss.

0: filmové hudební protiklady.
1: A je trošičku se nám tam...
2: Šotek.
1: Trošičku se nám tam změnil podkres, nicméně teďka nás čeká Kiss Hit v jedné vteřině. A ne, samozřejmě filmové a hudební
2: protiklady.
1: Tam
2: dolázej.
1: Tak. Nicméně samozřejmě mám tedy pro tebe připravený už song. Chceš ho poradit nebo nechceš poradit?
2: No dej mi indici, to víš, že chci indici.
1: Chceš indici, takže tuhle tu písničku v podstatě u nás tady na Kissu hrajeme, akorát ne v té původní verzi, přespívala jí skupina Klas. Nebo teda předělala, jo?
2: Dobře.
1: Jo. Takže, a koncovku to, když tak má, kdybys to náhodou chtěl vědět, tak koncovka té skupiny názvu je GMA.
2: Enigma.
1: Jo, tak jsem ti poradila, možná to všechno víc, než bylo zdrávo. Je to tady Enigma a samozřejmě krásná věc.
2: Hej, výborný, Karla.
1: No a je tady opravdu...
2: Já si se nepletu, pardon, vařím veďkom z vody, jo, možná si to nějak dal s jiným projektem dohromady. Myslím, že jestli tohle není zrovna hlas, nejsem si jistý. Sandry, legendárního hlasu 80. let.
1: Nicméně právě teďka na rádiu Kiss jsme tuhletu věc zahráli, ale samozřejmě v té upravené verzi právě od Klasu, která byla taková víc jako taneční.
2: Takže, a jestli budu zase vařit z vody, fakt to nemám nikde tady,
1: ano.
2: Že Enigma byl snad počin a tohle je hlas právě jejího manžela, který je prapůvodem z Rumunska. Ale přátelé, teď opravdu třeba kecám, sorry za to.
1: Nicméně z toho uhrnul naprosto přesně.
2: Kiss hit.
0: Kiss hit. V jedné vteřině.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Ladíte Radio Kiss a taky samozřejmě odpolední Jump. My se budeme za chviličku tady v dalším vstupu věnovat opět naší krásné České republice, protože, co si budeme povídat, i když jsme maličkatá země, tak jsme průkopníkama v mnoha věcech a samozřejmě jsme spoustu věcí taky vynalezli.
1: Silonky, kontaktní čočky.
0: Přesně tak, kostka cukru nebo bleskosvod a tak dále. Je to opravdu
1: chlebičky.
0: Hromada.
1: Chlebíčky. Jako, sorry, ale turisti malou chlebíčky.
0: Jo, je to pravda, je to pravda. Samozřejmě jsme skvělí sportovci, teďka v poslední
1: někteří.
0: Době někteří, ale třeba i teďka v tenise to bylo nedávno velmi krásně dokázáno.
1: Vyborný.
0: Takže jo, opravdu je to hodně, za co
1: jenom
0: si myslím,
1: kolik
0: že...
1: máme za poslední měsíc mistrů světa. Hej, bláho! To vám může závidět celý svět.
0: No vidíš to. My si za chviličku ale řekneme další věci, čím je Česká republika zvláštní, možná i výjimečná. A myslím si, že spousta z těch věcí vás docela překvapí.
1: Přátelé, máme i mistryně světa, jenom aby to bylo vycentrované.
0: Ano, je to tak.
1: Tak jo. Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Před malou chviličkou jsme vám tady v odpoledním jumpu na Rádiu Kiss slíbili zajímavosti o České republice nebo o Česku, který jste třeba ještě možná nikdy neslyšeli, a jsem vlastně zvědavá, jak je můj kolega Radek Hrdina na to tady bude reagovat.
1: Tak pojď do mě.
0: Jo. Takže věc, kterou možná tušíte. Máme zhruba 44 tisíc kilometrů značených turistických stezek. Je to více než obvod země.
1: Jo. To je hezký.
0: Jsme hodně jako vášniví turisti.
1: To jsme, no, máme to dobře značený.
0: Je to tak?
1: Jo, na
0: světě. Jo, přesně tak, takže super. Průměrný Čech přečte až 16 knih za rok.
1: Tak to já jsem úplně mimo. to nemám doteď.
0: Já mám rozečtenou jednu asi 3 roky.
1: No.
0: A, dobře, pozor, tahle mě hodně zajímá reakce, jak tebe, tak po podstatě i posluchačů. Překvapivě patříme mezi země s nejrychlejším internetem.
1: Ta se měřili s nějakou bangladešní nebo něco, ne?
0: Já nevím.
1: Já se tamhle rozčiluju.
0: Ano.
1: Stojíš mezi městem, vesnicí, dalším městem a není tam vůbec ani čárka, ty jo.
0: Přesně tak. Je by vlastně zajímalo, kolik lidí teďka, kteří nás poslouchají.
1: Jako fakt to pochopím někde tamhle ve skalách v lese a neřeknu ani popel, proč by to tam bylo.
0: Ano.
1: Ale opravdu najdete i u vás hluchá místa, kde opravdu nenajdete ani anunk.
0: Ale tady je další fakt, který už jsem zahlídla několikrát, a to je, že jsme velmoc v exportu akvarijních rybiček společně se Singapurem. Jsme vášniví rybáčci.
1: To jako jo, tak na tom nebylo nic, jako my jsme taky měli rybičky.
0: Taky měli rybičky. No. Řekni mi, jaký Čech vlastně neměl doma alespoň
1: jako
0: jednou za život akvár.
1: Bylo jako tohle, ale musím říct, že pak přišlo sushi a to mám radši. Takže...
0: Dobrou chuť. No.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Ano, po hodince opět přinášíme dopravní informace. Jedna nehoda se nám stála na dálnici D1, je to ve směru na Ostravu, je to na 190. kilometru. Bouralo se bohužel taky v Brně v ulici Táborská a jedna nehoda je v Liberci v ulici Minkovická.
2: Přímo v Ústí nad Labem je to textilní ulice, tady opatrně, Frýdek místech Ostravská, potom tady jsou na jižní spojce, je trouble v podobě vážnější dopravní nehody, takže v Praze je to komplikovanější a potom ještě obce Luby na Chebsku, je to Masaryková ulice.
1: Tak opatrně a šťastnou cestu.

0: KIS počasí.
1: Je jasná až polojasná obloha a teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Zítra bude ještě větší vedro, 33 až 38 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Kvůli počasí, které nás čeká do konce týdne, meteorologové vydali několik výstrah. Ve čtvrtek a v pátek dosáhnou teploty skoro 40 stupňů a v části jižní Moravy je tak sucho, že je tam vyšší riziko požárů než kdekoliv jinde v Česku. Pozor také na zdravotní rizika spojená s vedrem. Teď jedna rada, pokud pojedete do Itálie třeba na dovolenou. Při cestě si dávejte pozor na dva typy stojanů na čerpacích stanicích. U stojanů typu Servito totiž zaplatíte přirážku za obsluhu, a to i v případě, kdy odmítnete její služby a natankujete si sami. Výběru stojanu, kde budete tankovat, tedy vždy věnujte zvýšenou pozornost. Z Itálie teď zpátky domů.
2: Nové obrysy už dostává Masarykova třída v Liberci, kde dělníci usazují nové koleje. Hotovo má být v listopadu. Další rekonstrukce tratí však záhy vypuknou přímo v samotném centru. Práce ale nekončí pouze u tramvajové tratě. Souběžně město rekonstruuje chodníky a upravuje veřejný prostor. Z Liberce Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Nakonec ještě do zákulisí hokeje. Hokejový útočník Tomáš Urban bude příští sezonu hostovat z Pardubic v Litvínově. 24-letý hráč už za Vervu krátce nastupoval, a to v sezóně 2023 a 2024. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: A je tady hodinka druhá v pořadí odpoledního jumpu na Rádiu KIS.
4: Mark Kor, nebo taky Sunblock, pojďme to pořádně společně rozjet.
0: To nejlepší. Od 90. let. KIS. Rádio KIS.
4: Be happy.

0: Je čas prázdnin, takže je dost možné, že někteří z vás máte před dovolenou, možná letíte dneska, možná sedíte v taxiku, zítra, pozítří, v sobotu, za měsíc, to je úplně fuk. Každopádně vám za malou chvíli předneseme tady příběh, který se stal tady na letišti v Praze. Mm-hmm. To znamená, že opravdu, abyste nemuseli chodit někam daleko, že by se, řekneme třeba v Římě, řeknete tam já nejedu, tam se jasně to stát nemůže.
1: Okay.
0: Ne, bude to tady z českých klubů a hájů. Mm-hmm. Přátelé, příběh, který se opravdu stal a zkazil celé rodině dovolenou.
1: Já jsem čekala, že to bude třeba něco pozitivního.
0: Nebude.
1: Nebude.
0: My budeme varovat před takovými, kteří si myslí, že to je furt sranda a ona ta sranda se může otočit.
1: Aha.
0: A to do důsledku proti vám.
1: Hmm.
0: No a kdyby náhodou jste neměli žádný zájezd ještě, www.kis.cz, tam jeden zájezd máme. To ale víc se podívejte tam. Za kličku na letiště do Prahy.
2: Jump. Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: Pokud budete cestovat letecky a nemusíme chodit na nějaké mezinárodní letiště, zůstaneme tady u nás na tom největším, to znamená letiště Václava Havla v Praze. Přátelé, je to opravdu jenom pár dní, co se tato věc přihodila a je to v originále tady u nás v České republice. A stát se to může i vám, pokud byste chtěli být vtipní, nebo budete, já nevím, třeba frustrovaní z nějaké kontroly a vysknete nějaké z klíčových vlastně slov. Může se vám to pěkně vymstit.
1: Zakázaných jako slov.
0: Ano. Protože, přátelé, důrazně policie, letišní či obecně varuje cestující, že slova jako bomba, terorista, výbušnina nebo zbraň v prostorách letiště automaticky spouštějí bezpečnostní postupy bez výjimky.
1: Ano.
0: Bez výjimky. A to dá vlastně potom už se můžete jenom vytrhat vlasy, že jste si zkazali dovolenou. Proč? To se totiž stalo teďkon jednomu tatínkovi, který byl možná zřejmě frustrovaný tím, že neprošel hladce bezpečnostní kontrolou, no a to jenom proto, že měl nějakou větší powerbanku, než do letadla smí bejt.
1: Pozor, ty jsou nebezpečný.
0: Bacha na to. Jo, to prostě není povolené.
1: Ano.
0: Není na tom, co jako nějakým způsobem rozporovat. Jenže on začal vykřikovat něco o terorismu, asi něco v tom, jako že je terorista, jo, něco vlastně úplně vidím. Jenže to spustilo tu reakci, kterou to spustit mělo, protože taková jsou nařízení.
1: Jasně.
0: Takže letadlo fuč a oni museli pak, když už byli překontrolovaní jejich zavazadla a tak dále, protože to se musí, tak museli z letiště pryč. Dovolená, měj se hezky, bye bye.
1: Zrovna slovíčko jako terorista je opravdu ošemetný a je hloupý to tam jako používat. Ale pozor, slovíčko bomba, na to si dávejte obzvlášť pozor.
0: To je to, no.
1: Protože můžete říct, já se tak těším, to bude taková bomba.
0: Je to tak.
1: Pozor, jo.
0: Přátelé, z jiného soudku, aby jsme trošku odlehčili, kamarád byl za svojí přítelkyni odehrát, když byli oper takovým módním hitem.
1: Aha.
0: A byl v Londýně, ona mu něco vyprávěla a on v krásné, úžasné restauraci říkal česky. Fakt jo. Až přišel číšník, jestli by mohli opustit, že takhle zprostilosti tam ještě nikdy neměli.
1: Dávejte si na to pozor, jo?
2: Odpolední Jam. Odpolední Jam. Každé všední odpoledne
3: od 2 do 6
2: na Kisu.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

třicátském stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu KISS.cz. V našem KISS shopu. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia KISS.

0: Franky Bodyjump na Rádiu Kiss.
1: Jdeme do světa sportu, pojďme se kouknout, takový boj se nám tady tak nějak rozehrává. Mm-hmm. Schyluje se k válce dvou nejmocnějších fotbalových entit. Proti oznámení FIFA o zamýšleném prodeji podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům se tvrdě postavila Evropská fotbalová unie, tedy UEFA. Její šéf Alexander Čeferin chce ještě tento týden svolat mimořádnou zasedací radu všech 55 členských asociací. UEFA podle zahraničních médií zvažuje i bojkot světového šampionátu. Já si teda osobně myslím, že tohle taky není úplně dobrý. Mm-hmm. Prostě to musí být pod jednou hlavičkou. Mm-hmm. Tady to rozprodávání, co si budeme, že jo? Prostě to je jenom těžký lobbying a profitují z toho jenom ty daný lidi, kteří jsou momentálně u kormidla. Mm-hmm. Že Infantino a spol a prostě to, co Infantino teď momentálně za mě, to je můj osobní názor, předvedl v Americe, tak jako to je prostě těžký lobbying a nedivil bych se, kdyby dřív nebo později odhalili nějaký nekalý praktiky s panem tím nejvyšším, tak. Co se týče FIFA. Ale to je jenom, prosím vás, jedna bába povídala.
2: Tak tomu asi nemám víc co dodat.
1: Oni ať se poperou, my se budeme dívat.
2: Yes.
3: A nic jsem neplatil, ta částka absolutně nesouhlasí.
0: Franky Bodyjump na Rádio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Je tomu tak, přátelé, pokud chcete se vydat ještě letos v roce 2026 k moři, máte jedinečnou šanci, protože na Rádiu Kiss soutěžíme o dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style, a to o dovolenou v Egyptě. Výhrou je pobyt pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pikal Batros Dana Beach, a to samozřejmě s ultra all inclusive.
2: Kysáci, jestli chcete tuhletu dovču vyhrát, tak právě teďka pojďte na web Rádia Kiss a odpovězte správně na tuhletu soutěžní otázku. Do kterých egyptských letovisek můžete z Blue Style cestovat z Pardubic? Vy si tuhletu správnou odpověď dohledáte, fakt se to dá, je to poměrně snadný. No a jakmile budete znát správnou odpověď, tak připojíte svůj kontakt, opravdu vaše telefonní číslo, žádnýho kámoše, žádnýho zaměstnavatele, prostě vaše telefonní číslo, a počkáte si potom na pátek, protože v pátek po třetí hodině odpoledne náhodně tady s Radkem vybereme jedno jméno, které řekneme živě do vysílání, a pokud se daný soutěžící uslyší a obratem se nám dovolá do studia během jednoho jediného songu, vyhrává dovolenou.
1: Pokud se nedovolá, vybereme dalšího posluchače, prostě budeme to odpoledne tak dlouho tady, dokavať toho frajera, frajerku prostě nevybereme. Jednou se nám to stalo, to já jsem měl zrovna volno a byl tady za mnou Martin, za mě Martin Hájek.
2: Ano.
1: Říkám to správně?
2: Říkáš to správně.
1: Čtvrtý až posluchač?
2: Čtvrtá posluchačka, až posluchačka se nám dovolala. A dávejte si opravdu pozor, protože na to dovolání se do studia máte opravdu jeden jediný song. Mm. Pokud to bude úplně na konci a my už překleneme do dalšího vstupu, tak bohužel dáváme příležitost skutečně dalšímu soutěžícímu.
1: www.kiss.cz, my vám držíme palce, ať vaše odpověď je správná, tím se dostáváte do finále, a hlavně pokud byste měli to tucha, že to je správně, po třetí hodině v pátek, prostě vás zajímá jenom Rádio Kiss, nic jinýho.
0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Pecky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to momentálně vypadá na našich silnicích a dálnicích, tak Petr ví o nějakých potížích v Kolíně.
2: Upozornění pro řidiče Veltrubská v Kolíně směrem na velký osek Veltruby. U Hradiška uzavřeno, je tam bouračka, jo, je to neprojezdný. Je tam komplet IZS-ko, takže bacha, nohu splynu, dá se to opět přes sem Dražice.
1: Děkujeme moc krát. Jedna nehoda je na dálnici D0 ve směru na D7 na Ruzyni na 4. kilometru a bouralo se také v Hradci Králové v ulici Veverkova.
3: Klimkovice, to je samozřejmě Ostrava město, okres Lidická, tady se bouralo, v Hradci Králové ještě jedna opravní nehoda, to je za Škodovkou, takže opatrně, a Ostrava město ještě jednou, okres přímo v Šenově, je to Kaštanová ulice.
1: Šťastnou cestu s rádiem KIS.

0: Štěrná. Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Rádio KISS počasí.
2: Je jasná až polojasná obloha a teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Zítra bude ještě větší vedro, 33 až 38 stupňů.
1: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
2: Pokud někam pojedete, třeba na dovolenou, tak velmi opatrně. Pondělí bylo totiž na silnicích v Česku zatím nejtragičtějším letošním dnem. Při dopravních nehodách podle předběžných policejních statistik zemřelo 6 lidí. Teď do světa velkého biznisu. Apple se krátce stal druhou veřejně obchodovanou firmou v historii s hodnotou přes 106 bilionů korun. Překonal hranici 5 bilionů dolarů a zůstal nejhodnotnější společností na světě před NVIDIA. Teď se vrátíme zpátky domů.
3: Pražané a návštěvníci metropole se mohou v horkých dnech ochladit u 50 takzvaných mlžítek a osvěžítek pražských vodovodů a kanalizací. Společnost jejich síť rozšířila o 3 nová mlžítka v Praze 4. Zařízení rozprašováním vody snižují pocitovou teplotu vzduchu, zvyšují vlhkost a omezují prašnost. Z metropole Lucie Sinková.
1: Sport.
2: Ještě bojové sporty. Přestože se v kleci minimálně rok neobjeví, irský bojovník Conor McGregor stále spřádá plány na svůj Last Dance v organizaci UFC, se kterou má nadále platnou smlouvu. Nedávné zranění kolene, které utrpěl po souboji s Američanem Maxim Holloweyem, ale představuje další citelnou ránu pro jeho kariéru. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
4: Tomáši, za zprávy moc děkujeme, je tady druhá polovina odpoledního jumpu.
5: No a vzhledem tomu, že není vedro, za chvilku přijde topič a teďkon Garcia.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, no a samozřejmě už nám zbývá pouhý jeden jediný den, nebo dva, 31 nebo 30, má červenec?
1: Jsou to vlastně dva jediný měsíce, takhle, který jsou u sebe a má 31.
0: Má 31, no, takže vlastně nám zbývají poslední dva dny do konce července a jsme opravdu v polovině prázdnin. Já doufám, Radek, určitě taky, že si je užíváte a že občas třeba vyrazíte i na nějaký ten festival, nějaký ten letní koncert nebo něco
1: takového. Hlavně koupaliště, my vás zdravíme všude tam, kde jste, jestli jsou to přírodní koupaliště nebo umělá, to je úplně jedno, tam, kde prostě mají vkus a ladí Radio Kiss. Přátelé, hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne. Pokud jste na festivalech nebo koupalištích a chodíte na takzvaně ty mobilní toalety, tak si dávejte trošičku pozor, protože my vám za chviličku přineseme jeden příběh a je to úplnej horor, co si budeme povídat já, kdy tohle to zažít.
1: Magdi, horor je to jenom do toho vlíst. Já ano. Nevím, jak to máte vy. Ale já když už teda musím do té budky, protože jako nemůžu někam jinam. Teď to, pardon, jo.
0: Ano.
1: Tak už to je pro mě horor. Já ty budky úplně ne. Ale zase na druhou stranu, když je poblíž a opravdu musíš,
0: zaplať pánu.
2: Jump. Odpolední jump.

0: Vydáme se teďka tady na Radio Kiss v odpoledním jumpu do Ameriky, konkrétně do amerického Kansas City. Tam totiž hasiči vyjížděli k dost jedný jako podivný nehodě. Pokud jste někdy v životě navštívili mobilní toaletu, to znamená takzvanou kadiboudu, tak tohle je třeba taková noční můra, kterou byste určitě nechtěli zažít. Oni tam totiž vyjížděli k záchraně jednoho muže, který uvízel právě v odpadní nádrži mobilní toalety. To znamená, ne jako vevnitř, že se tam zamknul, ale on prostě vlez přímo dolů do té nádrže
1: mezi
0: ty...
1: Obsahu, jo.
0: No toho obsahu, do těch vonavých věcí všech, jako, jo. Jeho odůvodnění bylo to, že mu dovnitř spadla láhev s limonádou. Tak tam
2: jo,
0: vles.
2: Ne, to chceš potom jako
0: určitě, jo,
2: si vytáhnout pít. A pít dál.
0: Je
2: jako.
0: To tak. Uh-huh. Uvázel tam zhruba na 8 hodin, vystřihávat ho museli hasiči. Zaplať pán Bůh teda, že to bude hasiči, protože on později uvedl, že když ho teda nakonec dostali ven, tak ho aspoň rovnou usprchovali. Ale 8 hodin!
1: Tam... Ne, to je prostě strašný. Jako. Jenom ta představa je strašná. Ale... To je prostě, ne. Ani, já nevím, kdyby mi tam někdo, ano dobře, kdyby to bylo 1 000 000 euro, možná bych se toho, ale,
0: ano.
1: Odsaď pocaď.
0: Připomíná mi to trošičku Milionáře z Chatrče, ten film, že jak tam ten malý kluk na začátku vleze vlastně do toho.
1: Jako já se dokážu představit třeba při nějaký záchraně života nebo něco podobného, jako se riskovat nebo něco, ale přátelé ne.
0: Pro Limču!
1: Magda by skočila, já ne.
3: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Park. Trance Park. Už dnes večer na Radio Kiss. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: na jednoho ze tří legendárních moderátorů legendárního pořadu Top Gear, Richard Hammond, to je takovej ten asi největší fešák z těch tří, co si budeme.
1: A nejmenší
0: teda, no. Tak ten dostal od britského soudu pokutu 999 liber, přepočtu 28 920 podle kurzu. Takže necelých 30 000 poté, co byl dvakrát během tří týdnů přistižen při překročení povolené rychlosti. Přátelé, Richardovi to určitě nic neudělá, 30 000 je ale smutný, že jo, protože nechcete dávat z kapsy. Takže i takhle slavným frajerům se to nevyhybá, ale my malinko oslým můstkem skočíme do Finska. Já se tě zeptám, ale Magdě, než se pustíme do Finska, nebo koukneme a nakoukneme, překročila jsi nějak jako hodně povolenou rychlost?
1: Já jsem asi nejvíc, jako sama, když jsem řídila, tak jsem nejvíc vytáhla to svoje žihadlo na 180.
0: 180.
1: Jo.
0: Dobře, já se taky přiznám teda, když jsme u toho 273.
1: Cože?
0: Přátelé, ve 2 hodiny ráno, neomlouvám mě to, bylo mi asi 23 let a nikde nikdo nebyl, neomlouvám mě to.
1: Čím jsi to jel, pro boha?
0: Upravenou Hondou Legend Acura verze, to není důležitý.
1: Aha.
0: Ale pojďme do Finska, kde pokud překročíte rychlost, tak se to odvozuje od toho, kolik máte peněz. Aha. To znamená, že nemusíme chodit daleko, kdy jeden finský podnikatel překročil vlastně rychlost a to o 32 km v hodině. Mm-hmm. To zase mi nepřijde úplně moc. Jinak, byla tam 50 a jemu naměřili 82.
1: OK.
0: Kolik zaplatil?
1: Nevím.
0: 121 tisíc euro. Přepočtu 3 miliony korun. Ve Finsku, přátelé, se to totiž odvozuje od toho, kolik máte na účtě podle vašeho daňového a tak dále. To znamená, že on zaplatí, už zaplatil 3 miliony korun za 32 kilometrů přes.
1: Tak to radši psím s přežením, ne?
0: Zaplať pánbu, že jsme v České republice. Odpolední jump. Od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Jo, kysáci, tak kvůli týhletý soutěži se opravdu vyplatí si přivstat, protože pokud budete mít tu kliku a dovoláte se jako třetí do studia Rádia Kiss, tak je dost pravděpodobný, nebo vlastně skoro jistý.
2: Jo, to je skoro jistý.
1: Je to jistý,
2: když
1: že?
2: Vám to nevypadne, je to jistý 100%.
1: Jo, přesně tak, takže jedině, kdyby vám to vypadlo, což se samozřejmě nestává, a vy můžete prostě takhle krásně v 7 hodin ráno vyhrát nějaký ty prašule, ale jak to?
2: Protože my tady máme takovou kouzelnou věž, přátelé, můžete ji vidět třeba na sociálních sítích, kde najdete hromadu právě dokazujících videí, že my opravdu ty prachy tady rozdáváme takhle pěkně v 7 ráno. No a ta kostka projede potom schodišti právě tou vlastně věží.
1: Ano.
2: A co dole vypadne, klasická herní kostka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to se násobí tisícem, to znamená trojka, 3000. Ale když tam bude šestka, neházíte jednou ještě, ale automaticky 1 000 korun je vám přičten a proto 7000 v 7 ráno.
1: Nezapomeňte důležitý telefonní číslo 210 323 323. Zítra v 7 ráno držíme opět palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme se podívat na dopravní informace. Je toho celkem dost a Radim ví o prasklé pneumatice.
2: Čau, chtěl bych je nahlásit na D3. Hnedka před sjezdem na Včelnou je bouchlá pneumatika kamionu. Kamion tam stojí v odstavným, pneumatika se tam válí všude po dálnici.
1: No, s Lucí se vrhneme do Prahy.
3: Pokud můžete, vyhněte se asi jako celý Praze, protože to je dneska katastrofa. Barandovu po pojíždění, od Bráníku po pojíždění, všude se jenom po pojíždí, všude samá kolona.
1: Lucko, děkujeme. Jedna nehoda je bohužel ale také v Brně a tam je to v ulici Hanácká.
4: Pojďme do Plzně, Folmavská, tady se bouralo jižní spojka, možná je to právě ten důvod, proč to tady jako hapruje. Je tam těžká dopravní nehoda, takže opatrně. A Těrlická ulice, to je Horní Suchá na Karvinsku.
1: My vám přejeme šťastnou cestu a hlavně pevný nervy.

0: sparare. Kiss Parada. Hlasuj pro nové hity Kiss Parade Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Parada. Kiss Parádu s DJem Basslickerem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Rádio Kiss počasí.
1: Je jasná až polojasná obloha a teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Zítra bude ještě větší vedro, 33 až 38 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Nenechte se nachytat. Českem se šíří další velká vlna podvodných telefonátů. Šmejdi se vydávají například za policisty nebo bankéře. Snaží se získat přístup k účtům a často volají opakovaně z různých čísel. Údajně i 30krát za hodinu. Policisté i bankéři doporučují hovory i hned ukončit, nic neinstalovat a všechny informace ověřit u banky nebo policie. České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do požárem zasažených míst ve Francii. Čechy, kteří se v oblasti nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Výzvu úřad českým občanům zaslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. S požáry se potýká také Španělsko. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Hlavní město připravuje dokončení digitalizace systému pro správu mobilních protipovodňových opatření. Nové řešení propojí evidenci, správu a řízení všech technologických částí protipovodňového systému, který je nejrozsáhlejší v republice a přispěje k ještě efektivnější přípravě na případné povodně. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ještě za fotbalem do světa. Fotbalový brankář Manuel Neuer se pravděpodobně chystá na poslední sezonu v kariéře. 40-letý gólman Bayernu Mnichov naznačil, že se za rok rozloučí s Bundesligou. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Ještě jednu hodinku společnou s odpoledním jumpem na Radio Kiss.
4: Pokud nás právě teďka ladíte, máte se ještě rozhodně na co těšit Magda a Radek.
0: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Máme pár minutek po 17. hodině, no a ještě je samozřejmě dneska potřeba zmínit, že v kalendáři je Marta, takže všem Martám, Martičkám všechno nejvíc nejmáte svůj den, tak se pořádně dneska užijte.
1: Marta, to je teta, takže zdravím. A jinak samozřejmě bez rozdílu všem Martičkám. A co daří? No, vychytali jste takhle pěkně při středě. Lámací den, už si dělejte, co chcete, že?
0: Pokud míříte třeba někam na Dovču, anebo si dneska ještě užijte ten...
1: Ale středy já jsem kdysi dávno, když jsem byl mladší, jak jsem středy měl rád, když jsem měl takový jako předvoj už párty. Že jsme jako třeba nešli pařit úplně, ale už ve středu jsme šli na nějaký třeba drink.
0: Fakt jo.
1: Jo, nějaký prostě vínko, jo, nebo něco prostě lehčího, pivko, jo. Pondělí, úterý to ne úplně, ale středa už jo.
0: Čověče, já jsem měla období, kdy se pařilo od pondělí do neděle.
1: Je to tak, to skončilo teďkom v neděli. Takže Magda už je prostě konce týden čistá, držíme jí palce.
0: Já se trošku klepu, ale jinak dobře.
1: Karel Nešport tě pozdravuje a taky drží palce.
0: Dobře, tak jo. Za chvilku naše dobrýká, víte že.
2: Jump. Odpolední Jump Radia Kiss.

0: Víte, že?
1: Dneska máme tak krásně, že možná někteří z vás by chtěli, aby malinko sprchlo, ale přece jenom je tam hezky krásně a nějaký ten déšť přece jenom teďko nechme pár dní spát, za mě teda aspoň. Ale déšť vlastně společně s teplotami a tak dále vytváří co? Duhu.
2: Ano.
1: Sem tam, že jo, záleží na úhlu pohledu. No a kdybyste chtěli překonat takový světový rekord z lidské duhy, no, tak tohle je rekord, který asi už jako budete potřebovat trošičku na to menší město.
2: Lidská duha? Hezky.
1: Protože 31 tisíc, rovný to počet studentů z vysokých škol na Filipínách, si vzali barevné oblečení, takové pestré, aby to korespondovalo s duhou, a společnými silami vytvořili epickou duhu z lidí. Ale potřebovali k tomu 31 tisíc lidí. To už jsou takový dvě menší města nebo jedno větší. Co si budeme v České republice? 31 lidí.
2: A kde to jako vytvořili? Na nějakém stadionu nebo někde?
1: Ne, takový prostranství, jako u moře, nebo já nevím, jak bych to řekl, kde prostě jako bylo. Kde se sešli a dopravu těch 31 tisíc tam dojelo.
2: Výborně. A jsou tedy zapsáni v Guinnessovce?
1: Jsou.
2: Dobrý, tak aspoň něčím to bylo.
1: Jako něco mi říká, že tam budou pěkně dlouho zapsaný, protože se na 31 tisíc. Vem si to, že ti přijde 31 nebo 30998.
2: Ano.
1: A nemůžeš to překonat. Ty protože dva lidi ti nepřišli.
2: Ježiš.
1: Promiň, já mám rýmu, já se necítím dobře. A končíš.
2: To už by asi pak moc barevná doha nebyla.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump.
3: Kiss. Radio Kiss.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pick Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: anche Bone Jam na rádiu Kiss.
1: Do světa fotbalu se teďko ponoříme, protože je to asi, říkám, to doufám správně, 10 dní,
2: ano.
1: Kdy vlastně skončilo mistrovství světa ve fotbale, no a škatulata, hejbejte se, možná to bude přestup léta. Real Madrid začal jednat o příchodu nejlepšího hráče na mistrovství světa. Hráče, ne střelce, ne brankáře, hráče. Tak přesně 10 dní skutečně je to tak, kdy láká Real Madrid španělského středopolaře Rodriho a právě do svých řad. No a to za částku?
2: Za částku, přátelé, 50 milionů euro, což je zhruba 1,2 miliardy korun.
1: No jenže fanoušci fotbalu samozřejmě moc dobře vědí, že samozřejmě nejlepší hráč a tak dále, že tohle není úplně ta jako závratná částka, za kterou by Rody měl přijít. Jenže tady jsou některé věci, které jeho cenu vlastně srážejí. Cena by měla být skutečně vyšší. Ale co? Je mu 30. Jo? Co si budeme? A teďkon pojďme zohlednit nějaký věci. Má jenom jeden rok smlouvu. To znamená, za rok ho můžou získat vlastně úplně zadarmo. Jo? Další bude to, že vlastně byl zraněný.
2: Jasně.
1: A to docela hned několikrát, jo? Raz 24. Ale dal se dohromady, ale přece jenom už tam je nějaká jizvička, druhá, třetí. No a vlastně to je to, co sráží jeho cenu dolů.
2: Takže v přepočtu, když si to tak jako vezmeš, tak vlastně furt jako luxusní cena teda. Jako
1: ne, ta cena je jako dobrá, ale prostě musí si uvědomit v Anglii, že za rok by za něj mohli dostat prdlajs. Tady teďko někdo mu dává 1,2 a samozřejmě bude záležet na hráči, na samotném Rodrym, jestli bere zpátky Španělsko.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na rádiu.

0: 17 hodin 47 minut a 17 vteřin právě teďka v tuhletu chvíli. Kysáci, to znamená, že náš středeční odpolední jump se tedy nachýlil ke svému konci. Pozor, ale program dnešní večerní, podvečerní a noční na rádiu Kys je velmi bohatý.
1: Je to tak, středa, to znamená 3 hodiny, ano, slyšíte správně,
0: yep.
1: Zkrácená to verze Jukeboxu o 1 hodinu, to znamená 3 hodiny, je tady Vojta Sklenář a vaše hudební přání, no a potom už, jak my říkáme tady s oblibou, blázen na vycházce, náš polomagor v tom nejlepším slova smyslu, samozřejmě vaše kvotava, bejslikr.
0: Naše láska, samozřejmě Kiss Paráda a hned potom následuje Trends Party, máte si rozhodně co užít a na co se těšit.
1: Jestli vám dnes nebylo vedro, přátelé, zítra to určitě napravíme. Zítra má být ještě víc.
0: Já myslím, že budeš žhavější třeba zítra.
1: Já jsem žhavej každý den.
0: Wow, tak zítra.
1: Čau.
2: Radek a Magda. Odpolední jump. Na rádiu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Než to bude 16 hodina večerní, než uslyšíte zprávy na KISu, tak uslyšíte, jak to aktuálně vypadá na hlavních tazích, tak kde se zdržíte. Například máte-li namířeno po D1 ve směru na Brno, tak menší zdržení nejdřív mezi 23. až 25. kilometrem. Potom je zdržení ve směru z Brna na Ostravu mezi 192. a 200. kilometrem. No a ve směru z Brna na Prahu se zdržíte mezi 195. až 187. Kde je také zdržení D2, a to ve směru na Brno od nějakého 3. kilometru, taky menší zdržení na D5 před příjezdem do Prahy od 8. do 4. kilometru. Když pak budete pokračovat po pražském okruhu na D1, tak mezi 22. a 19. se zdržíte. No a taky se zdržíte na pražském okruhu směr od Běchovic na Satalice mezi 61. až 59. No a ve směru na letiště nejdřív mezi 3. a 9. a potom ještě mezi kilometry 13 až 19.

0: Kiss počasí.
1: Je jasná až polojasná obloha a teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Zítra bude ještě větší vedro, 33 až 38 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Pandemie obezity se netýká jen lidí, přibývá také psů s nadváhou. Podle odhadu je tlustý každý druhý pes. Odborníci upozorňují, že jejich kondice často kopíruje životní styl majitelů. Jinými slovy, ke kilům navíc je mnohdy dovedeme sami. K hlavním příčinám psí obezity patří nedostatek pohybu i kastrace. A také až moc velké množství jídla a pamlsku. Zvířata pak mají problémy například s oběhovým systémem nebo s klouby. Polský ústavní soud prohlásil za protiústavní nedávné vládní nařízení umožňující zápisy sňatků lidí stejného pohlaví uzavřených v zahraničí do občanského registru. Polsko je jednou z posledních evropských zemí, které nelegalizovaly manželství ani registrované svazky lidí stejného pohlaví spolu s Bulharskem, Rumunskem a Slovenskem. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Řidiči mohou ode dneška využívat na silnici 1/3 u Kaplice na Českokrumlovsku nový kruhový objezd. Skončilo tak omezení na 1/3, které kvůli stavbě trvalo 4 měsíce. Kruhový objezd umožní vjezd do Kaplice, napojí dopravu na obchvat města a bude i přivaděčem na dálnici D3. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Teď do světa rychlých kol a vůně benzínu. Na okruhu v Mostě bude o víkendu závodit 17-letá dcera dvojnásobného mistra světa Formule 1, Fina Miki Hakkinena. Ella Hakkinen se představí ve formulových vozech v seriálu F4 Central European Zone. Dokonce pojede pod českou vlajkou, protože její maminka je Češka. To byly dnešní poslední zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: Před námi je Jukebox, Vojta Sklenář s vámi, 6. večerní je tady, Wickfield a Sexy Eyes, tak to je otvírák středečního večerního Jukeboxu na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

Box. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss.

0: odstartovali jsme jukebox s tím, že máme středu, tak je to takový mini jukebox o hodinu kratší, protože dneska při středě se těšte na Hitparádu od 9. večerní, no ale právě do té 9. večerní budu plnit vaše přání hudební. Tak buď to si zavolejte o song na 210 323 323 a nebo máme aplikaci, kterou vy určitě máte ve svém mobilu a tam, když mi namluvíte, co byste rádi, tak já vám něco pustím samozřejmě.
1: Ahoj, tady Radka. Jedeme s manželem domů do kina. Netáhnem si nic sebou. Prosím, můžeš nám zahrát nějakou super čupr pecku do auta, aby nám to rychleji odsejpalo. Díky moc. Ahoj.
0: No zahraju a hezký kino přeju. A co to bude za pecku, to řekne Hedvika.
2: Tady Hedvika Lovosice. My bychom chtěli zahrát do práce, do fíge, nějakou hezkou písničku, třeba od Sandry nebo Erasure, nějakou pěknou osmdesátku. Děkujeme tobě do studia a všem desákům, co poslouchají. Díky Hedvika, ahoj.
0: Tak mám na výběr Sandru nebo Erasure. Tak Sandra, Erasure, Sandra, Erasure, Sandra, Erasure. Sandra je tady, Maria Magdalena. A tohle je jukebox. Tak krásný večer všem. Jak se do jukeboxu dostat, jste slyšeli? Tak se těším.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: A jaká další píseň v našem vysílání zazní, to prozradí Lukáš.
3: Zdravím, vezu brambory, tady teďka do Krnova z Ostravy a poprosil bych, jestli zahraješ Dítě robotí od Miraj. Bude to tobě a všem, co aktuálně jedou a asi úplně všem, co poslouchají Radio Kiss. Díky.
2: Tak Lukáši, máš to tady nachystaný? Za pár vteřin už Miraj Dítě robotí v našem éteru. Ještě předtím ještě to pošlu na Dovču, do Chlum u Třeboně. Tam nás ladí Pavel, Iva, Robin a Martina.

0: hrála úplně všude. El profesora, bongo, ča, ča, ča. Posloucháte Kiss, taky Jukebox, tak za chvilku další muzika na přání. Někdo na telefonu 210-323-323 nebo někdo přes apku. Ale nezapomeňte hlavně, že náš telefon důležitý hodně, taky vždycky ráno v 7.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny pokračují.
3: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
2: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: another. Jukebox Radio Kiss.
1: 210-323-323, linka sem do našeho studia. Linka, na které mám Radka, který ho zdravím. Hezký večer.
2: Hezký večer i tobě do studia a všem posluchačům Radio Kiss.
1: Radek vybral takovou jukeboxovou stálici, kapelu, která prostě podle mě úplně každý jukebox jede, to znamená Scooter, a vybral z How Much Is The Fish. Tak kam to poletí?
2: Přesně tak. Poletí to všem, kdo poslouchají Radio Kiss, a vlastně pak bych to chtěl poslat tady manželce a mě, kde sedíme na terase a odpočíváme po celodenním zápřehu, a všem posluchačům Radio Kiss.
1: Takže takhle večer už jenom pohoda, klid a nožky nahoře, jak se říká.
2: Přesně jo? Tak.
1: No tak
2: přesně
1: jo, tak užívejte tak. I spaní, a tady je muzika, ahoj.
2: Super moc, děkuju, ahoj, ahoj.
1: No a nejenom Radek chtěl tuhle tu písničku.
3: Prosím o zahrání písničky How Much Is The Fish od Scooterů. Bylo by to pro nás, co jsme na rybách. Je to Jára, Tomáš, Radek, Pavel a Eliška a pro všechny kysáky. Díky moc a hezký večer.

0: Taky jsou NSYNC, ty už jsou za námi a myslím si, že podobnou spousta z vás poznáváte, co to je za muziku. Ano, Opus a právě tenhle song chtěl Vilda.
1: Čau, čau, zahraj prosím tě pro mýho šéfa, který jde přede mnou v kamiku a zahraj Opus Life is Life a taky pro vás díky.
0: Tak jo, tak mi taky díky a šéf určitě taky děkuje. Tak Life is Life teď v Juboxu na Radio Kiss.

0: Dnesky jsem za volantem po celé republice.
1: Než budu pouštět další songy na vaše přání, tak se pustíme do toho, jak to vypadá na silnicích. Na D1 zdržení ve směru na Brno mezi 194. až 196. kilometrem. Pokud pak pojedete dál na Ostravu, tak se zdržíte mezi 205. až 209. Zdržení taky na Pražském okruhu ve směru na letiště mezi 13. až 19. Směr D1 mezi 22. až 16. A taky je zdržení ve směru Běchovice-Satalice, a to i v opačném směru. Na bouračky pozor třeba v Neratovicích, a to v ulici doktora Edvarda Beneše, a bouračka taky v Praze v ulici Opletalova. Všem za volant přejeme šťastnou cestu.

0: Začínáme další hodinu večerního Juboxu na Kissu. Teď je tu 19. s vámi Vojta Sklenář a Daft Punk na úvod 7. večer. Teď.
1: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss. Be happy. One more.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Další jukeboxová hodina na startu a na startu téhle hodiny muzika, kterou vybrala Verča, která je na drátě. Já tě vítám v našem éteru, ahoj.
2: No ahoj, Vojtí.
1: A Verča má obrovskou radost, protože, ano. Řekni to sama, protože ono je to hrozně jako,
2: No kysáci, to je jako úžasný, to znáte všichni, že se prostě strašně dá těžko dovolat do Rádia Kiss. Ale dovolala jsem se a měla jsem jenom 20 sekund a mě to normálně píplo. Tak jsem říkala, musím se tomu Vojtíkovi dovolat 97krát a Vojtík mi to zvedl.
1: Hele, teď už tam zas něco píplo. Úplně jsem se lek.
2: Neboj, možná spíš si dál.
1: Ale tak je, ty říkala, že si to dáš na hlas, jo, a že si to vyplá, jo.
2: No já jsem si to právě chtěla dát na hlas, protože jsem to měla přesluchátka, ne? A já jsem nepočítala s tím, že mi to prostě zvedne, že říkám, tak ale zkusím to vyplá, jsem nakoupit, a říkám, ale procházka, blablabla. A najednou ty, ahoj, co by si střála? A já, ty vogo, teď říkala jsem normálně ve snu.
1: Tak no, jsem rád, že to teda pak vyšlo. Vidíš, to je i návod pro ostatní, chce to vytrvat.
2: Jo, přesně tak, no.
1: A ty zvytrvala, ty zvytrvala.
2: To trvalo, půl hodinu.
1: No, půl hodina a 97,
2: a tam.
1: Tak škoda, že to nebylo zaokrouhleno na 100 třeba.
2: Víď, já jsem si říkala, no ale tak jako jsem si říkala, uvidíme, buď a nebo. No,
1: tak Veru, tím, že se zdovolala teda, že to vyšlo, ano, už, že jsi to nevypla, ano, tak Imagine Dragons sis objednala, já je tady mám nachystaný, ano, už. Chceš je ještě někomu poslat?
2: No jasně, mýmu synovi Radkovi, druhýmu synovi Májovi, Ráďa starší Rarela, Mareček je venku. Tak ať si to kluci užijou, no a čím kysákům a hlavně i tobě, Vojtíku, že jsi mi to konečně zvedl.
1: Děkuju, tak já ti to zas určitě zvednu někdy jindy, zas budeš
2: no,
1: mít štěstí.
2: No jasně, hele, já to budu taky zkoušet celou dobu, takže to dám.
1: A pak opatrně teda, když si to budeš štídat na hlas, tak nevypínej no, si nebo, to, jo?
2: Neboj.
1: Veru!
2: Ale si užil.
1: Ahoj!
2: Tak jo, díky moc, ahoj, zlatí.

0: Ladíte Radio Kiss a taky Jukebox, no a jelikož v tomhle songu měl prsty David Guetta, tak jsem splnil další přání Jukeboxu Michalovi.
1: Ahoj Vojta, pustil bys mi prosím nějakou pecku od Davida Guetty k malování mého pokoje, dík. Michal, čau.
0: Tak za náma, ať malování hezky jde, co zahraju teď, řekne Katka.
2: Ahoj, prosím, můžeš mi zahrát Espresso Macchiato, trošku zlepšení nálady. To je můj dav na mě hřebe, že nemá chladící kapalinu. Přitom jí má, tak trochu pro zlepšení nálady a pro ostatní řidiče, ať se mají líp než já. Ahoj.
0: No pěkně na tebe řve teda, to jo, co jsme slyšeli, ale důležitý teda, že jí má, jo. Tak to mi cash a jedno Espresso Macchiato.

A to nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

we be pleasing any politician reason.

0: soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Tenhle týden u nás na Kissu máte šanci vyrazit do Egypta s cestovní kanceláří Blue Style, a to konkrétně do pětihvězdičkového hotelu Pic Albatros Dana Beach, a to s ultra all inclusive, a pochopitelně výhrou je pobyt pro dva. A pokud byste chtěli vyhrát, tak běžte na naše webovky kiss.cz a tam odpovězte na na otázku, která zní, do kterých egyptských letovisek můžete z Blue Style cestovat z Pardubic. No a pokud odpovíte správně, tak potom doporučuji pozorně poslouchat v pátek po 3. hodině odpoledne, protože my náhodně vybereme jedno jméno, to řekneme do vysílání, a když ten daný soutěžící se obratem dovolá do našeho studia, dovolená bude

0: nehraje více písniček na přání.
1: Další muziku si dáme a Jirka teď na našem telefonu, který ho zdravím, ahoj.
2: Ahoj Vojto, ahoj, ahoj.
1: Ale nejenom tebe zdravím, protože ty jedeš ještě se synkem tvým, že jo?
2: Nevlastním synkem, ano.
1: A ještě s tvou milou.
2: Ano, s Petruškou.
1: A říkal jsi, že jste se byli vykoupat, což samozřejmě je ideální, že jo, při těchhle z těch parnech. Takže pořádně vycachtaný všichni tři.
3: Ano!
1: No, super! Tak já vám teď pustím na cestu muziku, ty chtěl Bejzantra, takže vám ano. Do auta, to je mi jasný. A ještě někomu, Jirko, to chceš pustit?
2: Pro tebe, Vojtičku, to jsou asi nějaký horko. A doufám, že tam seš paskat.
1: Že co?
2: Doufám, že tam jsi paskat.
1: Nejsem, hele, jsem v kraťasech, my tady máme příjemno, my tady máme jako takový ten hezký přístroj, no.
2: Jo,
1: takže, ano, takže tady je krásně, tady je krásně.
2: Hele, tak Vojto, já bych si zahrát Petrušce, kterou moc toho strašně moc milu, pro jeho úžasného syna, který se učí plavat, ten má 7 let, pro Alexe a pro jí milovanou maminku a pro Alexe a pro vlastníka nemocnice.
3: Ahoj, Vojto!
1: Ahoj, ahoj!
3: Já ti potom zavolám, jo?
1: Zavolej, taky, to víš, že jo.
2: A bude takže pro vlastníka nemocnice, to bude božně v pátek a moc tady těšíme.
1: Tak jo.
3: Děkuji.
1: Nemáte zač, pouštím to a mějte se. Čau, čau.
2: Papa, čau.
3: Visita Haribanta, my spělali te dota. A you man. Visita Haribanta, my spělali te dota.
4: I feel you, man.

0: ho taky jsem měl zahrát, tak jsem zahrál.
1: Ahoj, tady Nikča Skrabař. Chtěla bych zahrát nějakou pořádnou letní pecku pro mě, mamku, ségru a taťku a všechny kysáky. Děkuji.
0: Tak Nikčo, já doufám, že šaky se líbil. Co zahrajem teď, řekne Mirek?
2: Mohl bys zahrát písničku Madonna Music pro všechny, co poslouchají Kiss a přeju ti pěkný zbytek středy. Ahoj, Mirek. A moc díky, ahoj.
0: Mirku, já taky díky, hezký zbytek středy i tobě. Komu ještě bude Madonna?
3: Ahoj Vojti, ahoj kysáci. Vojti, prosím tě, zahraje něco pěkného, optimistického pro mýho manžela, který se teďka poslední dny lopotí trošku se zdravím, tak ať je mu brzo líp a ať už ho nic nebolí. Moc děkuju a hezký den tobě i kysákům. Čau, Sonja.
0: Tak já taky držím palce, ať je brzo, je manžel fit. Třeba Madonna pomůže, ještě někam bude.
4: Pro všechny traktoristy, hlavně teda do Brniště, na Žně a pro mýho kamaráda Pepu, díky. Káně.
0: Tak Madonna je tu a ještě taky do Liberce na byt Studnovi. A asi tam není sám úplně Studna.

0: Osmá večerní je tady a tím, že je středa, tak začínáme poslední jukeboxovou hodinu dnešního večera. A na úvod 20. teď Max a Getaway.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: 9 minut po 8 hodině večerní máme a já mám na telefonu někoho dalšího, kdo by rád nějakou muziku, a ten někdo další se jmenuje Zdeněk. A já tě zdravím a vítám u nás ve vysílání. Zdeňku, čau.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: A ty jsi nejdřív úplně jako chtěl výběr songu nechat na mě, což já nemám moc rád, ale nakonec, když jsem ti řekl, ale tak zamysli se, tak ty jsi vymyslel Erotic, tak je dáme, samozřejmě, to není vůbec žádný problém. Kam to poletí, Zdendo?
1: No, tak letělo by to pro Marcelku do Uhlířských Janovic, pak by to bylo pro mýho syna Jirku, který si k narozeninám splnil sen a udělal řidičák na motorku. Pak by to bylo pro všechny zemědělce, co sklíze jako já, tady s kolegama, ty jezdí kombajnem. A pak by to bylo pro všechny, kdo poslouchají Kiss.
0: Do kolika budeš sklízet ještě dneska?
1: No, dokud to nezačne vlhnout. My sklízíme len, takže je to takový, nevím, no.
0: Tak bajvočko.
1: Uvidíme, jak to půjde.
0: Bajvoko.
1: No, devátá.
0: Devátá, tak to je necelá hoďka,
1: no,
0: to je dobrý.
1: No. Tak jo, není hodně, tak to jde.
0: To je dobře, tak ať to jde i dál, muziku pouštím a měj se moc hezky. Čau, čau.
1: Tak jo, díky a čau.

0: Voxnaky, jsou je tady. A co to bude za muziku teď?
1: Mohli bychom do Liptovského Trnovce zahrát pro všechny kysáky, tady pro Majku, pro Markuska, pro Martina, pro Aničku a pro Jessinku a Emičku. Něco od Prodigy, třeba Voodoo People. Díky moc.
0: Tak jo, tak třeba Voodoo People, kam ještě budeme hrát?
2: Ahoj, válíme se tady na Kanárech s ženou, grillujeme. Chtěl bych poslat nějakou písničku všem, kdo mají dneska narozeniny. Takže z Kanáru pozdravuje Věrka Martin. Čau.
0: Tak i na Kanáry, kam ještě?
3: Čau tě, zahraj tam něco do kempu, do Těrchovej, jsme tu všetci. Bohužel zruší nám dovolenku, tak potřebujeme něco také, co nás povzbudí. Ďakujeme, kysáci, čaute.
0: A myslím si, že pro ty, že povzbudí, taky zahraju do Finska ke grilování, kde nás ladí Katka. A ještě taky mám zahrát písničku pro manžela, kterého čeká v pátek náročná operace nohy a budeme na něj všichni moc myslet. Peťa a synové Šíma a Pepča. A Voodoo People ještě někam letí.
4: Prosím tě, my tady grillujeme, opikáme, kupujeme za bazénu, užíváme léto, pošli nám nějakou parádní pesičku do jejich hlavy. Děkuji ti moc a milujeme všechny kysáky. Ahoj!

0: Posloucháte Jukebox na Kissu, pokud byste chtěli nějakou písničku, tak jste tady správně. No a pokud byste chtěli vyrazit na dovolenou, tak jste tady u nás taky správně, protože tenhle týden někoho na dovolenou pošleme.
1: Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra...

0: Oj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

Radio Kiss. Be happy.

0: Nikdo jiný.
1: Nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox.
1: Rádia Kiss.
2: Další písnička připravená a připraven taky Karel na našem telefonu teď a já ti přeju hezký večer.
3: Taky ti přeju hezký večer a všem kysákům.
2: A hezký večer na Šumavu, jak už jsi mi prozradil, kde trávíte dovolenou. A ty jsi říkal, že si chceš připomenout tvou domovinu a tak chceš píseň Moravo. A to je
3: ano.
2: Hezký, to je hezký, to je hezký.
3: Je,
2: tak jo, tak prosím tebe, komu všemu to pustíme?
3: Tak já bych to poslal vlastně všem tady, co jsou dneska s náma tady. Jo, beru svou přítelky Větku, jo, přítele Michala, Davida a je tady hodně. A jinak všem kysákům, co poslouchají tohle fan rádio, protože posloucháme tady každý večer a já vás poslouchám i doma.
2: Tak to jsme moc rádi, že i na dovolenou si s nás takhle vzal. Tak samozřejmě užívejte tam a zase někdy. Ahoj.
3: Jo, mozíky, ahoj.

0: Summer is Magic, další letní pecka Féteru Rádia Kids. A já doufám, že vy si užíváte ten dnešní letní večer a doufám, že jste si taky užívali dnešní večerní jukebox, protože ten už končí. Mám tady poslední písničku připravenou.
1: Čau Vojto, já jsem Max.
2: Já jsem Matouš.
1: A byli bychom rádi, jestli by si nám zahrál písničku Give Me Everything Tonight od Pitbulla. Právě jsme vyšli z bazénu a potřebujeme nějak nahnat energii. Tak jestli by si nám zahrál písničku naši oblíbenou. Měli bychom strašně moc rádi. A dík. Čau.
2: Čau a užij si tuhle písničku.
0: No tak kluci, zahraju vám ji moc rád. Když jste tu energii vydali v bazénu, tak teď do vás zase dostane Pitbull a Nio. Poslední jukeboxový song pro dnešek. Jukebox na vás čeká opět od půlnoci. To bude ale noční jukebox. No a za chvilku už na vás čeká Basslicker a s ním Kiss Paráda. Uslyšíte songy, jak jste si je odhlasovali u nás na webu kiss.cz. A po Kiss Parádě, Trends Party. Středeční večer na Kissu, ten je nabitej. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: Disparada. Disparada. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Basslickrem.
1: Kiss Paráda. OK, everybody, je to tady jako každou středu, každou neděli, neděle 19, středa 21, je tady Kiss Parádové klání s DJem Basslickrem in the house. Tak, já jsem ještě naladěn v belgickým Tomorrowlandovským rytmu, dneska vám samozřejmě něco povím, ale možná spíš více v Trends Party, která startuje za hodinu, pokud máte středu. Nicméně se umám za svoje vychrchlané hlasivky, který jsem nechal v Belgii na main stage, takže asi tak. Ale díky vám všem, který momentálně ladíte a jste připravený na plejádu největších 10 hitů Rádia Kiss, pro který jste hlasovali. K tomu novinka od Shakiry, dáme si novinkovou kaskádu a nebude chybět ani z Brusunovej Armin van Buuren. Teď už ale startuje 10. pozice, kde jsou Italo Brothers a jejich Dynamite.
0: Kiss Paráda, místo 10.

0: Mistrovství fotbalový je za náma, ale co je před náma, je první dnešní hudební novinka v éteru Rádia Kiss, takhle na sklonku července, začátku srpna. Je tady Shakira a Burna Joy, jejich Die Die v remixu od Clean Bandit. To je spíš takovej klubovější, pohodovější edit, který je veselý a myslím si, že vás všechny roztančí do aleluja, stejně jako tančili fotbalisti s míčem na fotbalovém hřišti. Jdeme na to, Shakira a dnešní novinka, pro kterou můžete hlasovat na kiss.cz.
1: Novinka Kiss Parády, Rádia Kiss.

David Guetta brázdí vody všude možně, dokonce na Ibice má svůj věhlasnou noc a je tady hit Sad Girls, který posílám speciálně pro mýho úžasného syna Vykouška. Ten měl totiž včera svátek Vykoušek a Vivinka mu chtěla zahrát písničku, takže mu v éteru Rádia Kiss pěkně hrajeme. Vykoušku, milujeme tě, posíláme ti song a doufám, že jsi ten svátek hezky užil. A tady BB Rexa, Sad Girls na 9. pozici na Kissu. Kiss

0: Tak jo, mý milí kysáci, malovaný, jdeme na další pozici, za náma desítka Italo Brothers, devítka BB Rexa a na osmice je Robin Schulz, ne Robin Hood, ale Robin Schulz, jeho Better Times, aktuálně nejsledovanější německý producent a mistr, který vždycky dokáže udělat geniální hudbu a já jsem šťastný za to, že Robin Schulz vydává hity jak na běžícím páse, i když měl dvouletou pauzu, tak teď je tady konečně hit, který blízká na lepší časy, Robin Schulz a Better Times.
1: Kiss Parada. Místo 8.

0: už máme za sebou. Měli jsme tady dokonce Davida Guettu s Andreou Bocelli, ten nás ještě čeká, ale pozor, je tu další novej David Guetta, tentokrát Third Party a Johnem Martinem. Jmenuje se to Human, hit, který byl představený taky právě na největším belgickém festivalu Tomorrowland, kde bylo kolem 500 000 lidí, 1 km baru, 20 000 zaměstnanců a snad všechny národnosti světa. Největší festival světa a David Guetta tam tuhle tu písničku zahrál. Human, David Guetta a Third Party na KISSu dnešní tip na hit KISS parádového klání.
1: KISS paráda, tip na hit.

0: Další skvostný song v éteru na sedmičce už běží mezi nás a bude to pro všechny, kteří to mají rádi na Moravě, protože Vesna, tato krásná zpěvačka, společně s Egem dala dohromady loni hit Moravo, kde pasou se koně. Pamatuju si, jsme to hrávali v Mikulově na Kiss Party Live, tak se z toho byli div živí. No a letos je tady Vesna s dalším výborným rapperem, trošku s něčím, s Benem Kristovem a je tady song na sedmičce Já si tě brát nebudu, dostal 72 tisíc hlasů a fakt to stojí za to, tak si ho jdeme poslechnout.
1: Kiss Paráda, místo sedmé.

0: Další plodná muzika teď bude brát dech vám všem, protože šestá pozice nás pěkně pohltí. Je tady rumunská zpěvačka Elena Alexandra Apostelanu a její hit Whiz Away. V Rumunsku tato písnička osmkrát vyhrála. U nás na Kissu je to zatím její nejlepší umístění, ale v denním vysílání je to parádně praštěná bombice, která vás vždycky donutí z toho sedacího kliku vlítout nahoru, skákat, pařit rukama a dávat je na hlavu. Na Kissu šestka i na Whiz Away.
1: Kiss paráda. Místo šesté.

0: Za poslední dobu mě dostalo spousta hitů, ale jedním z nich, který je nejrychlejší, který je opravdu kvalitní, grandiozní, je nejnovější Kaskáda. Já jsem vám ji minulý týden představil, co by tip na hit, a dnes si ji pěkně pompézně do KISS Parády Rádia KISS nasadíme. Takže samozřejmě vy můžete hlasovat už teď na KISS.cz pro tento hit, který o víkendu v sobotu zazněl na Millennium Beats ve Vídni, kde byla taky spousta Čechů. Byla to skvělá festivalová záležitost, kde krom Kaskády byly třeba Jan Vejn, Star Splash, Aquagen a spousta dalších hands-upových interpretů. Takže teď rychlá věc. Kaskáda Utopia na KISSu.
1: Novinka KISS Parády Rádia KISS.

na Kiss Parade je takřka za náma. Šestka Ina, sedmička Vesna, osmička Robin Schulz, devítka Bibi Rexa, desítka Italo Brothers. A my už jdeme na pětku, kde je vítěz Eurovision Song Contestu pro letošní rok. Je tady Dara a Bangaranga, hit, který dostal 111 234 hlasů a opravdu má spoustu energie. A zcela jistě i typický drum beat, který vás určitě bude všechny bavit a chytat za srdíčko. Takže Dara, Bangaranga, Banga, Banga, Bangaranga, dneska pátá pozice. Kiss.

My máme v Kiss Parádě Rádia Kiss přegetováno, ale je to prostě současný pro mě number one DJ, který kamkoliv skočí, tak jsou z něj všichni hotoví. Dokonce si zleď zhrál na Ibice back to back set s Karlem Coxem, jo. Neuvěřitelný, on prostě David Guetta zahraje jak komerci, trance, EDMko, house, taky techinko a prostě všechno umí. A já se nedivím tomu, že jedna z těch hymen letošního fotbaláku je tady na čtyřce. Andrea Bocelli, David Guetta, DNA 4. Kiss Paráda.

pokud vám na rádiu Kiss teď řeknu, že jsem byl úplně hotový, dokonce jsem brečel dojetím, tak to bylo v situaci, kdy Armin van Buuren vystoupil na hlavní stage Tomorrowlandu a přišla za ním zpěvačka Sasha. Zaspívala novej single I Hit Set Me Free a k tomu nám zahrál Armin van Buuren novinku Here in My Arms.

0: Enjoy the Silence, co jsou překopaný depešáci, ale tak dokonalým způsobem, že je to neuvěřitelný. Já už jsem ji vlastně slyšel pár dní předem, protože když jsme na tu Morou jeli do Belgie, tak belgická rádia i dokonce Spotify mi tuhle tu písničku nabídli, takže jsem měl tu čest a říkal jsem si, hele, dáme ji do Kiss parády. Děkuji Karlovi, který ji zařadil a dneska si ji dáme exkluzivně jako tip na hit. Nejnovější Armin van Buuren, Silver Panda, překopaný depešáci, Here in my arms, Enjoy the Silence.
1: Kiss paráda, tip na hit.

Bronzová pozice je opravdu překvapivá, protože tam jsou Offenbach a Star Sailor Four to the Floor a poletí to speciálně do Belgie pro Alize. My jsme měli tu čest pokecat i s Tomem a ona vlastně vůbec, i když je z Belgie a z Francie, tak vůbec nezná francouzský Offenbach. Tak já jsem si říkal, že jí to pustíme. Greetings to Alize, to Belgium and France, Offenbach for you. Dneska na bronzu a píseň teda má nejlepší umístění. Dostala 172 tisíc hlasů. Neskutečný masaker a Four to the Floor vás teď taky pěkně do latě postaví na Radio Kiss. Let's go, číslo 3.

a my už se blížíme na ten nejvyšší stupínek. Dáme si český holky, který si to tak střídají s tou formací, která je na prvním místě. Lítají na jedničku, na dvojku, prostě všude možně, ale za mě je to úplně to nejlepší party music, která může existovat. Jsou tady holky, taky Mark Voss, Party 2026, hit, který dostal reedit po několika desetiletích a neskutečně jim sluší a krásně jim funguje na rádiu Kiss. Takže holky, jdeme si dát číslo 2. Kiss Paráda. Místo

První místo je tady, numero uno, nejlepší z nejlepších, a já jsem šťastný, že se nám na tu skvostnou nejvyšší bednu dostala německá raveová formace Scooter s hitovkou No Rewind. Je to hit, který má i skvělý videoklip, je to energický song, plný rytmu, plný úplně všeho. A věřím, že pokud vy do této skladby vrazíte ku sebe, tak budete ocenění HP Backstrom, který doboural Parukavel v Německu, jeden z těch největších vůbec festivalů Německa. Takže jednička je tady, ještě předtím jenom na dvojce Holky, na trojce Offenbach, na čtyřce David Getty a na pětce Dara. To bylo pro všechny, kteří ke Kiss parádě přišli až teď a nestihli to. Takže Kiss.cz, tam to všechno rozhlasujte, uvidíme, jak to dopadne příští týden v první srpnový Kiss parádě. Nezapomeňte, že i příští středu nás čeká Trends Party Live se mnou a s Michaelem Kavalčíkem. A teď jednička, Scooter, No Rewind na Kissu. Let's go!

0: středu od 10 večer. Transparty Rádia Kiss s DJem Basslickrem.
1: Hej, houpa zmeni, 29. červenec, Transparty na Kissu. Let's go everybody, je to tady. 22 hodin, Kiss paráda za náma a DJ Basslicker s váma. Možná slyšíte ty chraplavý hlasivky, jak tady pěkně hulákám, ale je to hlavně dáno tím, že jsem prožil opravdu jeden z nejkrásnějších dnů na Tomorrowlandu v Belgii, kde to bylo opravdu fenomenální. Musí se nechat, že člověk, který tam nebyl, jakoby nežil. Vím, že to strašně těžký se tam dostat, opravdu neskutečně. Kdybyste viděli ty davy těch lidí, kteří vlastně tam seděli. Jsou tam lidi z Jižní Ameriky, z Nového Zélandu, z Austrálie, z Chile. Oni nemají ani lístky. A sedí tam, letí tam, oblečou se, čekají, mají tam nápis One Ticket a jsou schopní ho i za 200 000 korun koupit. Neuvěřitelný. Takže taková euforie tam je. Vemete si kelímek, hodíte kelímek zpátky, automaticky se vám to díky čipu přečte zpátky na účet. Jdete na záchod, oni vás navoní, nastříkají, umyjou vám záda. No to se nedá popsat. Takže doufám, že i vy máte podobné zážitky minimálně doma a já vám dneska samozřejmě v Eteru Rádia Kiss budu nabízet tu nejlepší trancovou muziku, protože třeba na Tomorrowlandu bylo tolik skvělého trancu, který opravdu stojí za povšimnutí. Takže jdeme trancovat na Kissu, na plný pecky a věřím, že třeba Armin van Buuren, který byl za mě absolutně nejlepší, se Sašou, kdy tam dali jejich novej hit Everlasting Love, tak vás dostane naprosto. Armin van Buuren na Kissu a trance party může začít.

Trend Spot je Radio Kiss in the house. Mám tady spoustu vzkazů od vás všech, který tady píšete ve velkým. A ptáte se na to, kdo byl podle mě na Tomorrowlandu nejlepší, protože vy jste sledovali online streaming a bavilo vás to. Tak jak už jsem říkal, Armin van Buuren, fenomenální, Hardwell byl skvělej, ten ve mě jako zanechal hodně, Miss Monique a Korolova, za mě prostě technokrálovny současný, Lily Palmer, fenomenální, co mě dostalo a nečekal jsem to, tak byl Steve Aoki, který to tam rozpumpoval, narval do všech dorty, dokonce si sebou vzal nějakou portoričanku, zpěvačku, bylo to skvělý, euforia, spousta, víte co, vyjedete na dovolenou do Chorvatska, do Řecka, kamkoliv, Itálie, potkáte tam na každém rohu Čechy, jdete na Tomorrowland, nepotkáte jedinýho Čecha. Já jsem teda potkal a měl jsem tu opravdu velkou čest potkat Čechy, který, díky kterým jsme se tam dostali. A já bych si ze srdce poděkovat za to, že jsme tenhle zážitek mohli absolvovat. Takže Kubo, Michale a spol, i Peťo, který mi to zprostředkoval, velký díky, protože zážitek na celý život a opravdu bych vám to všem přál. Takže ze setu ještě byl překvapivě skvělý Calvin Harris. Říkal jsem si, že bude hrát zpívánky, bude pouštět nějaký melodický věci, ale on to tam dokázal krásně zandat. Martin Garrix byl fenomenální. No prostě hele všechno. Ono je to úplně něco jiného, když tam stojíte nebo když na to koukáte v televizi. Ta euforie je prostě dokonalá. Takže na Kissu pokračujeme v Trance Party. Let's go!

0: Kiss. DJM Bass.
1: Friends Party 29. červenec na rádiu Kiss. Jeden na plný obrátky. Pereme to tam hutně. Máme se rádi. Písničky doufám, že vám lahodí, že vás to baví maximálně. A o tom by to fakt mělo být, kysáci. Takže je pravda, že těch zkazů tady mám dneska přehršel. Chci ještě jednou poděkovat vám všem, který ladíte, který máte rádi trance music i vlastně taneční muziku, kterou pro vás jedu v sobotu nebo bass machine v 11 večer. A je to fenomenální, kolik úžasných lidí tady máme. Hrajeme i pro Toma Herbera, protože to byl nejlepší parťák, se kterým jsem mohl pořádně zapařit na Tomorrowlandu. A já vím, že dneska o tom furt melu, ale já jsem toho úplně plnej, že jo, takže se omlouvám, ale je to skvělý. Hlavně já jsem teď 4 dny nemluvil česky, furt jenom anglicky, takže jsem se trošku přepnul do českého módu konečně a už jsem zapomněl některé české slova, takže je to hezký. Na Kissu, everybody, push your hands up in the air, Radio Kiss Trance Party. Já chci poděkovat za to, že jste si to vyladili hudebně, že vás to bavili. OK, here we go a díky za to, že jste Instagram DJ, Bassliner, tam mi klidně napište.

0: Slikra. Trends Party Rádia Kiss. Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání.
1: Největší hlášky, nejlepší vstupy, to nejlepší na rádiu Kiss.
2: Be happy.
3: 1, 2, policaj, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8, gute.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Středa je u nás na Kissu vždycky nabitá, Kiss Paráda i Trend Party už za námi a nás teď čeká poslední dnešní hodina. A my si v ní co? No my si v ní zrekapitulujeme tu dnešní středu s datem 29. července. Těšte se tedy na to nejlepší z odpoledního jumpu, taky dnešní moudro Michala Kavalčíka uslyšíte, ale ze všeho nejdřív má slovo Martin Hovorka. Ten vám totiž dneska ráno dal jeden parádní letní tip.
2: Milí posluchači, držte si kornouty, protože já jsem včera v obchodě objevil naprostý svatý grál pro tohle léto. Já jsem člověče včera procházel obchodem kolem jako regálu, kde měli takový přístroj. Ale domácí mašina na zmrzlinu. Ale žádnej takový ten línej mixer, co vám udělá jenom tu zmrzlou hroudu. Tohle mělo i regulérní páku. Ha! Klasická poctivá točená zmrzlina, kdy vám to udělá jednak tu zmrzlinu, tu hmotu, když tam dáte všechny ty ingredience, umíchá vám to, ale potom si seženete normálně kornouty a můžete si točit zmrzlinu doma v kuchyni. Tak jsem úplně sám sebe, jsem se zamyslel, zasnil jsem se a viděl jsem se obratem jako král ulice, tam u nás doma, kde bydlíme, na kraji Prahy, a úplně jsem si představoval, jak stojím v tom okně, v tom prvním patře, točím tam tu domácí vanilkovou, přímo do pusy kolem jdoucím a vybírám 5 koruny. No hele, samozřejmě, že jsem ten krám koupil, že jo? Že to musím mít, ale to je svatý grál tohohle léta, jo.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Mám tady slíbené moudro dne a dneska to bude hodně, ale opravdu hodně ostrý. Tohle by se mělo tesat do kamene.
2: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Všichni tě jednou opustí. Jenom špek na břichu nikdy.
0: Michal Kavalčík.
2: Každý všední den
0: od 10 do 2
2: na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Pojďme se podívat na jednoho ze tří legendárních moderátorů legendárního pořadu Top Gear, Richard Hammond. To je takovej ten asi největší fešák z těch tří, co si budeme.
2: A nejmenší
1: teda, no. Tak ten dostal od britského soudu pokutu 999 liber. Přepočtu 28 920 podle kurzu. Takže necelých 30 000 poté, co byl dvakrát během tří týdnů přistižen při překročení povolené rychlosti. Přátelé, Richardovi to určitě nic neudělá, 30 000 je ale smutný, že jo? Že nechcete dávat z kapsy. Takže i takhle slavným frajerům se to nevyhybá, ale my malinko oslým můstkem skočíme do Finska. Já se tě zeptám, ale Magdě, než se pustíme do Finska, nebo koukneme a nakoukneme, překročila jsi nějak jako hodně povolenou rychlost?
2: Já jsem asi nejvíc, jako sama, když jsem řídila, tak jsem nejvíc vytáhla to svoje žihadlo na 180.

0: ňou.
1: Dobře, já se taky přiznám teda, když jsme u toho 273.
0: Cože?
1: Přátelé, ve 2 hodiny ráno, neomlouvám mě to, bylo mi asi 23 let a nikde nikdo nebyl, neomlouvám mě to.
0: Čím jsi to jel, pro boha?
1: Upravenou Hondou Legend Acura verze, to není důležitý.
0: Aha.
1: Ale pojďme do Finska, kde pokud překročíte rychlost, tak se to odvozuje od toho, kolik máte peněz.
0: Aha.
1: To znamená, že nemusíme chodit daleko, kdy jeden finský podnikatel překročil vlastně rychlost, a to o 32 km v hodině.
0: Mm-hmm.
1: To zase mi nepřijde úplně moc. Jinak, byla tam 50.
0: Dobře.
1: A jemu naměřili 82.
0: OK.
1: Kolik zaplatil?
0: Nevím.
1: 121 tisíc euro. Při počtu 3 miliony korun. Ve Finsku, přátelé, se to totiž odvozuje od toho, kolik máte na účtě podle vašeho daňového a tak dále. To znamená, že on zaplatí, už zaplatil 3 miliony korun za 32 kilometrů přes.
0: Tak to radši s psím spřežením, ne?
1: Zaplať pánbu, že jsme v České republice.
2: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Pokud budete cestovat letecky a nemusíme chodit na nějaké mezinárodní letiště, zůstaneme tady u nás na tom největším, to znamená letiště Václava Havla v Praze. Přátelé, je to opravdu jenom pár dní, co se tato věc přihodila a je to v originále tady u nás v České republice. A stát se to může i vám, pokud byste chtěli být vtipní, nebo budete, já nevím, třeba frustrovaní z nějaké kontroly a vysknete nějaké z klíčových vlastně slov. Může se vám to pěkně vymstít.
2: Zakázaných jako slov.
1: Ano. Protože, přátelé, důrazně policie, letišní či obecně varuje cestující, že slova jako bomba, terorista, výbušnina nebo zbraň v prostorách letiště automaticky spouštějí bezpečnostní postupy bez výjimky.
2: Ano.
1: Bez výjimky. A to dá vlastně potom už se můžete jenom vytrhat vlasy, že jste si zkazali dovolenou. Proč? To se totiž stalo teďkon jednomu tatínkovi, který byl možná zřejmě frustrovaný tím, že neprošel hladce bezpečnostní kontrolou. No a to jenom proto, že měl nějakou větší powerbanku, než do letadla smí bejt.
2: Pozor, ty jsou nebezpeční.
1: Bacha na to. Jo, to prostě není povolené.
2: Ano.
1: Není na tom, co jako nějakým způsobem rozporovat. Jenže on začal vykřikovat něco o terorismu. Asi něco v tom, jako že je terorista, jo, něco vlastně úplně ho vidím. Jenže to spustilo tu reakci, kterou to spustit mělo, protože taková jsou nařízení.
2: Jasně.
1: Takže letadlo fuč a oni museli pak, když už byli překontrolovaní jejich zavazadla a tak dále, protože to se musí, tak museli z letiště pryč. Dovolená, měj se hezky, bye bye.
2: Zrovna slovíčko jako terorista je opravdu ošemetný a je hloupý to tam jako používat. Ale pozor, slovíčko bomba, na to si dávejte obzvlášť pozor.
1: To je to, no.
2: Protože můžete říct, já se tak těším, to bude taková bomba.
1: Je to tak.
2: Pozor, jo.
1: Přátelé, z jiného soudku, aby jsme trošku odlehčili, kamarád byl za svojí přítelkyni odehrát, když byli oper takovým módním hitem.
2: Aha.
1: A byl v Londýně, ona mu něco vyprávěla a on krásné, úžasné restauraci říkal česky. Fakt jo.
2: Jo, fakt jo.
1: Až přišel číšník, jestli by mohli opustit, že takhle, takhle zprostil, jste tam ještě nikdy neměli.
2: Dávejte si na to pozor, jo?
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pick Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Krásnou úplňkovou noc vám přeju, kysáci moji milí, začínají noční juboxy. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzo Bohatá.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Krásnou noc, kysáci moji milí, ještě jednou vás zdraví Katka Brzo Bohatá, začínají nám společné noční jukeboxy a budeme spolu trávit celou noc až do 6. hodiny raní. Telefonní číslo 210-323-323 nebo aplikace Rádia Kiska, mi pošlete vaši hlasovku s názvem skladby, přesný název skladby, název interpreta, což je kapela, skupina, zpěvák, zpěvačka, abych to tady mohla dohledat a zahrát dle vašeho gusta. Naše číslo do Rádia Kiss už vytočila první volající a tou je Jiřinka. Ahoj Jiřinko, já tě zdravím.
1: Ahoj Kačenko.
0: Ahoj, ahoj, jak pak se máš, jak trávíš krásnou letní noc?
1: Tak, my jsme na dovolení s rodinama, je nás tady letos vlastně jenom 23.
0: Jenom?
1: Jenom, vlastně nás bylo 25. Ale letos jenom 23 a jsme ve Strnovově.
0: No tak to je paráda, to zní skvěle, tak si to moc, moc užívejte. A vy byste si chtěli jako parta nechat něco zahrát. Co by to mělo být a pro koho?
1: Bylo by to od Vohnoutů, Českých bohemů.
0: Ano.
1: A bylo by to pro všechny, vlastně to tady s náma jsou, a který teda už jenom zůstali z hůru, tak to je Láď, Peťa, Terka, Petra, ne, to už spí,
0: prostě celá banda, která ještě zůstala vzhůru. Tak jo, Jiřinko, zní to naprosto báječně. Užívejte léto, je krásná letní noc, tak já doufám, že budete vzhůru co nejdřív a pozorujte ten nádherný úplněk, co je na obloze. Mějte se krásně, Jiřinko, mám to tady nachystaný, tak jdem na to. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. No tak kysáci moji milí, noční jukeboxy se právě rozjíždějí, takže jak jsem říkala 210-323-323, nenechte mě v tom samotnou, ať můžu hrát dle vašeho přání.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Noční jukebox.
1: Noční jukebox je v plném proudu a já už zdravím a vítám ve vysílání další volající. A tentokrát je to Natálka. Ahoj Naty.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Natálko. Tak co budeme hrát a pro koho? Povídej.
2: Budeme to hrát pro všechny kysáky, hlavně pro tebe, pro všechny, co hrajete nádherný a bombastický pecky.
1: Děkujeme.
2: A bylo by to pro mého bohužel zesnulého kamaráda, který se už nedozvěděl, nebo nevím, jak to mám popsat. Děkuju.
1: Ty jsi vybrala, já tě nebudu trápit, ty jsi vybrala Vernu, ne, na mě nečekej, že bys to chtěla právě zahrát svýmu kamarádovi, který už bohužel není mezi námi, což mě samozřejmě moc mrzí a že tu písničku měl strašně rád. A vlastně ale pořádně si ji neužil, jak jsi říkala.
2: Bohužel. Volali jsme společně ještě do rádia a bohužel jsem se nedovolala sem.
1: A teď si to štěstí měla.
2: Jo, tak kvůli tobě. Musíme. Moc krát děkuju.
1: Já jsem ráda, musíme toho samozřejmě využít. Já tady mám písničku nachystanou. Natko, tobě přeju krásnou noc, ty jsi říkala, že ještě vaříš. Co vaříš dobrýho?
2: Plněný papriky.
1: Ježišmarja, to jsem leta neměla. Natálko, ano.
2: Ještě zvolím teda variantu, buď to s bramborem, anebo normálně klasickou, ještě s rajskou.
1: Páne, jo, teda, to bych si hnedka dala. Ty mi děláš chutě takhle na začátek vysílání. Natálko.
2: Já ti moc krát děkuju.
1: Já taky děkuju, že jsi zavolala.
2: Zdravím všichni kytáky, především zdravím moji milovanou rodinu, moje děti, Ivetku a Peťu, co si užívají s mýma rodičema na Slovensku. A ze Strakonic přeju jenom to zdraví.
1: Děkujeme pěkně, ano, to je totiž to nejdůležitější. Natálko, měj krásnou noc, ahoj, ahoj.
2: Moc krát děkuju, ahoj.
1: No a já tady mám Veronu, na mě nečekej ještě jednou. Ahojky, milá Kačí, moc rádi slyšíme zase ten tvůj krásný a příjemný hlas. Prosím tě, mohli bychom tě poprosit o zahrání písničky Na mě nečekej. Bylo by to pro tebe do studia a pro Verču z Verony. Děkujeme moc, hasiči z Pardubického kraje, máme tě rádi. Kluci, já vás moc zdravím, no a Verona je tady nachystaná. Na mě.

Já jsem vám na začátku vysílání říkala, že vám přeju krásnou úplňkovou noc, protože dneska, vlastně už včera v 16.35 našeho času, byl úplněk, takzvaný bouřkový měsíc, kdy teda astrologicky bude ve znamení vodnáře a astronomicky i v souhvězdí Kozoroha. Tento úplněk přichází období vrcholného léta, kdy je příroda nejsilnější, ale zároveň se začíná pomalu obracet směrem k dozrávání a změně. Na rozdíl od jemnějšího červnového úplňku neboli jahodového měsíce přináší červenec tradičně nejintenzivnější energii, emoce a vnitřní pravdu. Takže kysáci, pokud nemůžete spát, tak za to může bouřkový úplněk. I tak vám ale přeju krásnou noc a nechte si třeba zahrát váš oblíbený song a ten vás třeba uspí.

0: Mikolas Josef a jeho a kapela nám dohrála na rádiu Kiss a doplnit další jukeboxové přání nejdřív. Ahoj milá Kačí, prosím tě, mohl bych tě poprosit o zahrání nějaké písničky pro Jájinku na krásný večer a pak na dobrou noc a pro tebe do studia. Děkuji moc a ať se všem daří, přeje Dave. No a další, co vlastně budeme hrát, nám řekne Kája.
1: Ahoj Káťo, jak se máš takhle v noci, mohl bych tě poprosit o zahrání písničku Hvězdy od vás. A poletí to tobě do studia, Kysákům a kamionákům. Jinak čau Karel, hezkou noc.
0: Hezkou noc a přeju samozřejmě Kysáci i vám. Dáme si nás holky, tím si holky. Pro dnešní noc odškrtávám Hvězdy a co bude jako poslední jukebox první hodinky, to už je na vás.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Já jsem říkala, že tady bude poslední jukeboxové přání této první hodinky. No a dovolte mi, abych ve vysílání Rádia Kiss přivítala malýho Jendu. Ahoj, Jeníku. Halo, slyšíme se.
2: Dobrý den.
1: Ahoj, Jendo. Tak než začneme, hele, řekni mi, kolik ti je?
2: No, je mi 11.
1: Je ti 11. Mm-hmm. A jak ty, že nespíš?
2: No, mamka nás vezme z dovolený, tak aby se jelo líp, tak jim si pustit písničku.
1: Teda ty seš ale hodnej. Mamka musí být pyšná na to, jak hodnýho má syna. Tak Jeníku, co to bude?
2: Vaka.
1: Od Shakiry. A je to teda pro maminku?
2: Jo.
1: A máte to ještě daleko domů?
2: Celkem jo.
1: Tak ať vám cesta rychle uteče, hlavně opatrně. Moc pozdravuji mamku a posílám jí pro ní písničku. Jo?
2: Jo.
1: Tak jo, tak ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Kysáci, víc už toho tuhle hodinku nestihneme. Každopádně máme před sebou 5 hodin vaší hudby tady na Rádio Kiss. Já vám přeju krásnou noc a budu se na vás těšit zase v příští hodince.
0: Rádio Kiss.

0: Otevíráme další hodinku nočních juboxů tady na Radio Kiss, třeba Will Smith anebo Erika. Zdraví vás Katka Brzo Bohatá.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Radio Kiss.
0: Be happy.

0: Kysáci, já vás vítám v další hodince na rádiu Kiss v nočních jukeboxech. Musím říct, že teda mě překvapilo, kolik fotek úplňku mi posíláte, což je super, jako děkuju moc krát. Já jsem teda netušila, že budu takhle noc trávit s váma venku a trávím, protože mi tady posíláte fotky, ať už pozorujete odkudkoliv, ať už jste doma, nebo jste třeba ještě v bazénu, jak mi tady přišlo. Moc krát vám děkuji, je to paráda, klidně to posílejte dál. No a já se zaměřím tuhle hodinku víc na aplikaci Rádia Kiss, kam mi posíláte vaše hlasovky. Já si to tady snažím všechno projet. Poprosím vás jednu věc, aby to bylo pustitelné v éteru Rádia Kiss, tak je třeba, aby tam nebyl hluk, jo, aby tam neřvalo to rádio a ten můj hlas zatím, nebo písnička, která momentálně v éteru běží, takže aby tam byl klid a aby vám bylo rozumět, protože pak je z toho myšmáš a bohužel se to tím éterem projet nedá. A nám jde o to, abyste si vlastně zavysílali spolu s náma. Teďka Zajda, Maruška.
1: Čauko, tady Zajda. Mohla bych poprosit o zahrání tady pro Jarmil a Dian do Káhačka v Chodově k vám do studia a poprosila bych písničku od Roxette. Díky moc a mějte se. Čauko.
0: Tak a já jsem tady potom našla ještě jednu hlasovku, ale tu si nechám teďka napůl na ten volný vstup, ta mě strašně pobavila. Teďka Roxette.

0: Noční Jukebox.
1: Ty jo, tak přiznejte se, kdo teďka tady řádil? Kdo jste řádil? Já jsem tady řvala, jak Viktorka u splahu na Britney Spears. Ježíš, to je klasika, takovýhle věci my bychom měli hrát pořád. No každopádně, je to o vás, ta dnešní noc, protože každá noc tady na Radio Kiss v pracovní týden je samozřejmě jenom o vás. No a teďka bude o Honzikovi. Ahoj Honzo, já tě zdravím.
2: Zdravím.
1: Čau. Tak Honzi, dovolal jsi se k nám do studia Radio Kiss na noční jukeboxy. Tak jakou písničku jsi vybral a pro koho?
2: Já bych rád pustil Guzbám z Travisa Scotta a rád bych ji poslal mému psovi Kubovi a kočičce Danilovi. Ona teďka spadla z balkónu, tak bohužel je hospitalizovaná, tak ji to posílám.
1: Ježiš chudera, to si teda ale se trefil do černého, protože já jsem kočkomil. Jak je to možný, z kolikátýho patra?
2: Z prvního my máme jenom posadnický balkon, takže je docela v pořádku, ale není to dobré.
1: Ježíš chudera malá, tak držím palce, ať to všechno jako dopadne jako dobře, ať je kočička v pořádku. Já tady mám písničku nachystanou, tak ji to jdem poslat, jo?
2: Jo, super.
1: Tak
2: děkuji.
1: Jo, Honzo, měj se hezky, čau, ahoj. No a Travis Scott, co to bude potom? To už je samozřejmě kysáci na vás. Telefonní číslo 210 323 323 nebo aplikace Rádia Kysy vám plně k dispozici. I get those goosebumps every time.

0: Kysáci, ja som vám slibovala, že vám tady pustím něco vtipného. Tak Luco, promiň, ale to muselo ven.
1: Ahoj, chtěli bychom zahrát, což jsi to chtěl, nejnovější písničku od holek. Takhle mi to řekl aspoň přítel. Což je hrozné, jak se to pošli, to jsi mohl tak zmáčknout.
2: Smazat nejradši.
1: Nejde.
0: Ježíš, to bylo vtipný, Lucinko, vůbec nic si z toho nedělej. Hele, upřímně řečeno, já taky nejsem jako úplně technicky zdatná a kdybyste se mě zeptali, jak se používá apka Rádia Kiss a jak se tam nahrává, tak já vám na to nebudu schopná odpovědět. Protože já vím, jak si tam pustím jako živý rádio, když si občas chci někoho poslechnout z kolegu, ale že bych nahrávala zprávu, no tak ježišmarja. Každopádně si nás pobavila, ale holky už jsme hráli tuhle noc. Tak zase někdy příště, ale každopádně děkujeme za takhle krásný vtipný vzkaz.

0: Becky Hill, Galantis, Run a nám dohrálo na Rádio Kiss, co nám bude hrát dál, to už nám řekne Kóťa.
1: Ahoj Kačenko, sluníčko, zahrála by si moji oblíbenou písničku od Aromy Sir taky. Bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxilomouc, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, kamionáka Jendu, kamionečku Peťuli, pro kolegu Pítrsa Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavličkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny kysáky, co právě poslouchají. A máš pravdu, úplně je nádherný. Čau Kóťa.
0: Tak to jsem ráda, že se Bouřkový úplně líbí. Pokud nemůžete kysáci spát a chtěli byste třeba něčím hezkým uspat, myslím teda písničkovýho, prosím vás, pojďme se bavit o tom, že vám zahrou nějakou písničku. Jiný služby tady nenabízím, ale právě protože je ta úplňková noc, tak někteří třeba můžete mít se spaním trošičku problém, tak si nechte zahrát váš oblíbený song na telefonním čísle 210-323-323 nebo nahráním hlasovky do apky Rádia Kiss a tím pádem si i u nás zavysíláte.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pick Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Máme tady poslední jukeboxové přání, další hodinky, kterou jsme společně prožili tady na rádiu Kiss. No a jukebox bude patřit tentokrát Pavlovi.
2: Krásný večer, Kačinko, sluníčko naše. Můžeš prosím tě zahrát písničku od Armin Van Buren, Here in my arms. A bylo by to pro všechny, kteří poslouchají tohle skvělé rádio. Pro tebe, ať máš krásný večer, krásnou noc. Ať to spolu vydržíme až do 6 a prostě pro všechny pohodové lidi. Děkuji, Pavel ze Skotska.
1: Pavle, moc zdravíme samozřejmě do Skotska, díky ti za krásný vzkaz. No, víc toho kysáci tuhle hodinku nestihneme, ale nebojte, další 4 hodiny jsou ještě před náma. Já vám přeju krásnou letní noc a nezapomeňte vytočit 210 323 323. Radio Kiss.

0: Dvě hodiny ráno, Rádio Kiss ve vašich uších a Katka brzo bohatá za mikrofonem. Já vám, kysáci, přeju krásnou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.